každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na Rádio Praha.
1: Pražáků,
0: talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáků, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Dne.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
0: Hit týdne.
1: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z Satisfy.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní letání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za posledních 12 měsíců. Takže to je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu. Takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak takhle nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, zkoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a doletím, nevím, někam k Poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluji na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
2: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
1: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
2: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
1: Já jsem nechtěla být tak krutá.
2: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
2: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se mě někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
1: prostě
2: co.
1: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, jde. Málo jídla.
2: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
2: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodu, procházka a tak dále.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Se mnou je stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka a nevadí vám to, že pijete 5 piv, to není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění. Ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volnem, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
2: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak, co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester, hodinky, když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
1: A je to se?
2: Právě, že se neschodují. Za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců, takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat, 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený, v jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
1: No ale když se tam úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
2: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
1: tak
2: ne.
1: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu, operace a večer máte přednášku.
2: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc, nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm, protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
1: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
2: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
1: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
2: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
1: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
2: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
1: Když kolik už lidí tak to dodržuje?
2: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomny hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
7: Hit týdne.
6: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z, Sady.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čerce v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30krát tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc. A třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych dneska, ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí, mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha.
2: 107,1

0: Jsme ve finále, se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď...
0: A pořád to rezonuje tím prostorem.
1: Ale teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál. Ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afghánistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude, bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor. Někdy černý humor a hlavně, že jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba. Může to být, teď myslím, politických představitelů. Může to být relativně jako ve zlomku času. Může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas s Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Robin Schulz, Barbs a Bear Times. Je 6 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné pondělní ráno. Vítám tě, Deniso.
1: Děkuju, hezké ráno přeju. Pražští radní projednají dotace pro Muzeum paměti 20. století. Soud by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka nedaleko Prahy. Ministr obrany Zuna představí vládě další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Zpočátku bude jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radní hlavního města budou dnes jednat o financování úprav sídla Muzea paměti 20. století. Hlasovat by měli také o vypsání zakázky na stálou expozici. Jejím hlavním tématem by podle ředitele muzea Petra Blaška měl být totalitarismus a historie Československa.
3: Budeme se zabývat jednak těmi obecnými dějinami, ale chceme velkou přednost dávat osobním příběhům. Snažíme se, aby každý ten příběh byl doprovozen také trojrovměrnými sbírkovými předměty. Zároveň chceme využít moderní audiovizuální prostředky.
1: Okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Libory Beníčkovi hrozí podmíněný trest spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu i myslivecké činnosti, ho navrhl státní zástupce Daniel Schelenk. Podle něj měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Beníček vinu odmítá. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili také policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
4: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Čeští volejbalisté nastoupí dnes v 16 hodin v osmifinále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. V Praze bude skoro jasno nebo polojasno, postupně proměnlivá oblačnost, ojediněle s přehaňkami a teploty 15 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách taky dopravní informace. O ty se bude dneska ráno a dopoledne starat kolegyně Katka Jelenová. Zdravím tě.
6: Taky zdravím. V Praze krátce po šesté panuje víceméně klidný provoz, jen pár minut zatím ztratíte v Českobrodské do centra, jak je zvykem, nejprve v újezdu před odbočkou na Klánovice, pak i na příjezdu do Běchovic. Také v Hloubětíně před Poděbradskou krátce se zpomaluje ve Kbelské od Kolbenovy, také v Průmyslové směrem z Hostivaře. A začíná se plnit i Karlovarská směrem do centra, zatím mezi okruhem a odbočkou Kruzini.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 7 minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 21. září. Matouš a Debora mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká? Šabouzí, Born to Die. Budou taky James Arthur, Anne-Marie a jejich Rewrite the Stars. Hezké ráno.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: To byli James Arthur, Anne Marie a jejich Rewrite the Stars. Je 6:15, posloucháte Radio Praha v pondělí 21. září. No a dnes poledne opět rozlouskneme losování, respektive hlasování na našem Facebooku. Zase jste rozhodovali o tom, co budeme hrát dneska večer v 9 a ještě do dnešního poledne rozhodovat můžete. Tentokrát proti sobě stáli Gracie Abrams deskou Daughter from Hell a Ellie Goulding s deskou I Know Too Much. Je tam 32 hlasů, což teda není moc. 21 z nich má Gracie Abrams, 11 Ellie Goulding, vypadá to docela jasně, ale jak jsem říkal, hlasuje se až do dnešního poledne, ještě se to může změnit.
2: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Radio
1: Praha. Jaké nás dneska čeká počasí? Nejdřív já jsem před chvilkou koukal na internet a narazil jsem tam na článek, že přijdou i přízemní mrazíky, to mě vždycky vyděsí, když je jako 21. září, no ale dobře. Dneska bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, sem tam přehánky, maxima 15 až 17 stupňů, takže žádný extra vedro. Teď jsme na 10 stupních a foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Povídej.
3: Českobrodská do centra se plní ve dvou úsecích. Nejprve se popojíždí v újezdu k odbočce na Klánovice, pak i o kus dál na příjezdu do Běchovic. Libereckou do centra se sune nesouvislá fronta od nájezdu z Veselské až k Bulovce. Dál se plní pravý pruh k Nové, Povltavské a k Blance. Vjezdy do tunelu ale ještě zatím neregulují. A provoz sílí i na magistrále směrem z D1, kousek před sjezdem na jižní spojku směr Barandovský most, vzniká fronta z úrovně Oby. A ještě Karlovarská do centra, zdržení teď nabíráte od sjezdu z okruhu až k Bílé hoře.
1: Díky moc, hezké ráno.
3: Měj se krásně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová poté plánuje podrobnosti plánu hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začne v 10 hodin a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Program představí řadu osobností spojených s Havlem a jeho dobou. Rusové žijící v Česku v neděli od rána hlasovali na ruském velvyslanectví v Praze 6 ve volbách do státní dumy. Několik desítek jich dorazilo před budovu už v ranních hodinách, dopoledne pak chodili lidé volit jednotlivě nebo ve skupinkách. Po uzavření volebních místností ruská státní agentura TAS napsala, že v Praze odevzdalo hlasy přibližně 1000 voličů. V Řecku v neděli zemřel 82letý muž poté, co se na jedné z tamních pláží dostal do potyčky se 76letým mužem kvůli lehátku. S odvoláním na místní média to napsal web stanice BBC. Bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme taky na silnice. Katka Jelenová má připravené dopravní informace.
3: Na příjezdu do metropole plzeňskou D5 čekejte zdržení z úrovně odpočívky Rudná. Ze 4. kilometru se jede velmi pomalu až do Prahy, a to na začátek Rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení průjezdný pouze pravý pruh. Liberetkou do centra se stále sune fronta od nájezdu z Veselské k Bulovce, už není nesouvislá. Zdržíte se 15 až 20 minut. Dál se plní i pravý pruh k Nové Povltavské a Blance. A pozor, už začala regulace vjezdu do tunelu. Zdržení tak bude narůstat. A ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína naberete zdržení mezi Novopatskou a Poděbradskou.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. If you ever
0: wanna fall in love. V ranní Praze po 6:30 Kyendu Kro, I'll be waiting. A taky Adonis a jeho Cherry on your cake.

0: Klok, klok, someone else ve 6:45 na Rádiu Praha. Až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu a dneska se podíváme na správné používání blinkrů. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
2: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel. A tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
1: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
2: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínáme.
0: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, sem tam přehánka, maxima 15 až 17 stupňů, o stupínek jsme klesli, bylo 10, teď jsme na 9 stupních Celsia, foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katko, zdravím tě, máš slovo.
3: Na hlavní části okruhu z D1 k letišti se nejprve krátce zdržíte před omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Další pak čekejte u sjezdu na Písnici, pak i na výjezdu z Lochkovského tunelu k Ořechu. Tam ztratíte přibližně čtvrt hodiny. Před okruhem se plní i ulice k Barrandovu z centra, fronta popojíždí od Kauflandu. Těsně před sjezdem na okruh si navíc dejte pozor na překážku v pravém pruhu. Stojí tam nepojízdné osobní auto. Před Barrandovským mostem se tvoří zatím kratší nesouvislá kolona na jižní spojce, brzdí se za sjezdem na Pankrác. Ve Strakonické výrazně zpomalíte už kousek za sjezdem z okruhu. Odtud k Mrázovce ztratíte okolo 20 minut. V Liberecké panuje velmi hustý provoz v celé délce, tedy z konce Cínovecké až do Holešoviček. Následně se popojíždí až k Blance. Kolona se vytvořila i v Povltavské z Čuprovy. Ještě předtím se zdržíte ve spojovací z Jarova, a to kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. AD5 před Prahou stále ucpaná už od Rudné z 6. kilometru. Do omezení na Rozvadovské spojce se jede téměř půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí.

0: celodenní program v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla. Technici kolem Národního divadla v Praze vyměnili slavnostní osvětlení. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní část celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová, nebo také osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou také debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Historickou budovu Národního divadla na Novém městě v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
2: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
3: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
4: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Fotbalová reprezentace se dnes dopoledne sejde před zápasy Ligy národů. První z nich čeká národní tým v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Bude to první duel pod španělským trenérem Santim Deniou. Zpočátku má být dnes v Praze skoro jasno nebo polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se objeví přeháňky a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže koukneme taky na silnice a ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
6: A my si nejprve posvítíme na sever metropole. Značně ucpaná zůstává Liberecká do centra. Z konce Cínovecké k Blance se budete posouvat téměř půl hodiny. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Novopatskou od Černého mostu se popojíždí mezi Satalicemi a Kbelskou. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka, bezmála půlhodinová kolona od nájezdu z Hradecké D11 až za Europark. V Českobrodské do centra čekejte zdržení hned ve třech úsecích. Nejprve mezi Újezdem a Bychovicemi, poté mezi Okruhem a Dolními Počernicemi, do třetice před Jarovem. Provoz brzdí omezení ve spojovací. U odbočky k Libeňskému nádraží pracují na rozšíření vozovky. Průjezd je tak dost stížený. Dálnice D5 směrem z Plzně se zaplnila už od Rudné ze 7. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je omezení v Praze na Rozvadovské spojce směr centrum. Na jejím začátku se projíždí pouze pravým pruhem.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Měj se krásně, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Praha a Honzou Klaněm vstáváte do pondělka s datem 21. září a já vám přeju krásné ráno, máme 4 minuty po 7. Za chvilku Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe. a bude taky Holly Humberston a To Love Somebody.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byli Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusičnanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. fanoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
4: Česká herečka Daniela Kolářová.
6: Nemohl byste zahnat z toho býka, prosím vás?
4: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude nejprve skoro jasný až polojasný, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle s přeháňkami. Maxima 15 až 17 stupňů, takže dneska žádný vedro, teď jsme na 9 stupních a foukat bude mírný západní, později čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Katky Jelenové.
7: V Praze dnešní ranní špička na vzestupu. Plná jsou tradiční místa Liberecká do centra od nájezdu z Veselské až k Blance, Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou, Gbelská směr Hloubětín mezi Novopatskou a Poděbradskou, stejně tak i východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka mezi D11 a Průmyslovou. Čerstvá a dost velká potíž teď na plzeňské D5 před Prahou, přesněji u Rudné na 7. kilometru hromadná nehoda minimálně 6 vozidel ve všech průzích blokovaný jak levý, stoupací i pravý pruh. Mezi nimi se obtížně kličkuje, hlavně kamiony a nákladní vozidla mají velké problémy. Kolona rychle narůstá, aktuálně se brzdí už kousek za Loděnicí, 9., možná už i 10. kilometru. A teď pozor, pohledem na kamery zjišťujeme, že provoz je zastavený. D5 z Plzně do Prahy, tedy před Rubnou na 7. kilometru, zcela uzavřená. A kolona pokračuje i dál za nehodou směr Praha. Na začátku Rozvadovské spojky se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení už bezmála 50-minutové.
0: Díky moc, Katko, měj se.
7: Krásné ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
3: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadis.

0: byl to Mártvej a jeho I Have No Inspiration. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Zítra znovu začne jezdit lanovka na Pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic újezda Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Pro sklané vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude stát nově 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má během dneška představit. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražení zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daně z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. Nabídka práce na sociální síti může být podle organizací pomáhajících obětem jedním ze způsobů náboru k obchodování s lidmi. Komunikace se následně může přesunout mimo původní platformu a případ se pak obtížněji odhaluje. Policisté letos do srpna evidují 17 případů obchodování s lidmi, loni jich za celý rok zaznamenali 26. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala, proti bylo podle serveru Politico především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně bude převládat proměnlivá oblačnost, ojediněle přehánky a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru je uzavřená. Odklízejí tam následky hromadné nehody. Na místě zasahuje několik vozidel záchranářů, hasiči. Kolona se vleče od Loděnice z 9. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 10. Následně se pokračuje po souběžné silnici 605 přes Loděnici a Rudnou. Ideálně pokračujte po staré až do Prahy. Dálnice je totiž ucpaná i mezi Rudnou a okruhem. Příčinou je omezení na Rozvadovské spojce. Na jejím začátku se projíždí pouze pravým pruhem. A přímo v metropoli pokračuje kromě silné ranní špičky s tím spojená regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Před Mrázovkou tak postává kolona v Dobříšské. Ještě předtím naberete zdržení na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. V Troji před Blankou se dlouze popojíždí už v Liberecké, z konce Cínovecké, také v Povltavské od Čuprovy i v Trojské téměř od Čechovy školy.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.

0: 3:15. Na Florenci pokračuje rekonstrukce stanice metra, včetně výměny ventilátorů. Metro ale neslouží jen dopravě. V mimořádných situacích může fungovat také jako součást ochranného systému a úkryt.
1: Jsme ve stanici metra Křižíkova. Systém chodeb a šachet nás dovedl k masivním vratům. Místnost za nimi je součástí takzvaného ochranného systému metra, zkráceně OSM. Metro totiž neslouží jen k přepravě lidí. V případě mimořádné události může být využité také k jejich úkrytu. Jsem tu s technikem dopravního podniku hlavního města Prahy Jaroslavem Špitalským.
2: Tady máme tlakový UCAVR Z98. Vidíte tady tu gumu? To je vlastně hermetizační guma, když ty vrata se zavřou, tak se vlastně opřou do tohohle masivního rámu. Tady jsou klíny, tamhle jsou oka. A je to v podstatě jako trezor, se přezavře, ta guma se přimáčkne a vlastně vrata jsou plnočistný. Udrží to i vodu tlakovou.
1: A v jakých situacích se teda tohle dá využít?
2: Povodeň, havárie a případně bojové otravné látky.
1: Na povrch vede 30 metrů dlouhá větrací šachta. Slouží i jako únikový výlez.
2: Jsou tady žebříky, dostaneme se tady, najednou přijdeme do prostoru pod tou šachtou, vidíme velkou železobetonovou stěnu, po levé straně jsou tlakový uzávěry malý pro průchod běžších lidí a pak tady máme obrovský uzávěr, který zavírá celou tu větrací šachtu. No.
1: Větrání metra zajišťují taky ventilátory, říká Jaroslav Špitalský.
2: Tyhle ty ventilátory vlastně se dají i použít v případě požáru, že by to odvětrávalo spaliny. No a teďka vám to za chvilku pustíme.
1: Potřeby by se ve stanici mohly ukrýt Pražané, konkrétně do asi 300-metrové ochozí štoly. Na jejím konci je takzvaná hygibuňka.
2: Pod náma je obrovská jímka. Tady je jedno čerpadlo, tady je druhý takzvaná kaskáda. Tamhle vzadu za těma ocelovýma dveřma plnotisnýma tam je vrt. No a tady je zase prvek ochrany, v podstatě ochranného systému, že to je vlastně těsné šoupě, který vlastně ten celý vrt dokáže hermeticky účastnit.
1: To, co cestující běžně vidí při jízdě metrem, je podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka jen malá část celého systému metra.
3: Každá stanice má velké množství technických prostor, ať už je to pro vzduchotechniku, ať už je to pro nějakou buď to měnírnu nebo nějakou elektrorozvodnu. Pak jsou to samozřejmě systémy v rámci ochranného systému metra.
1: V ochranném systému metra je podle něj většina pražských stanic. Technici kryty a zařízení pravidelně kontrolují podle předem stanoveného harmonogramu kontrol. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost a sem tam přehánky. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 10. Foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katka Jelenová a dopravní informace.
4: Jižní spojka směrem z Černého na Barandovský most se ucpává nejprve mezi Lanovým mostem a Spořilovem, poté se výrazně zpomaluje i za sjezdem na Pankrác. Odtud k regulované rázovce ztratíte bezmála půl hodiny. Ucpaná i východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka a jak se řidiči koloně snaží vyhnout a sjíždějí na Černý most, plní Chlumeckou až Krajské zahradě, pak i Poděbradskou až do Hloubětína ke Kbelské. Zmíněná Kbelská se zaplnila v obou směrech. Fronta se sune jak od Hloubětína do Letňan mezi Poděbradskou a Cínoveckou, tak dolů do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. A plzeňská D5 směr Praha před Rudnou na 7. kilometru zůstává neprůjezdná. Je to kvůli odklízení následků po hromadné nehodě. Kolona se vleče už od Loděnice z 9. kilometru. Poslední volný sjezd platí na exitu 10, následně se pokračuje po souběžné silnici 605 na Loděnici a Rudnou.
0: Já ti moc děkuju, pěkné ráno.
4: Měj se hezky.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
6: Jsem trošku rebel.
5: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
5: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
6: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: high ground.

0: Martin Garrix a Číren a Repeat It v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je opět Denisa Žižková. No a oba vám přejeme hezké ráno.
1: Dobré.

0: 5 na příjezdu do Prahy blokuje hromadná nehoda. Ode dneška jezdí nová trolejbusová linka 52 mezi Pražským Smíchovem a Jinonicemi. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy neprůjezdná. Na 7,5 kilometru nedaleko Rudné se mělo srazit 7 osobních aut, dodávka a minibus. Jak dlouho potrvá odstraňování nehody, mluvčí středu české policie Michaela Richterová odhadovat nechtěla.
2: Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a dálnice D5 je v tomto úseku ve směru na Prahu zcela uzavřená.
0: Autobusovou linku 137 v Praze ode dneška plně nahradila trolejbusová linka 52. Jezdí ze zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj také zajíždí do Jinonic. Start plnohodnotného provozu umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Výhodou elektrických vozů je tiší bezemisní provoz a schopnost získávat energii z brždění při jízdě z kopce. Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
3: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí Valné shromáždění OSN.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo 1 cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Slavia porazila ve fotbalové šancelize Plzeň 2-1. V čele tabulky má tříbodový náskok. O výhře Pražanů rozhodl Tomáš Chorý z opakované penalty. V dalších duelech 9. kola Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se objeví přehánky a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra Katka Jelenová.
6: Dobré ráno, před Barandovským mostem trvá zdržení jak na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské, tak ve Strakonické od sjezdu z okruhu, plno i dál za mostem ve Zlíchovském tunelu i v Dobřížské, vjezdy do tunelů stále regulují. Jižní spojka je hodně ucpaná i ve směru na Černý most, kolona se posouvá od podjezdu magistrály za Spořilov. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se popojíždí v celé délce, od sjezdu z Cínovecké až dolů ke křížení s Poděbradskou, v opačném směru tedy nahoru do Letňan naberete zdržení v nesouvislé frontě mezi Kolbenovou a Cínoveckou. A dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru zůstává neprůjezdná. Pokračují tam s odklízením následků hromadné nehody. Na místě zůstávají i záchranáři. Kolona narostla až k Vráži na 13. kilometr. Sjíždějte na exitu 14 a dál do Prahy pokračujte po souběžné silnici 605.
5: Díky moc, Katko, měj se.
6: I ty, Honzo.
1: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha. V pondělí 21. září. Hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Milky a Just the Way You Are. A budou taky Leone a Kalem Scott. Stay.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a

0: Vajdou a Here With Me ve 8:45 na Rádiu Praha. Je pondělí 21. září, v Praze bude nejprve skoro jasno až polojasno, i když teď to tak teda vůbec nevypadá, postupně převládne proměnlivá oblačnost a sem tam nějaká přehánka se objeví. Maximum 15 až 17 stupňů, dneska teda rozhodně nebude vedro, teď jsme na 10 stupních Celsia, foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. A teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
1: Na jižní spojce od podjezdu magistrály se vlečou kolony jak směrem na Smíchov, tak na Černý most, plno stále i na východní části okruhu, i na navazující štěrboholské spojce směr Lanový most. Od sjezdu z Cínovecké ucpaná jak Kbelská do Hloubětína až ke křížení s Poděbradskou, tak Liberecká k Blance. Před Blankou trvá zdržení i v Povltavské téměř od Balabenky, také v Trojské, jak z úrovně zoologické zahrady, tak i se zhora od Kobylis. Magistrála směrem z Pankráce do centra plná od soudu do Legerovi naberete až půl hodiny navíc. A na závěr lepší zpráva z plzeňské D5 na příjezdu do metropole. Před Rudnou na 7. kilometru už se v místě hromadné nehody projíždí alespoň levým pruhem. Kolona od Vráže z 13. kilometru se tak pomaličku dává do pohybu. Stále ale počítejte s velmi dlouhým až půlhodinovým zdržením.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Daša a Austin v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, dálnici D5 na 7,5 kilometru ve směru na Prahu dnes ráno uzavřela nehoda 5 osobních aut a dodávky. Jeden člověk utrpěl lehké zranění, na místě zasahují složky záchranného systému. Dálnice D5 je v tomto úseku ve směru na Prahu zcela uzavřena. Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se objeví první přízemní mrazíky. Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupňů Celsia. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška do pátku 25. září otevře víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Program najdete na webu. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhajci Stanleyova poháru však na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistenci k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4-1 jednou asistencí. Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně pak oblačno a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová z dopravního infocentra.
3: Nejen na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, i na jeho hlavní části ve směru z D1 k letišti. Nejprve se jede pomaleji před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, pak zastavíte na druhém kilometru právě kvůli zmíněné regulaci do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Odtud k Ořechu je to přibližně na čtvrt hodiny. Jedete-li okruhem z druhé strany, tedy od letiště, zpomalíte nejprve před omezením u Aviatické. Kolona od sjezdu na Tuchoměřice ze třetího kilometru na 10 minut, poté zastaví na úrovni sjezdu z Karlovarské z 26. kilometru až za Ořech na 18. Je to na bezmála půl hodiny. A na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru obnovili provoz, alespoň v levém pruhu. Na místě zůstává několik vozidel záchranářů, pokračují s odklízením následků hromadné nehody. Kolona stále velmi dlouhá, dává se do pohybu jen velice pomalu, sune se od vráže z 13. kilometru více než půl hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: To byla Raya, Where is my husband, ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štef.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Mariánském náměstí v centru Prahy bude koncert k poctě Václava Havla. Právě on by letos v říjnu oslavil 90. V pondělí tam vystoupí The Plastic People of the Universe, kapela Svatopluk, Leona Machálková a pěvecký sbor Českého rozhlasu. Závěr večera bude patřit zpěvačce Anetě Langerové. Její koncert začíná v 9 hodin večer. A startují tradiční srdíčkové dny. Sbírka pomáhá vážně nemocným dětem. Speciální program můžete v pondělí navštívit na náměstí Míru. Součástí akce jsou i preventivní programy. Třeba lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady zkontrolují návštěvníkům mateřská znaménka a pyhy. Specialisté taky vyšetří dětem zrak a nebo si můžete na místě změřit cukr v krvi. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, postupně ale převládne proměnlivá oblačnost a sem tam se objeví nějaká přehánka. Maximální dnešní teploty jen 15 až 17 stupňů Celsia, teď jsme na 10 stupních a foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jak to vidí Katka Jelinová z dopravního infocentra?
3: Stále sledujeme situaci na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy před Rudnou na 7. kilometru. Byla kvůli hromadné nehodě uzavřená, teď už se projíždí levým pruhem, ale hodně pomalu a opatrně. Na místě totiž stále zasahují s těžkou technikou a vyprošťují havarovaná vozidla. Kolona se tak zdaleka nekrátí, spíše naopak narostla až ke sjezdu na Vráž na 14. kilometr a k místu nehody se posouvá přes 40 minut. Pokud na exitu 14 sjíždíte, počítejte s ucpanou souběžnou 605 před Vráží. Fronta pokračuje i dál k Loděnici, hodně plno i před Rudnou. D5 zůstává ucpaná i těsně před Prahou. Z úrovně Chrášťan se budete sunout až na začátek Rozvadovské spojky. Na jejím začátku je kvůli omezení průjezdný pouze pravý pruh. A ještě rychlý pohled na sever Prahy. Liberecká z Koncecí Novecké a kolona k Blance na více než půl hodiny. Kbelská plná směrem z Hloubětina do Letňan v celém úseku a od Hostivaře už se popojíždí i Průmyslovou před Poděbradskou.
2: Díky moc, Katko, měj se.
3: Krásné ráno, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídaní?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Získala prostor mezi ulicemi Pod Jarovem a v Rozkvětu. K přestavbě se můžou vyjádřit i místní. Obchodování s lidmi se přesunulo na internet a sociální sítě. Rusko zaútočilo na ukrajinské město Záporoží, zraněných je 5 lidí. Bude jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 opraví plácek mezi ulicemi v Rozkvětu a Pod Jarovem. Zatím prostor kromě hlavního města vlastnilo také bytové družstvo. Žižkovská radnice ho získala odkupem a výměnou za jiné pozemky, říká mluvčí úřadu Petr Habáň.
2: Revitalizaci Jarovského plácku plánuje Praha 3 už několik let. Bohužel pozemek byl v majetku několik různých vlastníků a bylo proto potřeba pozemky získat. Nyní se tedy otvírá možnost tento vnitroblok proměnit. Do výsledné podoby mohou samozřejmě promluvit i lidé ze sousedství.
0: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami 300 miliony korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
3: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
4: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
3: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
3: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží bylo zraněno 5 lidí. Informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve 2 obytných domech, nákupní centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody. Na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly 2 ukrajinské nákladní lodě a východ do ukrajinské město Izmail. Slavia vede fotbalovou šanceligu o 3 body před Libercem. Pražané totiž v 9. kole soutěže porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se objeví přeháňky a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Ještě potřebujeme doplnit jednu informaci nebo jedny informace a to jsou ty dopravní. Nesměj se, Katko Jelenová.
7: Já se vůbec nesměju, to jsou velmi vážné věci, takže pokud můžu?
6: Můžeš.
7: Tak jo. V Troji před Blankou trvá zdržení nejen v Liberecké od Letňan, ale také v Povltavské od Čuprovy. Lepší situace už panuje v Trojské, tam se kolona celá rozjela. Hodně ucpaná zůstává oblast Libně, Zenklova i od Stářova k Rohanskému nábřeží i okolí Balabenky, hlavně Sokolovská od Gongu až k Palmovce. Českobrodská do centra, kolona za Hrdlořezy z odbočky na Malešice k omezení ve spojovací pojedete téměř půl hodiny. Před ohradou nabíráte zdržení v Hartigově od Vápenky, pak i v ulici Jana Žili Chytrého téměř od Vinohradské. Před Vypichem popojíždí kolony v Bělohorské v obou směrech, jednak od Kláštera, z druhé strany pak od Bílé hory. Evropská do centra se zaplnila mezi Dědinou a Libocí, Horoměřická před Evropskou, ta je ucpaná od Generálky. A ještě D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru se stále projíždí pouze levým pruhem, občas provoz zastavují, ale jen chvílemi. Na místě záchranáři odklízejí následky po hromadné nehodě, kolona už se zlehka krátí, aktuálně se brzdí na úrovni Vráže na 12. kilometru.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 20. září a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Zdravím vás, teď máme 7,5 minuty po 9. Za chvíli tady u nás na Rádiu Praha Bastille a Surviving. A taky třeba David Guetta, tedy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a Gone, Gone, Gone ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusičnanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. fanoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
4: Česká herečka Daniela Kolářová.
6: Nemohl byste zahnat z toho býka, prosím vás?
4: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude nejprve skoro jasný až polojasný, postupně převládne proměnlivá oblačnost, sem tam přijdou přehánky, maxima dneska nízko 15 až 17 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude mírný západní, později čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Katko, máš slovo.
7: V Praze sledujeme pozvolný ústup dnešní v celku výživné ranní špičky. Kolona už se krátí i v Liberecké, brzdí se na úrovni Střížkova a k Bulovce se popojíždí 15 až 20 minut. I Kbelská už je celkem dobře průjezdná, plnější zůstává jen ve směru z Letňan do Hloubětína, a to v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Před Hloubětínem je plnější i průmyslová od Hostivaře. Na jižní spojce směrem na Smíchov se nesouvisle popojíždí od sjezdu na Pankrác, odtud k Mrázovce naberete 15 minut navíc. I na magistrále do centra už se zdržení krátí. Od sjezdu na Nusle do Legerovy pojedete čtvrt hodiny. A nesmí chybět informace z plzeňské D5. Ta na příjezdu do Prahy zůstává hodně ucpaná. Před Rudnou na 7. kilometru brzy ráno havarovalo několik vozidel. Dálnice byla úplně zavřená, teď se projíždí levým pruhem. Kolona od Vráže z 13. kilometru se sune krokem minimálně 40 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
7: Krásné ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: a Ves a Alan v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji hezké pondělí. Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daně z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda, podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu tak pomohl k vítězství nad Lipskem 2-0. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, místy přeháňky, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová. Katko? Hola, hola. Aha, tak máme asi chybu ve spojení. Nevadí. Jo, tak my máme úplně to tady všechno rozbitý, dokonce i ten náš dokument je mrtev. Jo, už super. Vidím to, takže v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti buďte opatrní na úrovni Barandova. Hned u nájezdu z ulice k Barandovu na 16. kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý a lehce i připojovací pruh. Fronta se sune na výjezdu z Lochkovského tunelu. Navíc pokračuje regulace provozu v tunelech. První část kolony tak čekejte už za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Plzeňská D5 na příjezdu do Prahy zůstává hodně plná, před Rudnou na 7. kilometru brzy ráno havarovalo několik vozidel, dálnice byla úplně uzavřená, teď se projíždí levým pruhem, kolona od Vráže z 13. kilometru se sune krokem minimálně 40 minut.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 9:30 a 4,5 minuty k tomu. Aha, nám nefunguje, co se to tady dneska děje? Ono se to celý rozbilo, tak ještě jednou to zkusím. Hraje to, je to dobrý. Duke Dumont, Ocean Drive, po

0: Days.
1: To byly Rudimental, McLemore, Jazz Glyn a These Days ve 9:45 na rádiu Praha. My tam nemáme Sabinu. Ona se nám nepřipojila, tak to zkusíme vytočit. Kolik ona má to číslo? Jo. 702 a tak dále. A uvidíme, jestli se to podaří spojit se s Sabinou. Zatím to zvoní? Nezvoní? Sabino? Haló, haló, slyšíme se? Máme tam Sabinu? Nemáme tam Sabinu. No tak to uděláme jinak, dáme si ještě jeden song a zkusíme na ní počkat, jestli se připojí.

0: Somber a Homebreaker, no už nemůžu říct ve 3/4, už je 9:50. Každopádně máme nějaké technické problémy, takže se Sabinou se spojovat už nebudeme a koukneme se na oblohu. A ta bude dneska nejprve skoro jasná až polojasná, jo, při pohledu z okna to tak teď vypadá, každopádně to nevydrží, postupně převládne proměnlivá oblačnost a sem tam se objeví i nějaká přehánka. Na vedro se nechystejte, dneska jenom 15 až 17 stupňů, teď jsme na 12 a foukat bude mírný západní, pak čerstvý severozápadní vítr s náraze kolem 55 km za hodinu. Máme Katku? Katko? Nemáme ani Katku, samozřejmě. Na D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru uklízejí po ranní hromadné nehodě, už se jede levým i pravým pruhem, kolona kamionu začíná už těsně za sjezdem na Vráž na 14. kilometru, osobní auta brzdí až na úrovni Loděnice na 10. zdržení čekejte tak na půl hodiny, ale snad už se to bude krátit. Potíže trvají v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti na úrovni Barandova, hned u nájezdu z ulice k Barandovu na 16. kilometru se srazil kamion s osobákem. Neprůjezdný tam zůstává pravý pruh a v ulici k Barandovu směrem z centra k okruhu opatrně u Geologické. V levém pruhu se srazila dodávka s osobákem, fronta tak na 5 minut od teraz. Hodně štěstí, hezký den a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 10 hodin, posloucháte Radio Praha, pondělí 21. září a před námi další aktuální zprávy ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Celodenní program v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla. U hřbitova v Pražské Hostivaři vzniklo nové kolumbárium na ukládání uren. Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do úterý. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha si dnes Václava Havla připomíná na hlavní část celodenního programu. Bude odhalení slavnostní lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová, nebo také osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou také debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert k 90. výročí narození Václava Havla. To připadá na 5. října. Kolumbárium na ukládání uren s lidskými ostatky je nově součástí hřbitova v Pražské Hostivaři. K dispozici bude oficiálně od října. Na místě vznikl také vzpomínkový park se sadem a informačními tabulemi o historii městské části. Rozšíření hřbitova stálo téměř 26 milionů korun.
3: Kolumbárium vzniklo jako betonová stavba se 4 stěnami, do kterých se vejde přes 1000 uren. Ty budou mít vzduchotěsná víka a plaketu s údaji o zesnulém. Stěny kolumbária ohraničují vsypovou louku, na které roste švestka. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
4: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalová reprezentace se dnes schází před zápasy Ligy národů. Bude to první sraz národního týmu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. První duel čeká Česko v sobotu v Edenu proti Chorvatsku a trenér musel udělat 2 změny v nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradili Ondřej Krič-Faluši a Martin Šubert. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, ojediněle přeháňky a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se situace před Rudnou výrazně zlepšila. Na 7. kilometru v místě dřívější hromadné nehody už se projíždí pravým i levým pruhem. Blokovaný zůstává pouze stoupací. Kamiony stále zpomalují u vráže. Na 14. kilometru osobní auta už jedou víceméně plynule. Průmyslová směrem z Hostivaře zůstává plnější před Poděbradskou. Ke sjezdu do Novopatské se budete sunout mezi 10 až 15 minutami. K Belská z Letňa na kratší fronta už jen mezi Kolbenovou a Poděbradskou. A ve spojovací směrem k Balabence popojíždí kolona mezi Jarovem a omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Naberete v ní 10 minut navíc.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 4,5 minuty po 10. hodině vám přeju dobrý den. Začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme moc rádi, že jste se ho rozhodli poslouchat. Nástup všemi dveřmi měl zrychlit příměstské autobusy pražské integrované dopravy. A povedlo se, spoje nabírají opravdu menší zpoždění. Zároveň ale dopravcům výrazně klesly tržby z jízdného. Proč to, řekneme už za chvíli. No a co se muziky týče, Maroon 5, Miley Cyrus anebo skupina Poetika. Na Praze právě teď. Hezký poslech.

0: byl Maroon 5, posloucháte Radio Praha, dobrý den. Nastupování všemi dveřmi do příměstských a regionálních autobusů Pražské integrované dopravy přineslo rychlejší cestování, ale i jeden méně příjemný důsledek. Systém se začal zavádět loni v srpnu a dnes funguje na více než 160 linkách. Největší efekt je u vytížených spojů mířících do Prahy. Jejich zpoždění se v průměru zkrátilo o 4 až 7 minut. Cestující totiž nemusí čekat ve frontě u řidiče a odbavení na zastávkách je rychlejší. Současně ale přibylo lidí, kteří jedou bezplatné jízdenky. Ve Středočeském kraji jejich podíl vzrostl zhruba ze 2,5 na 6% a do letošního března kvůli tomu dopravcům klesly tržby asi o 35 milionů korun. Revizoři proto kontrolují výrazně víc cestujících než dřív a častěji také odhalují jízdu na černo. Původní obavy Ropidu přitom byly ještě výrazně vyšší. Před zavedením systému počítal s možným propadem tržeb až ve stovkách milionů korun. Píšeme o tom taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte. Praha je nej.
1: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Praha je nej. Radio
0: Praha. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá silný provoz, pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují už kousek za dálnicí na úrovni Modletic. Osobní auta zpomalují až u Jesenice na prvním kilometru. O kus dál vzniká kolona i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Přímo v Praze naberete už jen kratší zdržení ve Kbelské směrem na Hloubětí, na to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. A v Novopatské od Černého mostu se sunou kamiony, v pravém pruhu se řadí od Satelic a pokračují až k Cínovecké směr D8. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Za 10 vteřin bude 10:30. Teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Silničáři dnes zahájí.

0: zahájili přípravné práce před přestavbou mimoúrovňové křižovatky Třebonice, která propojí Pražský okruh s dálnicí D5. Potrvají do 13. října a zůstane při nich zachován provoz dvěma jízdními pruhy v obou směrech. Sníží se ale maximální rychlost na 80 km v hodině. Hlavní práce na navýšení kapacity křižovatky začnou příští rok. Teplárny v České republice začínají topit v podobném termínu jako loni. V horských oblastech se začalo přitápět už v minulých dnech, další místa se přidají nyní. Studentům na všech veřejných vysokých školách pomáhají zvládnout stres i duševní obtíže poradenská pracoviště. V současnosti zaznamenávají zvýšený výskyt akutní stresové reakce na běžné životní a studijní situace a obtíže s nastavením běžného denního režimu. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě mluvčí Jan Červenka. Loňský monitoring duševního zdraví studentů vysokých škol ukázal, že jich 44% v dotazníku uvedlo symptomy středně těžké až těžké depresivity. Ve věku 27 let v neděli zemřel syn někdejší supermodelky Cindy Crawford, Presley Gerber. Uvedla to dnes agentura Reuters. Podle zprávy soudního lékaře zemřel v odvykací léčebně. Oficiální příčinu úmrtí ale zpráva neuvádí. Presley Gerber byl nejstarším potomkem Crawfordové a podnikatele Randyho Gerbera a stejně jako jeho matka se věnoval modelingu. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne, Vojto. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru v místě ranní hromadné nehody zůstává neprůjezdný už jen stoupací pruh. Vše je řádně označené světelnou šipkou. Kolony se celé rozjely a zdržení nenabírají už ani nákladní soupravy. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá naopak hodně silný provoz. Pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují už kousek za dálnicí na úrovni Modletic. Osobní auta zpomalují až na výjezdu z Lochkovského tunelu. Přímo v metropoli se zdržíte na magistrále v obou směrech. Od Pankráce je zhruba z půlky plný Nuselský most, do Legerovy se jede 10 minut. Od Holešovic ztratíte podobný čas mezi Bulharem a IP Pavlova. Ječnou se sune fronta od Karlova náměstí k Legerově a kamiony plní Novopatskou směrem z Černého mostu od sjezdu na Satalice, následně i celou Kbelskou až k Cínovecké, popojíždí v pravém pruhu a směřují k dálnici D8 na Ústí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: A 3 a 3/4 minuty po půl 11. pokračuje dopolední Praha. Uniklé fotky a videa, vydírání, ale taky digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. Za chvíli se k tématu vrátíme v reportáži. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál. Hezký poslech a dobrý den vám přeje Vojtěch Přívětivý.
7: A

0: Do víkenda jste poslouchali v dopolední Praze. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru Ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Na Štědvoholské spojce směrem z Černého na Barandovský most trvá o něco silnější provoz od sjezdu na Dolní Počernice. Za Europarkem už se zrychluje a celkem svižně se pokračuje až k Barandovskému mostu i dál na Smíchov. Na magistrále se zdržíte v obou směrech. Od Pankráce je zhruba z poloviny plný Muselský most. Do Legerovy k prvním semaforům se jede 10 minut. Od Holešovic ztratíte podobný čas mezi Bulharem a IP Pavlova. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru v místě ranní hromadné nehody zůstává neprůjezdný už jen stoupací pruh, vše je řádně označené světelnou šipkou, kolony se celé rozjely. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: poslouchat Rádio Praha, pondělí 21. září. Vysíláme zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Pražští radní projednají dotace pro Muzeum paměti 20. století. Od zítra začne znovu jezdit lanovka na Pražský Petřín. V Lysé nad Labem bude třídenní výstava architektonických návrhů nového domova pro seniory. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, později ale oblačno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radní hlavního města budou dnes jednat o financování úprav sídla Muzea paměti 20. století. Hlasovat by měli také o vypsání zakázky na stálou expozici. Jejím hlavním tématem by podle ředitele muzea Petra Blažka měl být totalitarismus a historie Československa.
3: Budeme se zabývat jednak těmi obecnými dějinami, ale chceme velkou přednost dávat osobním příběhům. Snažíme se, aby každý ten příběh byl doprovozen také trojrovměrnými sbírkovými předměty. Zároveň chceme využít moderní audiovizuální prostředky.
1: Zítra znovu začne jezdit lanovka na Pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezda Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Radnice v Lysé nad Labem nechá vystavit návrhy z architektonické soutěže na nový domov pro seniory. Všech 33 návrhů si můžou lidé prohlédnout od zítřka do 24. září. Otevřeno bude vždy od 15 do 19 hodin, říká mluvčí města Alžběta Trousilová.
4: Lidé se v prostoru bývalé diskotéky Kalypso hned vedle Lyského nádraží mohou podívat, jak si domov pro seniory v našem městě představují architekti z Kanady, Číny, USA nebo z Indie. Množství návrhů dorazilo z evropských zemí, jako třeba z Itálie, Španělska nebo Portugalska. A asi polovina přišla z České republiky.
1: Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. V půlce srpna z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko, navzdory tomu, že se mezi kandidáty registrovala. Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Tipsport Extralize nad Olomoucí 3-2, Pardubice nad Karlovými Vary 5-2, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3, Liberec s Kladnem 1-3 a Kometa Brno zdolala Hradec Králové 3-1. Královéhradečtí dali v posledních dvou zápasech jediný gól, mluví o tom asistent trenéra Petr Koukal.
5: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají, prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: Dnes má být jasno nebo polojasno, později oblačno, přehánky ojedinělé a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se kolegyně Katky Jelenové.
6: Na okruhu směrem zde jedna k letiště narostla kolona nejen kamionu, zase o něco více, brzdí se už ve sjezdu z dálnice a krokem se pokračuje až na začátek omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Převážně nákladní soupravy se posouvají na trase z Černého mostu k D8, konkrétně Novopatskou od Satalic přes Kbelskou až do Cínovecké. Ve spojovací směrem k Balabence zpomaluje provoz omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona od Jarova je teď na 10 minut. Nuselský most směrem do centra a kolona z jeho poloviny k prvním světlům v Legerově Reslová, následně Ječná nahoru k Legerově pojedete také okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 4 minuty po 11. hodině posloucháte Radio Praha. Dobrý den vám přejeme. Jsme rádi, že posloucháte. Ocelové uzávěry, dlouhá šachta i zázemí. Stanice metra Florence může sloužit jako ochranný kryt. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. No a Adamsky a Seal, Alex Warren nebo Declan J. Donovan, to jsou interpreti, které teď na Praze uslyšíte. Hezký poslech.

0: Posloucháte Rádio Praha, bude 11:45. Dobrý den vám přejeme. Cestující na Florenci běžně vidí jenom malou část toho, co se ve skutečnosti skrývá pod zemí. Stanice je totiž součástí ochranného systému pražského metra a v případě mimořádné situace může sloužit také jako úkryt. Jedním z jeho prvků je přibližně 30 metrů dlouhá větrací šachta, která funguje také jako nouzový výlez. Uzavřít ji dokážou masivní ocelová vrata s těsněním. Podle techniků fungují podobně jako trezor a po uzavření dokážou odolat i tlakové vodě. Pro ukrytí lidí je určená také zhruba 300-metrová ochozová štola, na jejímž konci je hygienické zázemí. Součástí systému jsou čerpadla, vlastní vrt anebo technické prostory pro vzduchotechniku a elektřinu. Podobné ochranné prvky přitom nemá jenom Florence. Podle pražského dopravního podniku je součástí ochranného systému většina stanic metra a jejich zařízení technici pravidelně kontrolují. Podrobnosti v reportáži kolegyně Laury Hajkové poslechnout si můžete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Novopatská směrem z Černého mostu a fronta kamionů v pravém pruhu ke Kbelské. Kbelská se tak plní ve směru z Hloubětína, chvílemi už od křižovatky s Poděbradskou. Ve spojovací směrem k Balabence trvá silný provoz před omezením. V koloně od Jarová strávíte 10 až 15 minut. Před Vypichem v Bělohorské směrem z centra se sune fronta z úrovně Kláštera. Tam necháte 5 až 10 minut. A podobně i na Nuselském mostě ve směru z Pankráce do Holešovic.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Radio Praha, za minutu bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám hezké dopoledne. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem, který přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a dobu železnou. Návštěvníci mohou pokládat otázky o každodenním životě dávných obyvatel i o tom, jak jejich svět poznává současná archeologie. Projekt propojuje odborné poznatky s možnostmi umělé inteligence. Závist se rozkládá na kopcích na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy. Odborníci považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvod je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje, doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Do letošní Noci vědy se ve Středočeském kraji zapojí instituce v 16 městech a obcích. Program připravila například laserová centra v Dolních Břežanech u Prahy, hvězdárny, školy nebo geodetická observatoř Pecný v Ondřejově. Poprvé se k celorepublikové popularizační akci připojí také Škoda Auto, vysoká škola v Mladé Boleslavi, která veřejnosti zpřístupní mimo jiné laboratoře s průmyslovými roboty. Letošní Noc vědy bude v pátek.

0: pátek 25. září. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal nováčky defenzivního univerzála Ondřeje Krišfalušiho a mladoboleslavského křídelníka Martina Šubrta. Dnes má být oblačno nebo polojasno a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Informace pro řidiče má Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Praze už v celku klid, jen pár míst, kde naberete 5 až 10 minut navíc, například ve spojovací směrem k Balabence. Tam stále zpomaluje provoz omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona popojíždí od Jarova, přesněji od křížení s Českobrodskou ulicí. Nuselský most do centra a kolona stále zhruba z jeho poloviny k prvním světlům v Legerově. Popojíždí se i Reslovou, následně Ječnou nahoru k IP Pavlova. A dobrá zpráva z dálnice D5 ve směru Plzně do Prahy už se před Rudnou na 7. kilometru po ranní hromadné nehodě jede všemi pruhy. I ze stoupacího odjela světelná šipka, provoz je tak zcela obnovený. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Posloucháte Rádio Praha, přejem vám dobrý den. Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a následně prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka, na kluka, který pochyboval, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Premiéru má dnes v pražské Peškovce, detaily přidáme už za chvíli. Teď vám hrajeme zpěvačku Leny. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: heading your way.
1: George Ezra na Praze, minutu po 11:45. Dobrý den. Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Půšová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra je dnes večer v pražské Peškovce.
2: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov a začal jsem chodit do místní školy.
3: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Půšové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
2: Tak tedy půjdu do vězení.
3: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Půšová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
4: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
3: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
5: Kdo se bere příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
3: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
4: A zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na vzpomínali.
3: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
5: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závně hodně rozvážen a houževnatý.
3: Inscenace vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Právě v jeho kreativním centru Peškovka má dnes Vašek premiéru a nabízí také dopolední reprízy určené školám. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: V centru hlavního města trvá zdržení věčné. Ze spod od Karlova náměstí k Legerově pojedete 5 až 10 minut. Muselský most do centra je plný před Legerovou, magistrála z druhé strany od Holešovic pak v úseku mezi Bulharem a muzeem. A ve spojovací směrem k Balabence už se fronta před omezením krátí, ztratíte v ní maximálně kolem 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
8: Hit týdne.
7: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Shabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z Satisfy.

0: Posloucháte Radio Praha, pondělí 21. září. Bude 12 hodin, před námi jsou polední zprávy, slovo má Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Silničáři omezili provoz na mimoúrovňové křižovatce mezi Pražským okruhem a dálnicí D5. Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Rusko zavedlo u hranic s Estonskem dočasný noční zákaz vycházení. Bude oblačno až polojasno a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta je ode dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam také snížili rychlost na 80 km za hodinu. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
1: Obě dálnice by v místě měly do konce roku 2028 mít 6 pruhů. Celkové náklady jsou 568 milionů korun. Autobusovou linku 137 v Praze ode dneška plně nahradila trolejbusová linka 52. Jezdí ze zastávky na Knížecí na Baltrovku. Každý druhý spoj také zajíždí do Jinonic. Start plnohodnotného provozu umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Výhodou elektrických vozů je tiší bezemisní provoz a schopnost získávat energii z brždění při jízdě z kopce. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kingisepském rajonu u hranic Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
4: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u Estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
5: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
4: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté budou odpoledne bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jejich zápas s Belgií začne v italském Turíně v 16 hodin. Převládat bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky a teploty dnes 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katkou Jelenovou se vydáme na pražské silnice. Hezké poledne.
6: Dobré poledne. Na jižní spojce sledujeme silnější provoz ve směru ze Smíchova. Kratší fronta popojíždí mezi Lanovým mostem a Europarkem. Ve Kbelské naberete pár minut navíc teď v obou směrech, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Také ve spojovací směrem z Jarová k Balabence kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. A v centru trvá zdržení z půlky Nuselského mostu do Legerovy, od Holešovic mezi Bulharem a Muzeem, od Karlova náměstí budete popojíždět Ječnou nahoru k Legerově. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 4 minuty po pondělním poledni posloucháte Rádio Praha, moc vám za to děkujeme. S Bradem Pittem se potkala v Cannes, za Kylianem Murphym jela dělat rozhovor do Londýna. Dnes přijde k nám do Rádia Praha, do našich studií v Karlíně a vezme nás do zákulisí své práce. Novinářka a moderátorka Monika Zavřelová dnes bude naším hostem. Už za pár minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Od českých herců a muzikantů až ke mně Watson, Leonardo DiCapriovi nebo Madeleine Albrightové. Moderátorka a novinářka Monika Zavřelová má za sebou stovky rozhovorů, dnes k něm přidá další, tentokrát ovšem v roli hostky. Ahoj Moniko.
1: Ahoj Vojto, děkuju za pozvání. Přeju krásné poledne posluchačům a dobrou chuť, pokud právě obědváte.
0: Chystala jsi to?
1: Chystala jsem si to hrozně moc. Omluv mě, ale prostě chtěla jsem to někdy říct do éteru a teď se mi to splnilo.
0: Ale to polední vysílání k tomu samozřejmě jako velmi vybízí téhle legendární
1: tom,
0: větě.
1: Prostě je to, je tak. To tak.
0: Moniko, je ti příjemnější otázky pokládat nebo je dostávat a odpovídat na ně?
1: Je mi samozřejmě z podstaty mé práce příjemnější ty otázky klást, ale užívám se to, i když je to na té druhé straně, protože si myslím, že pro toho člověka, který se táže, můžu být jako v něčem jako jiným hostem možná trošku jako oporou.
0: A dokážeš se v tom rozhovoru nechat vést, anebo celou dobu přemýšlíš nad tím, na co by ses zeptala ty? Byť si třeba ty sama v té roli toho hosta.
1: Jako teď myslíš, že když tady já sedím, tak jestli přemýšlím nad tím, na co se mě ty zeptáš. Mm-hmm. Nad tím jsem upřímně radši moc nepřemýšlela, protože vždycky se, že jo, znáš to sám z těch rozhovorů, stane se jakoby přesně to, co nepředpokládáš.
0: Ano.
1: To je jediná jistota, která podle mě existuje. Takže ne, vlastně nad tím jako moc nepřemýšlím a od nějaký doby se snažím, jak jako host, tak jako tazatel být co nejvíc přítomná v tom momentu, protože je to to nejzásadnější, ale zároveň, a to všichni moderátoři světa potvrdí, je to to nejtěžší. Já si pamatuju, poslouchala jsem před lety nějaký rozhovor s Martinem Veselovským a ptali se ho
0: kde
1: tam...
0: Kde byl on host?
1: Kde byl on host a ptali se ho na to, jako kdy začal být v tom rozhovoru opravdu sebejistý, nebo kdy se začal jako cítit, že vnímá toho druhého. A říkal, že zhruba asi po 8 až 9 letech praxe, což možná jako posluchačům bude znít jako něco šíleného. Ale vlastně se s tím jako hrozně ztotožňuji, protože je to pravda, těch věcí, na které člověk musí přitom myslet, je hrozně moc. A ještě se u toho soustředit na ten hovor, je to trošku náročná disciplína.
0: No a už tu disciplínu zvládáš? Myslíš, že už, nebo myslíš si, že už se tomu aspoň blížíš?
1: Cítím se uvolněněji, to určitě. Tak dělám to už kolik? Bude to těch 10-12 let, takže ano. Myslím si, že se tomu blížím.
0: Je to
1: blížím,
0: Veselovského hranice
1: ale
0: je,
1: jo, přesně tak, ano. Ale tak znáš to české, nejsme úplně učení k tomu se chválit, ale myslím si, že se tomu blížím.
0: Moniko, ty jsi v rozstřelu na iDNESu vzpomínala na to, jak jsi v Cannes vešla do apartma, kde seděli Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Co člověku v tu chvíli běží hlavou? Co ti běželo hlavou, když jsi tam vcházela?
1: No tady asi nemůžeme živě pípat a nechtěla bych tady způsobovat
0: rozhlasu
1: nějaké pokuty. Takže doplňte si tam na úvod nějaké to pípání a potom mě napadlo, že je to vlastně neskutečný, že mi je, kolik mi tehdy mohlo být, 25 a že mám příležitost mluvit asi s největšími muži světové kinematografie.
0: A pamatuješ si, co jsi jim řekla jako úplně první, když jsi tam vešla? Jak probíhalo to seznámení? Jestli to vlastně nemáš trošku v mlze, protože se dokážu představit, že tohle jsou takové vzpomínky, které prostě trošku zmizej potom.
1: Nezmizí, tohle si pamatuju úplně přesně a to možná posluchače trochu překvapí, ono to úplně nefunguje tak v případě tady těchto rozhovorů s takhle velkými hvězdami a když s nimi mluví ještě čeští novináři, že by si jako přišel do toho hotelového apartma a tam na tebe čekal ten Brad Pitt nebo ten Leonardo a podal si jim ruku a řekl si jim ahoj, já jsem Monika ze Slušovic a já jsem tady přijela dělat rozhovor. Ne, tak to úplně nefunguje, seč by to bylo hezké. Tohle je zrovna typ rozhovoru, kde nás je víc a kde vlastně ani jako neprobíhá žádné velké představovací kolečko, prostě si tam sednem. Oni tam přijdou, přivedou je tam nějací PR agenti, dost pravděpodobně z jiné místnosti, z jiného rozhovoru a pak se ptáme. Jediné, co bylo tady výhoda, takže nás tam vlastně nebylo tolik, že nás bylo jako fakt málo, takže z toho jako mohla vzniknout taková příjemná rozhovorová beseda, kdy jsme se všichni dopředu domluvili, na co se budeme ptát, aby jsme z toho ty naše výstupy měli co nejlepší. Oni si ty výstupy nemůžou konkurovat, protože jsme byli každý jako z jiné země, často i úplně jako z jiného trhu, Evropa, Amerika, Asie. Takže tohle se tam, takhle se tam vždycky dohromady sejdeme a u některých z nich, a je vlastně pravda, že tady to tak bylo u toho DiCapria s Pittem, někdy se oni sami zeptají, odkud jste a jak se jmenujete a často se to stává právě tady u těch velkých hvězd. A to vždycky člověka potěší a tohle možná taky znáš sám. Nestává se úplně často, aby tě do studia přišel host, který se na tebe připraví nebo se tě aspoň na něco zeptá a když se to stane, je to fakt hezký.
0: Zažil jsem to jednou, bylo to velice příjemné. A říkala jsi jim, že jsi ze Slušovic?
1: Já jsem tě jenom chtěla říct, že jsem se na tebe taky připravila.
0: Takže fakt?
1: Ano, něco o tobě vím, něco jsem se dopředu hledala. Jestli jsem jim říkala, že jsem ze Slušovic, ne, Slušovice jsem vynechala. Tam jsem, jako když jsme na tom Rádiu Praha, tak tam jsem řekla Prahu.
0: Okay. A ty jsi na mě teda připravila. Ale dobře, tomu se teď pojďme nevěnovat. A mým dnešním hostem je moderátorka a novinářka Monika Zavřelová. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště budete popojíždit od sjezdu na Lochkov za nájezd od Barandova. Je to asi na 20 minut a pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Kolona je od hlavního nádraží k muzeu, také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je moderátorka a novinářka Monika Zavřelová. Moniko, ty jsi říkala, když jsme se bavili o tom Bradovi Pittovi a o tom Leonardovi, že vás tam bylo víc novinářů. Předpokládám tím pádem, že to byl nějaký pás rozhovorů, který zorganizovali PR-isti těchto z těch dvou herců. Takže jsi asi byla oslovena, nebo jak to vlastně vznikne, že se k takovému rozhovoru člověk dostane?
1: V podstatě úplně přesně tak, jak to říkáš, jenom to neorganizuje to osobní PR těch herců, aha, ale stará se o to PR těch filmů a těch projektů. Je to jedno, jestli u herců je to film, že u muzikantů to bude nová deska a podobně. Takže tohle se většinou děje v rámci takzvaných jako velkých press junketů, které jsou přidružené k premiérám těch filmů, anebo i k různým jako festivalům a podobně. V tomhle případě to bylo přesně Cannes a Cannský festival. No a potom si pozvou z různých zemí různá média, která se zase znova z jejich pohledu a hlavně žijeme v době, jaké žijeme, podle čísel zdají relevantní. Takže o kvalitu tu práce tady kolikrát tak nejde, nechci úplně kritizovat své kolegy, ale protože to jsou zahraniční a se tohle úplně k ním nedostane, tak můžu. Často pak dochází k tomu, že zatímco by tam třeba mohlo jet jako více českých novinářů, kteří by si toho cenili a kladli by otázky, které by byly jaksi hodnotnější, máš tam potom více takových novinářů z větších trhů, kteří se ovšem ptají na otázky typu, jak se vám natáčelo, nebo taky oblíbená historka z natáčení, a to je prostě fakt škoda, když na tyhle lidi máš pár minut. A co vás, pane bože, to ne. Na tuhle otázku má právo jenom Karel Šíp. Nikdo jiný na tuhle otázku nemá právo.
0: Takže tam opravdu hrají takovou roli ta čísla?
1: Strašně velkou.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat, jestli právě je to jako o velikosti toho média, jestli je to o třeba nějakých předchozích zkušenostech toho novináře, ale...
1: Jako je to hlavně o těch číslech, nechci říkat, že to je úplně ultimátní pravidlo, samozřejmě tam taky jako asi hraje roli druh toho publiku, jako takhle, nejsem úplně marketingový odborník, že jo, nebo PR odborník, ale z toho, co vím, tak hodně rozhoduje charakteristika toho publika a velikost toho média, pokud se obzvlášť bavíme o projektech, kterých se účastní přesně lidi typu DiCaprio, Tarantina, Margot Robbie a podobně, jako tomu bylo tady v tomhle případě, kdy opravdu ten jejich jako čas je vzácný a oni musí zvažovat, jak moc se jim zhodnotí. No, prostě i tady tohle se v jejich případě monetizuje, ale možná se taky zároveň hodí dodat, že to jako není pravidlem. Jsou tady světové hvězdy, se kterými jsem strávila v tom hotelovém apartmá. Ježiš, to mohlo teď vyznít, tak nemělo, ale...
0: V rámci přípravy rozhovor. A to vlastně taky zní strašně, ale já si myslím, že všichni chápeme,
1: ale
0: jak si,
1: ano, je to tak, ale se kterými jsem strávila i několik desítek minut, ne-li hodin. A to je potom velké požehnání a velká radost.
0: Takže je to individuální.
1: Takže je to individuální, přesně.
0: Stalo se ti někdy, že jsi třeba počítala s nějakým časem a potom, co jsi přijala na místo, si zjistila, že to je mnohem kratší?
1: To je zajímavá otázka. Tohle se asi úplně nestalo, protože v případě těch velkých rozhovorů těch velkých hvězd, je ten jejich čas taky jasně nalajnovaný, kdy oni tam opravdu pomalu mají v tom diáři, jako kdy mají čas si odskočit na záchod a kdy mají tu minutu, aby si dvakrát kousli do sendviče. Takže tohle se vlastně jako nikdy nestalo.
0: No a co všechno vlastně bývá naprosto jasně předem stanovené a dané v případě takhle jako velkých rozhovorů? Je to jenom délka toho rozhovoru, nebo jsou to třeba i témata, nebo konkrétní otázky možná?
1: Jsou to často i témata, samozřejmě vždycky, občas to i podepisuješ, tak se nemáš ptát na nic osobního, na nic, co by mohlo toho člověka nebo toho respondenta nějakým způsobem zranit. Já sama tam nejezdím kvůli tomu, abych z nich lovila nějaké jako osobní informace, nedělám úplně do bulváru, takže tohle vlastně pro mě nikdy nebyl problém, ale je pravda, že jsou typy rozhovorů, kdy jako dostaneš v té smlouvě, kterou předtím podepisuješ, jako pomalu i napsáno, že se opravdu nemůžete slovem dotknout ničeho jiného než toho projektu. Mm-hmm. Samozřejmě ta realita je potom někde jinde, ale jako stalo se mi už i to, že jsem musela něco přetáčet, protože ačkoliv ta hvězda o něčem chtěla mluvit, tak v té místnosti seděl někdo, komu se to nelíbilo, ale zase na druhou stranu já jsem ráda, že mi dali tu druhou šanci, protože nemuseli.
0: Říká moderátorka Monika Zavřelová, můj dnešní host.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem, respektive hostkou, je moderátorka a novinářka Monika Zavřelová. Bavíme se tady o jejich rozhovorech, které byly často i s velmi slavnými hollywoodskými celebritami. Mně, Moniko, velmi často přijde, že nejtěžší rozhovory jsou vždycky v mém vnímání, a často je to taky jenom před tím rozhovorem, s lidmi, kteří už prostě odpověděli na strašně moc otázek, kteří už těch rozhovorů udělali opravdu velké množství. Jak se například Toma Feltna z Harryho Pottera zeptat na něco nového?
1: Tohle zrovna v mém případě, když jsem s Tomem Feltnem byla a když jsem s ním strávila, jak jsme říkali v minulém vstupu, nějakou tu hodinku v hotelovém apartmá zcela počestně, tak to bylo jednoduché, protože napsal knihu, ve které odhaloval spoustu věcí o svém životě, mluvil o tom, jaké to bylo být slavný, tak v mládí, připomínám jenom, že to je člověk, který hrál Draka Malfoje v Harry Potterovi, taky se tam zpovídal ze svých problémů s úzkostmi a s depresemi a podobně, takže vlastně těch témat tam jako bylo hodně, ale rozumím tomu, na co se ptáš. A v tu chvíli já mám pár pravidel, jedno z nich je jako nesnažit se vlastně být na sílu originální, protože ano, je dost pravděpodobné, že ti lidi odpověděli už úplně na všechno, zároveň ale oni s tím počítají a jsou trénovaní. Já jediné, v čem to můžu jako změnit a udělat to pro ně jiné v rámci toho svého rozhovoru, je to, jak k ním budu přistupovat. To je vždycky to, co se na tom snažím trošku pootočit. Nikoliv tolik ten obsah, ale to, jak se na to ptám, a jak je v danou chvíli poslouchám a jak se jim sama nabízím. To znamená jednat s něma co nejvíc, tak jak to většina lidí nedělá, jako s lidma.
0: A myšleno konkrétně jak? Co si pod tím mám představit?
1: Představit si pod tím to, že si s něma povídám, jako bych je potkala třeba někde u stolu, u oběda, přisedla si k ním a samozřejmě ne, že bych jako jela to konverzační, jako jak se máš, jaké je venku počasí, jasně. To by asi byl teda trošku jako špatný rozhovor hodnotově, ale vlastně přesně přistupovat k těm lidem jako ke kamarádovi, se kterým se jdeš sednout na oběd, na kafe, na pivo, na cokoliv toho jiného, protože fakt s něma takhle většinou lidi nemluví. Plus samozřejmě vždycky zabírá. A to si myslím, že je taky jedna z věcí, na které

0: to já hodně stavím. Lidi z tebe vycítí, pokud jako opravdu vidí tvůj zájem o ně. Mm-hmm. Prostě to poznají. Pokud máš rád film, pokud máš rád jejich práci, prostě to jde poznat, protože ta energie tam je. A to se mi osvědčilo vlastně úplně ze všeho nejvíc. A myslím si, že to je třeba jedna z věcí, nechci si fandit, ale která mě letos přivedla i na Červený koberec v Karlových Varech, kde jsme vlastně uváděli, jak ten začáteční ceremoniál, tak ten zakončující, a kde jsem přesně jako mohla se zeptat na pár otázek Jesseho Eisenberga, Maggie Gyllenhaala, všech těch letošních hostů. No. Prostě to nadšení ve mně je, já jsem faninka a v rámci té kulturní žurnalistiky a v rámci těch rozhovorů, které dělám, si to naštěstí jde dovolit.
1: Když jsi dělala rozhovor s Mattem Groeningem, což je autor Simpsonových a nejenom Simpsonových, tak si se ho prý ptala, nebo teďka nevím, jestli ptala přímo na to, jak Simpsonovi předpovídají budoucnost, protože on někde předtím říkal, že to nemá rád, už tuhle otázku.
0: Jo, je to tak. Ne, tohle mě mrzí, ale s Mattem Groeningem já jsem přímo mluvit nemohla. Tohle se stalo v rámci konference D23, kterou pravidelně pořádá Disney Studio. To je obří konference jako jak pro lidi z filmového průmyslu, tak ale i pro všechny fanoušky. Koná se dvakrát ročně, letos se konala zase. A já jsem tam tehdy jela za Česko reportovat o tom, co se tam děje. A mimo jiné tam jeden z panelů měl Matt Groening a tam jsem se toho mohla účastnit, ale byla jsem jenom v publiku, k tomuto velikánovi jsem se ještě nedostala. Ale jenom se takhle přiznám, jako pošlu to do světa, snažím se o to, psala jsem jeho lidem, uvidíme, třeba to někdy vyjde.
1: Nějaké odpovědi už přišly? Ať už negativní nebo pozitivní, nemusíš specifikovat.
0: Zrovna přímo tady od toho týmu Groeninga ne.
1: Ještě ne.
0: Takže ale stále. snažím, útočím na všech frontách.
1: Takže to každopádně, a to jsem se vlastně taky chtěl zeptat, jestli to je vždycky tak, že jenom někdo osloví třeba i dnes, nebo obecně Mladou frontu, a nebo jestli i ty sama vlastně rozhazuješ ty sítě a píšeš těm zástupcům, těm PRistům a tak podobně.
0: Je to přesně jako půl na půl. No. Prostě přicházejí ty nabídky, ale zároveň se sama snažím iniciovat. Samozřejmě v tom případě, kdy to iniciuju sama, je to častěji prostě méně úspěšné, nebo je potřeba tlačit ofous deal, ale o to věřím, že prostě úspěšnějíc. No a samozřejmě taky ty prostě roky a jména, které má člověk za sebou, potom jako hodně, hodně pomáhají.
1: Je podle tebe důležité, aby ten rozhovor přinesl něco, co ten člověk nikdy neřekl, když ještě se vrátím k té své první otázce v tomhle vstupu, anebo nestačí někdy třeba jenom nějakou známou věc konečně pochopit nebo zkonkretizovat, rozvést?
0: To si řekl moc hezky. Samozřejmě, když si řekl to první, že by ten rozhovor měl vždycky přinést něco úplně nového, tak si prostě představím, jak sedím na fakultě na Holaru, což je škola, kde jsem vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě, a sedím tam v místnosti 214 a docentka Osvaldová nám prostě dere do hlavy, že jako musíme z toho rozhovoru dostat něco nového, takže to je jeden hlas, který mi v té hlavě říká, že tohle jako musím, ale vlastně jsem si to přeložila do toho druhého, přesně to, co říkáš ty, že vlastně jako můžu přinést informaci, která není úplně nová, ale můžu ji přinést buď s novým sentimentem, v novém kontextu, a to si myslím, že je jako nejen dostačující, ale vlastně může být i obohacující pro to publikum.
1: Říká moderátorka a novinářka Monika Zavřelová. Pražákům je hej na Rádio Praha. V Pražském okruhu směrem na letiště budete popojíždět do cjezdu na Vestec za nájezd od Barandova. Je to až na 20 minut. Další informace má Kuba Vodička. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Začnu teď na Barandovském mostě směrem na Smíchov, kde máme úplně čerstvé problémy. U nájezdu z Modřanské ulice se srazila dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. O kousek dále, zhruba o 100 metrů, pak blokuje odbočení směrem na Strakonickou ještě kamion, takže se tam kličkuje. Čekejte už kratší kolonu před Barandovským mostem. Problémy jsou také na jižní spojce směrem na Smíchov, a to na úrovni sjezdu na Pankrác. Tento sjezd je teď na delší dobu uzavřen, ale v místě teď pracují silničáři a zavřeli ještě navíc pravý jízdní pruh. Čekejte kratší kolonu od Vídeňské, to je na několik málo minut a pomalu pojedete stále ještě na magistrále v obou směrech na příjezdech do centra. Kolona je jak mezi Florencí a muzeem, tak skoro na celém Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině.

0: Posloucháte Rádio Praha. Monika Zavřelová, novinářka a moderátorka, je dnes mým poledním hostem. Moc za to děkuju. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, Vojto, děkuju za pozvání. Je to tady s tebou moc velmi hezky příjemně strávený čas.
0: Ale tak to moc rád slyším. To mám velkou radost. Moniko, já jsem včera cestou autem poslouchal rozhovor Filipa Titlbacha s Terezou Řezničkovou z České televize ve Filipově studiu N. Mluvili tam o reakcích diváků. Jaké reakce chodí tobě? Čteš si komentáře?
1: Mě by moc zajímalo, co tam Terka, mimochodem spolužačka, co tam říkala, protože myslím si, že ona vzhledem k tomu, že musí řešit trošku jiná témata, než já, se asi potýká s výrazně větší kritikou, a taky jsem s ní o tom nějakou dobu mluvila, ale co se týče mě samotné, tak vlastně jako musím říct, že něčeho úplně jedovatého jsem terčem nikdy nebyla. Samozřejmě jako každá jiná žena jsem si o sobě přečetla, jak mi to sluší nebo nesluší, jestli jsem malá nebo velká a podobně. To už k tomu nějak patří. Nikdy mi to nikdo neřekl přímo do očí, jako že by prostě na nějaké akci, kterou moderuju, někdo za mnou takhle přišel a řekl mi to. Ještě teď mi vlastně dochází, že se to stalo pár týdnů zpátky, ano, že za mnou přišel pán a po rozhovoru se Zdeňkem Svěrákem, a měla jsem hroznou radost, že jsem udělala rozhovor se Zdeňkem Svěrákem.
0: Chápu.
1: A pán, který mě sleduje na Instagramu, vysnil si mě asi trošku jinak a přišel za mnou a říká mi, ježišmarja, vy jste nějaká velká. Musím ti říct, že jako v daný moment, jako člověk, který si prošel poruchou příjmu potravy, mě to trošinku zasáhlo, ale jako na tyhle věci se člověk prostě jako musí povznést. Trošku si to v sobě jako urovnat a povznést se na shledanou. Takže znám různé druhy reakcí, pak znám taky jako reakce, které se týkají toho, pro jaké médium pracuješ a co to o tobě vypovídá. To si myslím, že zná taky spousta z nás a je úplně jedno, na kterém v uvozovkách jako břehu jsi nebo nejsi, to se prostě děje. Ale co se taky děje čím dál víc, a děje se to od té doby, co jsem víc otevřená na Instagramu, tak že mi chodí mnohem víc hezkých reakcí než těch ošklivých. A toho si fakt vážím. A děkuju, pokud nás poslouchá někdo z lidí, kteří se mi někdy ozvali, tak opravdu odepisuju každému, to snad mohou potvrdit, a zahřeje to u srdce.
0: Dochází k těm pozitivním reakcím i v přímém osobním kontaktu mezi čtyřma očima?
1: Ano, to se děje, a víš, co je úplně nejhezčí, když se to stane i u mikrofonu a když ti to prostě řekne přesně někdo jako Karel Šíp nebo Zdeněk Svěrák, to je, u toho úplně jako rozstávám a říkám si, čím jsem si to zasloužila, no.
0: Přišla ti někdy nějaká reakce, ze které ti došlo nebo ze které jsi zjistila, že tvůj rozhovor s někým třeba někomu pomohl nebo pro něj prostě a jednoduše znamenal víc, než by si mohla tušit?
1: Jako první, co mi přijde na mysl, tak je rozhovor, ve kterém jsem byla ale já hostem, kde jsem právě přesně mluvila o té poruše příjmu potravy a kdy mi za to některé ženy děkovaly, že jim to pomáhá při jejich cestě uzdravit se, anebo se prostě udržet v tom zdravém mindsetu, jak se teď říká, takže ano. A to je vlastně nejhezčí, když ta práce jako potom, když z ní máš radost, někdo ti za ně poděkuje a ještě může pomoct. Pane Bože, jako pracovat v médiích je v mnohem velmi složité, ale to všechno složité mizí přesně v moment, kdy přijde tady taková reakce.
0: Říká Monika Zavřelová, moderátorka a novinářka, která je dnes hostem Rádia Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta s kamionem. Auta stojí v levém pruhu u nájezdu od Modřan, kamion o kus dál v odbočovacím pruhu na Strakonice. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Modřany je zatím na 10 až 15 minut. Situace budeme dál sledovat. Na jižní spojce směrem na Smíchov jsou komplikace také na úrovni uzavřeného sjezdu na Pankrác. Pravý pruh je neprůjezdný kvůli čištění vozovky. Kolona od Vídeňské na několik minut. Ve spojovací ulici čekejte zdržení mezi Jarovem a omezením u ulice k Žižkovu. Je to maximálně na 10 minut a pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Kolona je od hlavního nádraží k muzeu a také na Nusalském mostě.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to a já děkuju za to, že mým dnešním hostem je novinářka a moderátorka Monika Zavřelová. Moniko, tohle je poslední náš vstup, proto mě zajímá, co se děje v tvojí hlavě, když skončí rozhovor. Umíš si říct, že se povedl, nebo hnedka přichází sebekritika?
1: Většinou přichází ta sebekritika, jako většinou se tam naladí ten vnitřní overthinker a začne prostě přemýšlet o tom všem, co prostě mohlo být řečeno jinak, na co se mohl zeptat jinak. Úplně jsem s tebou teď soucítila v ten moment, kdy ty jsi měl potřebu se mi omlouvat za toho Matta Groeninga, jak jsme o něm mluvili před pár minutama. Z pohledu, jenom ti říkám, z pohledu respondenta vůbec jako nic se nestalo, ale přesně vím, že kdybych seděla na tvém místě, tak už budu ježišmarja, co si o mě bude myslet, pane bože, to já nejsem profesionál.
0: No a hlavně jsi člověk, který s tou přípravou, s tou rešerší pracuje, proto jsem měl ještě potřebu to říct nahlas, že jo?
1: Takže ano, přesně jako přijde ta analýza toho všeho, ale jak jsme se bavili na začátku, čím víc jsem přítomnější v těch rozhovorech, tím víc tady tenhle hlas mizí. Já jsem ho často měla i během toho rozhovoru, jo, kdy jako jsem mluvila, řešila všechny ty věci okolo a ještě mě někdo takhle soudil ze zhora. Jo, jsme v rádiu, posluchači mě nevidí, ale tak...
0: Ukazovala jsem na svou hlavu,
1: přesně tak. Takže tohle se dělo, ale o to víc se teď snažím si umět i poděkovat prostě za to a soustředit se jako víc na to hezké, protože je to zásadní. Je to zásadní.
0: Máš nějakou nepoloženou otázku? Která se ti dodnes vrací?
1: Nepoloženou? Asi ne. Takhle jako, když se mě ptáš, tak mě vůbec nic nenapadne. Ráda bych tě na to odpověděla nějak zajímavě, ale asi není něčeho, na co bych se... Já se většinou fakt zeptám. Snažím se teda zeptat jako citlivě, ale fakt se radši vždycky zeptám, abych nelitovala.
0: A u toho zpětného hodnocení probíhá to jenom abstraktně ve tvé hlavě, anebo se na ty rozhovory koukáš?
1: Vzhledem k tomu, že já k těm rozhovorům potom musím napsat i článek, tak si je musím minimálně poslechnout, ale většinou se na ně i podívám, protože ono jako co si budem, prostě je to ta nejlepší škola, člověk tam odpozoruje nejvíc věcí, ale je to jako, je to tak ještě jako dvojité týrání, obzvlášť jako pokud člověk má pocit, že ten rozhovor odvedl příšerně, ale to vlastně možná posluchači třeba nemusí tušit, a taky mi to, bych si typla, potvrdíš, někdy můžeš mít pocit, že to, co se odehrálo v tom studiu, bylo úplně příšerné, pak si to den na to poslechneš a zjistíš, že to bylo úplně v pohodě. Jako opravdu někdy ta energie mezi lidma, která je na tom místě, se nepřenese do toho obrazu anebo do toho mikrofonu. Nejsem si jistá, jestli je to správně nebo ne. To ať posoudí to publikum, ve finále jde ale o ten výsledek. Ale tohle mě vždycky fascinuje. To jako nedokážu vůbec pochopit, v čem to vzniká vlastně to zkreslení.
0: Pokusím se na to zaměřit v rámci svého studia psychologie.
1: A ano, to je pravda. To jsem si v rámci své přípravy na rozhovor s tebou také poznamenala, že jsi student psychologie. Což se mimochodem velice hodí u těch rozhovorů.
0: Hodí se to velice.
1: Sami jsme se o tom teď bavili, že jestli nám něco, nebo minimálně já můžu mluvit za sebe, jestli mi něco opravdu pomohlo v tom se začít jako ptát tak nějak opravdově sama za sebe, uvolnit se, tak to bylo to, že jsem začala chodit na terapie. V těch rozhovorech mi bylo najednou jako mnohem víc. Doporučuju všem, hodí se to úplně ke všemu.
0: Možná jde o to, jestli člověk dokáže udělat rozhovor sám se sebou, ještě předtím, než jde dělat rozhovor s někým jiným.
1: Občas umím být sebestředná, ale jakože bych to zkoušela až takhle, Vojto.
0: Introspekce, že jo?
1: Zkusím to zítra večer. Dneska jdu do divadla, zítra se sebou zkusím udělat rozhovor.
0: Ne, Moniko, ještě úplně na závěr. Ty jsi na LinkedInu letos oznámila, že po více než 10 letech jdeš vlastní cestou, že odcházíš na... volnou nohu,
1: ano,
0: jsem se na to nemohl vzpomenout.
1: Je to tak, ano.
0: I když tvoje rozhovory dál vycházejí na iDnesu, co jsi vlastně v té práci potřebovala změnit? Jakou cestou se potřebovala teďka vydat?
1: Ono asi to nejvíc, co z mé práce vždycky šlo vidět, tak bylo to, že jsem dělala ty rozhovory, ale velkou součástí toho mého působení na iDnesu bylo hlavně to, že jsem byla šéfka kulturní rubriky, šéfka kulturní rubriky, která není jenom publicistická, ale je hlavně zpravodajská, takže to znamená každý den velké plánování, spoustu informací, které člověk musí vstřebat, o kterých musí rozhodnout. Samozřejmě, absolutně se to nedá rovnat s kolegy, kteří se věnují politice, zahraniční politice, sportu a podobně, ale pořád je to nějaká nálož a když se u toho člověk zároveň chce realizovat i kreativně, to znamená prostřednictvím těch mých rozhovorů, vystupování před publikem, protože to je něco, co mě jako velice baví, vlastně baví úplně ze všeho nejvíc, jako komunikovat před publikem a mluvit s lidmi a dělat rozhovory před nimi, tak si prostě musí vybrat. No. Můj dědeček říká, že nemůžeš sedět jednou na dvou hrncích a to je takové lidové, ale velice pravdivé moudro, takže jsem se rozhodla odejít z toho zpravodajství a věnovat se víc tomu, přičem se opravdu cítím, že jsem na tomto světě živa a že to, co dělám, mi dává nějaký smysl a snad trochu i ostatním. Přála bych to každému, aby něco takového našel.
0: Moc tě fandím a držím palce.
1: Děkuji, Vojto, moc si vážím toho pozvání, děláš to skvěle, budu tě držet palce dál.
0: Moc krát děkuji. Monika Zavřelová, moderátorka a novinářka, byla dnes hostem Rádia Praha.

0: Taylor Swift s námi na rádiu Praha. Je právě 13 hodin, no a ve studiu Rádia Praha už je Denisa Žižková. Vítej.
1: Děkuju, Oldo, hezké odpoledne.
0: A jsou tady zprávy.
1: Hlavní město má stavební povolení na další stanice metra D, zatím není pravomocné. Služby O2 už fungují bez výpadků, operátor dopoledne řešil problémy s připojením k internetu. Dny paměti ode dneška do středy připomenou boj proti demenci. Bude převládat velká oblačnost a teploty dnes maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu. A to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Český rozhlas Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovou společností pořádá ode dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí, nabízí také testování paměti.
3: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
4: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no ale jako člověk každou prevenci má využít.
3: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
5: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
3: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
6: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Golfistka Teresa Kazár Melecká vybojovala 7. místo na turnaji La Sela Open ve Španělsku. Pro českou hráčku je to 3. nejlepší výsledek na evropské tour v kariéře. Sára Kousková skončila na dělané 35. pozici, Jana Melichová byla 54. Odpoledne bude v Praze převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, lokálně se vyskytnou i přeháňky a teploty budou mezi 15 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme se podívat také na to, jak vypadá aktuální doprava, co vás může zaskočit na silnicích, sleduje Kuba Vodička. Vítej, Kubo.
7: Ahoj Eldo, hezké odpoledne. Začnu na Barrandovském mostě, kde jsme měli komplikaci směrem na Smíchov. Po srážce zde byly blokovány dva jízdní pruhy kamionem a dvěma osobními auty. Lepší zprávou je, že před chvilkou už všechna havarovaná auta odjela, nic nebrání provozu. Stihla se ale vytvořit kolona, ta začíná už kousek za sjezdem do Vídeňské. Čekejte stále zdržení 15 až 20 minut. Silnější provoz pak čekejte ještě ve spojovací ulici směrem dolů do Libně mezi Jarovem a odbočením do ulice k Žižkovu, kde je dopravní omezení, je to zde asi na 10 minut a nesouvislá kolona popojíždí ještě ve Kbelské směrem na dálnici D8 a to mezi Novopatskou a Cínoveckou, je to také ale maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, buďte vítáni na Rádiu Praha, je 21. září, no a už se to láme k podzimu, i co se počasí týče. A kdo nás bude bavit v příštích minutách, určitě Adonix. Na naší frekvenci i v DAB Plus také Pink. Born to Die a Shabouzi. A samozřejmě i daleko víc skvělých hitů. Zůstaňte s námi.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Blow Me One Last Kiss a Pink s námi na rádiu Praha je 13:17. My jsme si připomněli rok 2012, kdy vyšla právě tahle melodie. Budeme ale aktuálnější. Dáma, která začínala tuto hodinu hudebně u nás na rádiu Praha, to znamená Ellie Goulding, tahla celou dobu v našem vinylovém hlasování za kratší provaz a tak to i dopadlo. To znamená, že dnes po 21. hodině na vinylu budou takové hity jako Black Prada Dress, tedy nebude Black Prada Dress, ale bude takový hit jako Hit the Wall, Look at My Life nebo Good Reason, protože vyhrála s deskou Daughter from Hell Gracie Abrams. Tu uslyšíme v 21 hodin díky vašemu vinylovému hlasování, takže si ji určitě užijte a nenechte si to ujít. No a jak to vypadá na D1 směrem z Prahy na Brno, komplikuje za sjezdem na Mirošovice provoz odstavená dodávka v omezení za 24. kilometrem, projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 22. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Na Barandovském mostě směr Smíchov už nic nebrání provozu, kolona na jižní spojice se stále rozjíždí, od sjezdu na Pankrát se zdržíte 10 až 15 minut. Pomalu se jede ještě na Pražském okruhu směrem na letiště, od sjezdu na Písek za nájezd od Barandova je to zhruba na čtvrt hodiny. No a v koloně se zdržíte i ve spojovací směrem na Balabenku kvůli omezení před ulicí k Žižkovu. Od křižovatky na Jarově je to na 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
2: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
3: Jak děl?

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z.

0: Šabouzí s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 30 minut. To je čas na zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na zhruba 42 milionů 300 tisíc korun bez DPH. Pražští radní dnes schválili výběr dodavatele. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu. Vznikne tam mimo jiné nový atletický oval, což umožní pořádání národních a mezinárodních soutěží. Pražský magistrát začne připravovat projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově ulici v Praze 7, který provozuje armáda Spásy. Dnes to schválili městští radní. Odhad nákladů na přestavbu je zhruba 210 milionů 600 tisíc korun z DPH. Kapacita nového zařízení má být 60 standardních lůžek a 20 lůžek se zvýšenou podporou pro klienty, například po hospitalizaci s omezenou mobilitou nebo seniory. Pyrotechnické průzkumy na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku odhalují velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. V oblasti bylo vojenské cvičiště jednotek SS. Průzkum tak musí být důkladný. Specialisté u Václavic zatím našli asi 60 kusů munice, z toho 6 dělostřeleckých granátů a jednu raketu. Policisté při zásahu proti jednomu z klanů mafie Camorra v okolí Neapole zadrželi 34 lidí. Zadržení čelí podle agentury APA obvinění mimo jiné z členství v ozbrojené zločinecké organizaci, obchodu s drogami, vydírání a držení drog za účelem dalšího prodeje. Vyšetřování vede protimafiánské státní zastupitelství v Neapoli. Převládat bude proměnlivá velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady aktuální doprava a s ní Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Začnu kousek za Prahou, a to na D1 směrem na Brno, kde komplikuje provoz za sjezdem na Mirošovice v omezení za Šmejkalkou. Provoz nepojízdná dodávka přímo v omezení blokuje pravý pruh. V tuto chvíli už kolona narostla na 21. kilometr. Čekejte zdržení kolem 15 minut. Pomalu se jede stále na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona je mezi sjezdem na

0: Pestec a nájezdem od Barandova, celý úsek je na 15 až 20 minut. Zdržíte se v koloně také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, a to kvůli omezení, které je v okolí ulice k Žižkovu. Od křižovatky na Jarově kolona na 10 a maximálně 15 minut. A nesouvislá kolona je v tuto chvíli také v celé Kbelské ulici směrem na D8. Z Hloubětína od Poděbradské pojedete k Cínovecké asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 33 minut. Dělostřelecké i ruční granáty, rakety anebo světlice. Tak přesně tohle je munice, kterou našli pyrotechnici pod plánovanou trasou středočeské části D3 na Benešovsku. Prozkoumat musí ještě 58 kilometrů dlouhý úsek. No a my na místě máme kolegu Radka Duchoně, za chviličku se přihlásí a probereme, kde vlastně pod tou dálnicí takovýhle muniční sklad byl objeven. Teď je tu Adele.

0: Poker Face, Lady Gaga s námi na rádiu Praha, je 13.44 a my teď půjdeme trošičku pod zem, ale zase ne tak hluboko, protože pyrotechnici prověřují území pod budoucí středočeskou dálnicí D3. Našli už granáty, rakety a také tankovou munici. Zkontrolovat musí hlavně území, kde byl za druhé světové války výcvikový prostor německé armády. My máme přímo v polích u Václavic na Benešovsku kolegu Radka Duchu. Vítej, Radku, ve vysílání.
1: Hezký den, pyrotechnici tady našli asi 60 kusů munice z druhé světové války. Část je nevybuchla, jde například o dělostřelecké granáty, světlice, náboje do pušek i samopalů. Dále to jsou protitankové střely. Raritou a překvapením bylo objevení dělostřelecké rakety Wurf Käpr. Jejíž hlavice mohla obsahovat 50 kg tritolu. Tato raketa ale byla cvičná, takže ji policisté nechají jako studijní materiál pro další pyrotechniky. No a je mi přibližně po prsa. Průzkum podél celé budoucí dálnice D3 postupuje na jednotlivých úsecích různým tempem. Na 11-kilometrovém úseku tady mezi Hostěradicemi a Václavicemi musí pyrotechnici prověřit 173 hektarů plochy. Louky a pole už téměř mají, následovat teď budou lesy.
0: Mnozí z nás si pamatují z dějepisu, ale zdaleka ne všechno. Připomeň tedy, o jaké cvičiště za druhé světové války šlo.
1: Rozloha vojenského újezdu Bemen byla skutečně obrovská, téměř 450 km čtverečních. Bylo to největší cvičiště SS v Evropě, byť nikdy nebylo zcela dokončené. No a pro srovnání, rozloha byla podobná, jako je dnešní rozloha Prahy, což je 496 km čtverečních. No a cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942.
0: Pojďme také k tomu, kdy bude pyrotechnický průzkum dokončený a kdy plánuje ředitelství silnic a dálnic středočeskou část D3 stavět.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3, což je i její povinnost. Vyjde to všechno na více než 150 milionů korun. No a ŘSD chce novou silnici začít stavět podle jeho mluvčího Jana Rýdla v roce 2028 nebo 2029. Stát za novou dálnici, která bude měřit 58 kilometrů, zaplatí asi 70 miliard korun.
0: Dělostřelecké i ruční granáty, rakety nebo světlice, to je munice, kterou našli pyrotechnici pod plánovanou trasou středočeské D3 na Benešovsku. Mluvili jsme o tom s kolegou Radkem Duchoněm. Radku, díky moc za informace a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A teď budeme mluvit také o aktuální dopravě, a to s Kubou Vodičkou.
2: Hezké odpoledne. Na D1 směrem z Prahy na Brno stále komplikuje za sjezdem na Mirošovice provoz odstavená dodávka, která stojí za 24. kilometrem přímo v omezení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona už narostla přímo ke sjezdu na Mirošovice na 21. kilometr. Čekejte zdržení asi 20 minut. Pomalu se jede ještě na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona je mezi sjezdem na Vestec a nájezdem od ulice k Barandovu. Celý úsek je zhruba na čtvrt hodiny. Zdržíte se také ve spojovací, a to směrem na Balabenku před omezením, které je u ulice k Žižkovu. Od křižovatky na Jarově pojedete 10, maximálně 15 minut. A nesouvislá kolona stále také z celé k Belské ulici směrem na D8. Popojíždí se už z Hloubětína, z konce Průmyslové a na Cínoveckou pojedete 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovaly cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Benson Boone nás přivedl ke 14. hodině na rádiu Praha a přivedl do studia také Mirka Kasana. Ten má připravené zprávy.
1: Dobré odpoledne.

0: silničáři omezili provoz na mimoúrovňové křižovatce Pražského okruhu a dálnice D5. Celodenní program v Praze připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Italská premiérka Meloniová přiletí příští týden do Prahy a bude větrno s teplotami do 17 stupňů s proměnlivou oblačností a přehánkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta bude ode dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam také snížili rychlost na 80 km za hodinu. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
0: Obě dálnice by v místě měly do konce roku 2028 mít 6 pruhů. Celkové náklady mají činit zhruba 570 milionů korun. Praha si dnes připomíná 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne za hodinu před budovou nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po prezidentu Havlovi Dagmar Havlova a také osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlovy děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Českou republiku příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Andrej Babiš s Giorgiou Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé. Naposledy tu nejdéle sloužící italská premiérka byla před 3 lety, kdy ji přijal její tehdejší český protějšek Petr Fiala z ODS. Podrobnosti najdete na webu iRozhlas.cz. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich nevždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy. Česká volejbalová reprezentace nastoupí už za necelé 2 hodiny k 8. finále mistrovství Evropy. O postup se utká s Belgií, se kterou v přípravě 2x prohrála. Největší hvězdou belgického týmu je víc než 2 metry vysoký smečař Sam Deru. Ten považuje za světový talent 20-letého českého reprezentanta Antonína Klimeše.
3: No, because it was, they were also without Indra.
4: Nemyslím si, že by 2 výhry nad českou reprezentací v přípravě byly pro nás výhodou. Soupeř byl bez Indry a má teď v týmu výborné blokaře. Antonín Klimeš má skvělý servis, je to mladý hráč, podle mě je to velký talent světového volejbalu.
3: Very dangerous service and big talent in volleyball.
0: Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Nad Prahou bude odpoledne převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší teploty budou stejné, ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Kuba Vodička vidí, jak to vypadá na silnicích po 14. hodině a řekne nám to. Hezké odpoledne. Lepší zprávu budu mít z dálnice D1 za Prahou. Směrem na Brno v omezení na Šmejkalce za 24. kilometrem už nic nebrání provozu. Nepojízdnou dodávku se podařilo už se provoznit a odjela. Kolona, která začíná u sjezdu na Mirošovice na 21. kilometru, se stále postupně rozjíždí. Čekejte zdržení kolem 1/4 hodiny. Přímo v Praze se pak zdržíte ve spojovací ulici směrem na Balabenku, a to před omezením, které je v okolí ulice v okolí křižovatky s ulicí Křižkovu od Jarova, od té velké křižovatky, čekejte zdržení až 15 minut. A nesouvislá kolona popojíždí v celé k Belské ulici směrem na D8. Začíná se pomalu jet už v Hloubětíně, ukřížení s Poděbradskou, pomalu se jede až ke sjezdu na Cínoveckou, je to asi na 1/4 hodiny. A navíc se stala nová dopravní nehoda kousek za Kbelskou v Cínovecké směrem na D8. U nájezdu od Čakovice srazila 3 auta a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržení od Kbelské dalších asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pěkné odpoledne a dobrý den. Na silnicích, v práci, doma, anebo třeba i jinde, tam všude můžeme být s vámi. A stejně tak s vámi mohou být hvězdy hudebního nebe. Pro tuto chvíli Marek Ztracený. Obuj si mý boty, jestli mě chceš. Taky Linkin Park a Kiara. Či David Guetta a Sam Martin. Jsme Rádio Praha. Ať se vám daří.
7: Rádio Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Heavy, Linkin Park a Kiara s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a protože právě teď máme 14:17 a je pondělí, tak je dohlasováno. Je za námi tedy hlasování a v něm se, pokud mluvím o vinilu, musela Ellie Goulding sklonit před o 13 let mladší zpěvačkou z Kalifornie, Gracie Abrams, dcerou slavného otce, mimochodem filmaře J.J. Abramse, který například spolu vytvářel scénář k filmu Armageddon. No a dnes bude od 9 s nejnovějším album Daughter from Hell. Můžeme si ho užít. No a příští hlasování, tam proti sobě nastoupí Leonard Cohen anebo Nick Cave. Sledujte náš Facebook a díky za všechny vaše hlasy. Praha je nej.
1: Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: Cínovecké směrem na D8 se u nájezdu od Čakovic srazila 3 auta v pravém pruhu. Kolona začíná už ve Kbelské před Novopackou a je to až na 25 minut. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu budete projíždět od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to asi na čtvrt hodiny. Ve spojovací komplikuje provoz omezení mezi křižovatkou s ulicí k Žižkovu a pod Šancemi. V obou směrech čekejte zdržení kolem 15 minut. A pomalu se jede i na pražském okruhu směrem na letiště od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova je nesouvislá kolona také na 15 až 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Everything I do it for you. Bryan Adams, rekordman právě s touhle písní, kde se držel 16 týdnů po sobě jdoucích v britské hitparádě. Teď je 14.30, s vámi Rádio Praha, také Mirek Kasan se zprávami.
1: Hezké odpoledne. Bývalá první dáma Dagmara Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Oznámila to novinářům při příležitosti 90. výročí narození svého manžela, spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta. Předseda pražského vrchního soudu Luboš Derfl dnes požádal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO o schůzku. Chce na ní projednat výroky premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k rozhodnutí odvolacího senátu soudu v kauze Čapího hnízda. Vrchní soud to uvedl na síti X. Ministr Tejc se s jeho předsedou podle svých slov rád sejde. Operátor O2 měl dnes dopoledne výpadek pevného i mobilního internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem bylo poškození sítě při výkupových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka. Začaly kolem 9. hodiny. V poledne byly služby znovu funkční. Poškozeným zákazníkům chce O2 problémy kompenzovat. Odboráři v Německu protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim ale i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Trenér Luis de la Fuente povede španělský fotbalový národní tým až do roku 2032. Svaz s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente získal s národním týmem před 2 lety titul evropských šampionů a letos i titul mistrů světa. Odpoledne bude nad Prahou převážně velmi oblačno, proměnlivě a místy se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů.

0: Celsia. Zítřejší mají být stejné, ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Doprava, jestliže jste za volantem, Kuba Vodička pro vás bude mít aktuality.
3: Hezké odpoledne. Komplikace čekejte na výjezdu z Prahy směrem na D8, konkrétně v Cínovecké ulici u nájezdu od Čakovic, kde se srazila hned 3 osobní auta a blokují pravý částečně připojovací pruh. Kolona už se spojila s kolonou ve Kbelské ulici, kde budete popojíždět už kousek před Novopatskou a je to asi na 25 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most očekávejte kolonu mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zde je to zhruba na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také ve spojovací ulici, kde komplikuje provoz omezení v okolí křižovatky s ulicí k Žižkovu. V obou směrech se jede velmi pomalu a zdržení zhruba na 15 minut. A pomalu se popojíždí také na Pražském okruhu směrem na letiště, a to mezi sjezdem na Vestec a nájezdem od Barandova. Celý úsek pojedete až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Krásný letní den, i když s podzimním počasím, podzim se pomalu blíží, dnes je 21. září a podzimní rovnodennost nastane ve středu ve 2 hodiny a 4 minuty ráno. No ale 21. září také přineslo celou řadu událostí. Ty mapuje Petr Jungmann a seznámí nás s nimi už za 10 minut. Do té doby například Axela Ingrosso nebo Miles Smith.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusičnanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. panoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
4: Provedení v Rusijské federaci částečné mobilizace.
3: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
3: Česká herečka Daniela Kolářová.
6: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
3: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
7: Na D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic na 20,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a kamion. Kolona z 22. vás zatím zdrží do 10 minut. Na výjezdu z Prahy na D8 se v Cínovecké u nájezdu od Čakovic srazila 3 auta v pravém pruhu. Kolona začíná už ve Kbelské v Hloubětíně za Poděbradskou a také na Novopatské za sjezdem na Satelice. Zdržíte se až půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem Klonovému mostu budete popojíždět za sjezdem na Běchovice. Průmyslové je to na 10 až 15 minut. A ve spojovací je směrem na Balabenku komplikuje provoz omezení u křižovatky s ulicí k Žižkovu. Od křižovatky na Jarově čekejte zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme k 15. hodině. Mirek Kasan ve studiu a větu Budiš světlo může tuhle slavnou větu prohlásit třeba i technik, dokonce u Národního divadla, viď, Mirku?
1: Nejenom technik, i kolem jdoucí.
0: Ano, a víc se dozvíte právě ve zprávách, které připravil na 15. hodinu Mirek Kasan na Rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne. Pět nových sanitek začnou od podzimu využívat pražští záchranáři. Technici kolem Národního divadla v Praze vyměnili slavnostní osvětlení. Parlamentní volby v Rusku vyhrálo proputinovské Jednotné Rusko. A bude větrno s proměnlivou oblačností, místními přeháňkami a teplotami do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Za jednu zaplatila Praha skoro 4,5 milionu korun. Proti starším sanitním vozům jsou menší a lépe se tak hodí do městského provozu. Pokračuje Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení, krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
3: Poté, co ta auta budou zajeta, budou vybavena potřebnou zdravotnickou technikou a přiřadí se jednotlivým základnám. Počítáme, že v průběhu listopadu, nejpozději prosince, už budou na svých základnách a budou výjíždět.
1: Dalších 25 sanitek stejného typu mají záchranáři dostat na konci letošního a v průběhu příštího roku. Historickou budovu Národního divadla v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
4: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou i přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
5: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Santim Deniou je nahradili Ondřej Krčfaluši a Martin Schubert. Krčfaluši pravidelně nastupuje za belgický Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy. Nad Prahou bude odpoledne převládat proměnlivá převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou i přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia. Zítřejší teploty mají být stejné. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička i po 15. hodině bedlivě sleduje dopravu, aby nám mohl říci, kde kde se případně zdržíte.
6: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic na 20. a 5. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a kamion. Na místě už jsou hasiči a zabrané jsou dva levé pruhy, projíždí se tak pouze pravým pruhem. Kolona už narostla na 23. kilometr, čekejte zdržení kolem 20 minut a zhruba čtvrt hodiny už se zdržíte kvůli tomu také na silnici číslo 3 a to od Senohrab až k samotnému nájezdu na dálnici. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 jsou problémy v Cínovecké ulici u nájezdu od Čakovic, kde se srazila tři osobní auta v pravém pruhu. Kolona už narostla, dá se říci, do celé Belské ulice. Auta se zastavují už v Hloubětíně na konci Průmyslové a pomalu se jede také v Novopatské před Kbelskou od sjezdu na Satelice. Zdržení v obou případech až 40 minut a zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to až na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. Je 21. září, je to neuvěřitelné, ale do konce letošního roku nám zbývá 101 den. A tak si ho užijeme, jako by to byl ten jediný, který si užít můžeme. Bruno Mars nám s tím pomůže. Taky Kateřina Marie Ticha.
7: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: A právě teď Lost Frequencies, ať se vám daří, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

0: The Lazy Song. S námi na rádiu Praha byl Bruno Mars v 15 hodin a 14 minut. My se přesuneme teď na místo, kde Rudolf II. Pěstoval citrusy. Později tam psal své texty Václav Havel, ale na hlavu prý mu občas padalo sklo. Mluvím teď o oranžerii Pražského hradu, protože tehdy Václav Havel požádal architektku Evu Jiřičnou, ať s tím něco udělá. A ona skutečně udělala. Máte možnost si prohlédnout nejen fotografie současné oranžérie a také se podívat na to, jak to tenkrát v roce 1989 a dál s oranžérií bylo. Podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Je tady čas na aktuální dopravu. Kuba Vodička je tady s ní.
1: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně. Kousek za nájezdem od Mirošovic zhruba na 20,5 kilometru se stále řeší nehoda dvou osobních aut a kamionů. Na místě zasahují také hasiči a projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona začíná na 23. kilometru, zdrží vás zhruba nějakých 15 až 20 minut a kolem čtvrt hodinky se zdržíte kvůli tomu také na silnici 3 od Senohora Paše k samotnému nájezdu na dálnici. Problémy jsou také na výjezdu z Prahy směrem na D8, konkrétně v Cínovecké ulici, přímo u nájezdu od Čakovic, kde se srazila tři osobní auta, blokují pravý i připojovací pruh. Kolona je velmi dlouhá, začíná už v Hloubětíně před křižovatkou s Poděbradskou na konci Průmyslové a pomalu se jede také v Novopatské od sjezdu na Satelice ke Kbelské. V obou případech je to až na 40 minut. Na Štěrboholské spojce pojedete pomalu směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice ke sjezdu na Průmyslové, celé je to asi na 15 minut a ve spojovací ulici směrem na Balenbenku stále komplikuje provoz omezení u křižovatky s ulicí Křižkovu. Od křižovatky na Jarově čekejte zdržení stále kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit
3: týdne. Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
4: Hit týdne.
3: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát se

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadis.

0: Synexis, jsme se vrátili do 90. na rádiu Praha, teď je 15 hodin, 29 minut, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Praha má stavební povolení pro část linky metra D, která má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat, není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem, který přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a dobu železnou. Chatbotovi je možné pokládat otázky o každodenním životě dávných obyvatel. Závist se rozkládá na kopcích na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy. Odborníci je považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Už za necelou půl hodinu nastoupí čeští volejbalisté do osmifinálového zápasu mistrovství Evropy proti Belgii. Přímý přenos z Turína odvysílá Radiožurnál Sport. Nad Prahou bude po zbytek odpoledne převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia a stejné naměříme taky zítra. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je s námi Kuba Vodička a s ním míříme na silnice.
3: Příjemné odpoledne. Začnu na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna. Opatrně za nájezdem od Mirošovic na 20,5 kilometru se stále v levém pruhu řeší nehoda dvou osobních aut a kamionu. Místo je označeno světelnou šipkou. Kolona začíná už před Šmejkalkou na 26. kilometru. Čekejte zdržení asi 30 minut a zhruba čtvrt hodinku se zdržíte i na silnici číslo 3 od Senohra Paše k samotnému nájezdu na D1. Na výjezdu z Prahy směrem na D8 jsou stále poměrně značné problémy v Cínovecké ulici u nájezdu od Čakovic, kde se řeší nehoda 3 osobních aut v pravém pruhu. Kolona začíná už ve Kbelské ulici v Hloubětíně, kousek před křížením s Poděbradskou a pomalu se jede také v Novopaskové od sjezdu na Satelice. V obou případech je to až na 40 minut. Ve spojovací ulici směrem na Balabenku stále komplikace před omezením u křižovatky s ulicí k Žižkovu. Kolony aktuálně z Českobrodské od Jarova až na 20 minut a na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu budete popojíždět od sjezdu na Běchovice k Průmyslové a je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií.

0: dle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Krásné 21. zářijové odpoledne na rádiu Praha je 15 hodin 34 minut. No a my víme, že pražský magistrát vypíše tender na vytvoření stálé expozice pro Muzeum paměti 20. století. Jak by to muzeum mělo vypadat? Řekneme si o tom víc už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 15 hodin 44 minut. Novou stálou výstavu bude mít Pražské muzeum paměti 20. století. Radní schválili vypsání zakázky na její přípravu. Expozice vznikne v Kanovnické ulici na Hradčanech a měla by připomínat historii Československa a zločiny totalitních režimů. Víc k tomu řekne kolega Mikuláš Vochoska, se kterým jsme ve spojení. Vítej Mikuláši ve vysílání.
1: Dobrý den. Výstava by měla být moderní a návštěvníkům by měla nabídnout interaktivní zážitek. Na ploše necelých 250 metrů čtverečních bude 6 základních podtémat, například sovětizace, techniky moci a připomene také historii nedaleké věznice v Kapucínské ulici, která na přelomu 40. a 50. let sloužila jako věznice, vyšetřovací věznice a proslula svou užíváním krutých praktik a mučením. Mezi hlavními exponáty by měla také být socha maršála Koněva a součástí výstavy budou i propracované vizuální i audiovizuální prvky zaměřené hlavně na studenty základních a středních škol. Kdy bude výstava přístupná veřejnosti, zatím není jisté. Celá zakázka na vytvoření stálé výstavy by měla stát bezmála 22 milionů korun. Ještě připomenu, že dům Pážat na Hradčanech opravilo hlavní město za zhruba 92 milionů korun právě pro účely sídla muzea paměti 20. století.
0: Co dalšího dnes pražští radní na svém zasedání projednávali?
1: Tak například radní schválili vývoj zcela nové verze mobilní aplikace Pit Lítačka za víc než 30 milionů korun. Městská firma na obnově pracuje už od začátku roku a hlavní město ji chce spustit v lednu příštího roku. Pro uživatele se ale nic moc nezmění a aplikace zůstane vizuálně stejná. Naproti tomu technicky by měla být stabilnější a připravená na nové funkce. V budoucnu by tak cestující měla nabídnout například možnost zaplatit parkovné jen za skutečně využitý čas. A nebo doporučit nejvhodnější vagon v metru podle toho, na které straně plánujete vystupovat. Původní verze z roku 2018 už technicky nevyhovovala dalším updateům a novým funkcím a narážela v tom na své technické limity.
0: Informace z jednání pražských radních pro nás měl Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A dopravní informace pro nás pro změnu má Kuba Vodička. Povídej, Kubo.
2: Hezké odpoledne. Nehoda se stále řeší na D1 směrem z Brna na Prahu a to za nájezdem od Mirošovic na 20,5 kilometru, kde se v levém pruhu srazilo dvě osobní auta a kamion. Kolona z 26. kilometru na 20 až 25 minut a zhruba čtvrt hodiny se zdržíte také před nájezdem na D1 ze silnice číslo 3, kde je aktuálně kolona od Senohrab. V Cínovecké ulici budu mít lepší zprávu. Směrem z centra se u nájezdu od Čakovic už podařilo odstranit všechna havarovaná auta, nic nebrání provozu. Kolony se postupně rozjíždí, ale jsou stále poměrně dlouhé. Popojíždí se jak z Kbelské ulice od Poděbradské v Hloubětíně, tak také na Novopatské od sjezdu na Satelice. V obou případech je to stále až na půl hodiny. Ve spojovací směrem na Balabenku čekejte výraznou kolonu před omezením, které je ukřížení s ulicí k Žižkovu z Českobrodské od Jarova. Zdržení více než 20 minut a pomalu pojedete na jižní spojice směrem na Smíchov, kolona je od sjezdu do Vídeňské a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobříšské před tunel Mrázovka. Celé je to minimálně na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Sweet Child of Mine a Guns N' Roses, kteří koncertovali také na Strahovském kopci v 90. letech. Mirku, byl jsi tam na koncertě?
1: Nebyl.
0: Tak třeba někdy ještě dostaneme šanci. Teď ale máme zprávy v 16 hodin s Rádiem Praha. Jdeme na ně.
1: Dobré odpoledne.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Mezi Pražským Smíchovem a Jinonicemi ode dneška jezdí nová trolejbusová linka 52. Praha 12 zrekonstruovala 3 hřiště za bezmála 7 milionů korun. A bude větrno s teplotami do 17 stupňů, s proměnlivou oblačností a přeháňkami.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vláda kvůli drahým pohonným hmotám znovu zavede regulaci cen benzínu a nafty. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daně na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, uvedla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Autobusovou linku 137 v Praze od dneška plně nahradila trolejbusová linka 52. Jezdí ze zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj také nově zajíždí do Jinonic. Start plnohodnotného provozu umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Výhodou elektrických vozů je těžší bezemisní provoz a schopnost získávat energii z brzdění při jízdě z kopce. Tři nově zrekonstruovaná hřiště můžou využívat obyvatelé Prahy 12. Jde o sportoviště v Modřanech, Komořanech a Kamíku. Jsou na nich nové povrchy, herní prvky a taky oplocení. Vstup na všechna tři hřiště je zdarma. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové městská část za opravy zaplatila skoro 7 milionů korun.
5: Rekonstrukce přinesla především bezpečnější a komfortnější podmínky pro sportování dětí i dalších návštěvníků. Společným prvkem všech tří hřišť je nový pružný EPDM povrch s lajnováním, který nahradil původní asfalt.
2: Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Podle tamních úřadů utrpělo zranění nejméně 8 lidí. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
6: Rusko podle záběrů ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé schořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 4 změny. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat 2 nováčci.
7: Už dopoledne před srazem byly oznámeny 2 změny, když Davida Zimu a Denise Vyšinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krič Faluši z Royalu Union San Gilloas a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Trenérský štáb nového kouče Santiho Dení pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka a Tomáše Chorého kvůli zraněním. Zastoupí je Martin Vidík a Václav Sejk. Česko se v prvním zápasovém bloku sezony utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Po zbytek odpoledne bude nad Prahou převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou i přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší teploty mají být stejné, ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička pro nás přiloží aktuální dopravní informace.
1: Příjemné odpoledne. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu se stále řeší nehoda za nájezdem od Mirošovic na 20,5 kilometru, kde se v levém pruhu srazila dvě osobní auta s kamionem. Kolona aktuálně začíná už skoro na 28. kilometru. Čekejte zdržení 20 až 25 minut. V Praze v Cínovecké směrem z centra se u nájezdu od Čakovic už podařilo odstranit všechna havarovaná auta, nic nebrání provozu, ale kolony se stále rozjíždí. Zastavíte se jak ve Kbelské v Hloubětíně u křížení s Poděbradskou, tak i v Novopatské před sjezdem na Satelice. To zdržení aktuálně maximálně na 20 minut. Výraznější kolony čekejte také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, a to před omezením u křižovatky s ulicí k Žižkovu, kde se projíždí jen jedním pruhem. Kolony jsou už z Českobrodské od Jarova, zdržení na více než 20 minut. Pomalu pojedete na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou se zdržíte čtvrt hodiny a pomalu se jede ještě na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Kolony jsou od Vídeňské a i zde je to až na 15 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a v DAP+. A s námi taky Teddy Swims. One Republic. Kaigo, Kalita, Griffin. A další skvělé hvězdy, jako například teď Ed Sheeran, ať se vám daří.
3: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Je pondělí 21. září, 16 hodin 17 minut. A protože je pondělí, tak je vinylově dohlasováno. A v tomhle hlasování se musela Ellie Goulding sklonit před o 13 let mladší zpěvačkou z Kalifornie. Ta se jmenuje Gracie Abrams. Je to dcera slavného otce filmaře J.J. Abramse, který například spolu vytvářel scénář k filmu Armageddon. No a jeho dcerka bude dneska od 9 s nejnovějším albem Daughter from Hell. No a příští hlasování, tam proti sobě půjdou Leonard Cohen a Nick Cave. Sledujte náš Facebook a předem díky za všechny vaše hlasy. Je tady čas na aktuální dopravu a to už je věc pro Kubu Vodičku.
1: Hezké odpoledne. Začnu kolonami, které nám popojíždí na Štěrboholské spojce a na východní části Pražského okruhu od D11 k Průmyslové pojedete aktuálně 15 až 20 minut. Kolonu čekejte také na jižní spojce před Barandovským mostem. Auta se zastavují už kousek před sjezdem do Vídeňské. I zde je to minimálně na čtvrt hodiny, spíše na 20 minut. Pomalu pojedete ještě na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona je od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete kolem 20 minut a pomalu pojedete stále také ve Kbelské ulici směrem na D8. Od Poděbradské z Hloubětína k Cínovecké pojedete v nesouvislé koloně 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: David Koller nás na rádiu Praha přenesl k 16. hodině a 30. minutě, a tedy ke zprávám s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Předseda pražského vrchního soudu Luboš Derfl dnes požádal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za Hnutí ANO o schůzku. Chce na ní projednat výroky premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k rozhodnutí odvolacího senátu soudu v kauze Čapího hnízda. Vrchní soud to uvedl na síti X. Ministr Tejc se s jeho předsedou podle svých slov rád sejde. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Čeští volejbalisté vedou v osmi finále mistrovství Evropy v Turíně nad Belgií v první sadě 25-20. Po zbytek odpoledne bude nad Prahou převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia a ty zítřejší mají být stejné. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička nám řekne, co se děje na silnicích.
3: Hezké odpoledne. Výrazné kolony stále očekávejte ve spojovací ulici směrem dolů z kopce, tedy směrem na Balabenku. Provoz komplikuje omezení před křížením s ulicí k Žižkovu. Kolony začínají už před Jarovem v Českobrodské ulici ve stoupání od Hrdloře a zdržíte se kolem 25 minut. Silný provoz stále očekávejte v celé Kbelské ulici směrem na D8 před nájezdem na Cínoveckou. Auta se zastavují už v Hloubětíně na konci Průmyslové. Zdržení 20 až 25 minut. Pomalu pojedete stále na Štěrboholské spojce, mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou naberete zpoždění asi 15 minut a zdržení naberete také na jižní spojce směrem na Smíchov, kde se stále popojíždí v koloně od sjezdu do Vídeňské až za Barandovský most do Dobřížské. Zde je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava.

Krásné odpoledne po 16. hodině a 30. minutě s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB Plus Avicii, Livehouse nebo Alex Warren. No a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Miraj Hometown, s vámi je Rádio Praha 1646. Pojďme za pražskými typy Jirky Štefla.
1: Přeju vám hezký den. V karlínských kasárnách budou v úterý večer promítat film Klub rváčů. Muž unavený stereotypem, konzumním životem a vlastní prázdnotou objeví tajný klub, kde si lidé vybíjejí frustraci v brutálních soubojích. Z nevinného úniku od reality se ale postupně stává radikální hnutí, které chce otřást celou společností. Na Klub rváčů se vydejte v úterý, začíná ve 20 hodin. A v úterý se poprvé můžete svést novými vozy lanové dráhy na Petřín. Budou zatím jezdit ve zkušebním provozu denně, a to v 10-minutových intervalech. Zajímavostí je, že jeden vůz bude při cestě mrkat a druhý se začervená. Cesta na romantický Petřín tak bude opět o něco zajímavější. Cena jízdenky je 100 korun, jestli ale máte dlouhodobý kupon, tak další jízdenku neřešíte. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A Kuba Vodička popřeje šťastnou cestu, než to udělá, řekne nám, kde jsou problémy.
2: Hezké odpoledne. Výraznou kolonu stále čekejte ve spojovací ulici směrem na Balabenku, kde komplikuje provoz omezení před křižovatkou s ulicí Křižkovu. Auta se zastavují aktuálně už v Českobrodské na výjezdu z Hrdloře. Ještě před Jarovem čekejte zdržení kolem 25 minut. Velmi silný provoz je také v celé Kbelské ulici směrem na D8 před nájezdem na Cínoveckou. Aktuálně kolona narostla už do Průmyslové ulice k podjezdu Českobrodské a celkové zdržení z Průmyslové na Cínoveckou je aktuálně kolem půl hodiny. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zde je to na 10, maximálně 15 minut a zdržíte se také na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Aktuálně se auta zastavují už před podjezdem magistrály, v koloně se pak jede přes Barandovský most až do Dobřížské ulice před tunel Mrázovka, kde se regulují vjezdy do tunelu. Celé je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je s vámi Rádio Praha, 17. hodina přináší taky další zprávy i s Mirkem Kasanem. Ahoj Mirku.
1: Ahoj, už je tu i Vláďa Malošík, dobré odpoledne.
2: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Silničáři omezili provoz na mimoúrovňové křižovatce Pražského okruhu a dálnice D5. Italská premiérka Meloniová přiletí příští týden do Prahy. A zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, k večeru se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 18 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený schodek tak vláda snížila o 3 miliardy. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Aleny Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
2: Podrobný rozpočet musí ministerstvo financí představit do konce září, kdy zamíří do sněmovny. Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta bude od dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam taky snížili rychlost na 80 km v hodině. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
2: Obě dálnice by v místě měly do konce roku 2028 mít 6 pruhů. Celkové náklady mají činit zhruba 570 milionů korun. Kolumbárium na ukládání uren s lidskými ostatky je nově součástí hřbitova v Pražské Hostivaři. K dispozici bude oficiálně od října. Na místě vznikl taky vzpomínkový park se sadem a informačními tabulemi o historii městské části. Rozšíření hostivarského hřbitova stálo skoro 26 milionů korun.
6: Kolumbárium vzniklo jako betonová stavba se 4 stěnami, do kterých se vejde přes 1000 uren. Ty budou mít vzduchotěsná víka a plaketu s údaji o zesnulém. Stěny kolumbária ohraničují vsypovou louku, na které roste švestka. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Českou republiku příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Andrej Babiš s Giorgiou Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé. Naposledy tu nejdéle sloužící italská premiérka byla před 3 lety, kdy ji přijal její tehdejší český protějšek Petr Fiala z ODS. Podrobnosti najdete na webu iRozhlas.cz. Česká volejbalová reprezentace hraje na evropském šampionátu v Turíně 8. finále proti Belgičanům a stav je 1-1. První sadu získali naši reprezentanti poměrem 25-20, druhou Belgičané 26-24. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přeháňkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů. Povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A z dopravního infocentra se s aktualitami hlásí Kuba Vodička. Kubo, zdravím tě, tak jak to vypadá?
7: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Provoz v Praze není nějak extrémně silný, ale na několika místech problémy máme. Bouralo se třeba ve Strahovském tunelu nově směrem na Smíchov. Ke konci tunelu se srazila dvě auta v levém pruhu, v pravém pruhu. Kolona se vytvořila už v celém tunelu od Malovanky a začaly se tak regulovat vjezdy do tunelu, jak z Patočkovy ulice, tak také před tunelem Blanka od Troji. Čekejte zdržení v tunelu kolem 10 minut, ale další zdržení naberete určitě před vjezdy do tunelů. Silný provoz v celé Kbelské směrem na Cínoveckou popojíždí se už z Průmyslové, kde se zastavíte za podjezdem Českobrodské v klesání do Hloubětí na zdržení kolem 20 až 25 minut. Velmi silný provoz čekejte také v Radlické ulici směrem z centra. Pomalu se jede v koloně od tunelů až nahoru před metro Jinonice. Tato kolona je až na půl hodiny a zdržíte se také aktuálně v Bělohorské směrem z centra, kolona je od Břevnovského kláštera a pomalu se jede až na Bílou horu. Zde je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké pondělí vám všem, máme 6,5 minuty po 17. hodině, s vámi je stále večerní Praha s datem 21. září a v ní v příští chvíli například Gracie Abrams. Is Sienna Spyro. Jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 17 hodin a téměř 17 minut, krásné pondělní podvečerní odpoledne, nebo jak to můžeme nazvat. Někdo má ještě pozdní odpoledne a někdo už večer. No, v každém případě Hit Paráda Rádia Praha se jmenuje Hit týdne. Co v ní uslyšíte, můžete ovlivnit i vy svými hlasy, protože se rozjelo další kolo vašeho hlasování a do čtvrteční půlnoci opět vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. No a k hlasování využívejte opět náš web praha.rozhlas.cz. Hit týdne uslyšíte na rádiu Praha jako vždy v neděli, hned po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A jak to vypadá právě teď na silnicích, to nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. V Radlické ulici směrem z centra je omezení, a to kousek před metrem Jinonice. Projíždí se tam velmi pomalu a kolona kvůli tomu popojíždí už ze spoda od tunelu Mrázovka od Dobřížské. Čekejte zdržení až půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště budete popojíždět od sjezdu na Vestec. Pomalu se jede přes oba tunely až za nájezd od ulice k Barandovu. I zde je to asi na 30 minut. Ve spojovací ulici směrem na Balabenku se zdržíte v koloně před omezením u křižovatky s ulicí k Žižkovu. Kolony začínají stále už v Českobrodské před Jarovem, zdržení kolem 20 minut. Silný provoz stále také v celé Kbelské ulici před nájezdem nad Cínoveckou. Popojíždí se v tuto chvíli z konce Průmyslové před Poděbradskou. Je to asi na 20 minut. A zdržíte se stále také v Bělohorské směrem z centra, kde popojíždí nesouvislá kolona od Břevnovského kláštera až na Bílou horu. Je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: Je půl šesté a Mirek Kasan přináší na Rádiu Praha další zprávy.
1: Dobré odpoledne. Praha získala od dopravního a energetického stavebního úřadu stavební povolení pro část linky metra D, která má propojit náměstí Míru a Písnici. Rozhodnutí není pravomocné, účastníci řízení se ještě můžou odvolat. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky D metra by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Operátor O2 měl dnes dopoledne výpadek pevného i mobilního internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem bylo poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka. Začaly kolem 9 hodin. V poledne byly služby opět funkční. Poškozeným zákazníkům chce O2 problémy kompenzovat. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání Valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. David Zima, Denis Višinský a Tomášové Vlček a Chorý vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Španělský kouč Santi Denia je nahradil Ondřejem Kryčfalušim, Martinem Šubertem, Martinem Vitíkem a Václavem Sejkem. Nad Prahou bude odpoledne převládat proměnlivá převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Zítřejší teploty mají vystoupit na 16 až 18 stupňů Celsia. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne. Nový problém je na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Kousek před Pražským okruhem na 12. a půltém kilometru stojí nákladní auto s defektem kola. Zasahuje částečně do pravého pruhu a vytvořila už se kvůli tomu kolona. Ta začíná na 16. kilometru a zdrží vás až 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále čekejte kolonu, a to mezi sjezdem na Vestec a nájezdem od Barandova. Celý ten úsek pojedete stále až půl hodinu. V Radlické ulici směrem z centra komplikuje provoz omezení před metrem Jinonice. Kolona začíná už dole u Dobřížské. Čekejte zdržení 25 až 30 minut. Omezení komplikuje provoz také ve spojovací ulici směrem na Balabenku, a to před křižovatkou s ulicí k Žižkovu. Kolony z Českobrodské už před křižovatkou na Jarově vás zdrží více než 20 minut. A silný provoz je stále také v celé Belské ulici před nájezdem na Cínoveckou. Z hloubě na odkřížení s Poděbradskou čekejte zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Dopra

0: Za každých 15 minut.
1: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
2: Snídani?
1: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
2: Oběd?
1: Divadlo Hibernia uvádí
3: romantický muzikál
1: Saturnin.
3: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
1: Od září 2026
3: v divadle Hibernia.
1: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
5: Je po půl šesté a pondělní večerní Praha pokračuje. Za pár minut například opět řidičskou abecedou, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých, co by řidiči, často chybujeme. A zahrají Coldplay, a taky Green Day. Přeji vám nerušený poslech.

0: Po 6:45 dozněly ve večerní Praze kapela Činasky, nebo dozněla kapela Činasky, a my jdeme na další téma. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat, nebo ne?
2: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
1: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
2: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
0: Tak zbývá jen dodat, co nás čeká zítra. Zítra si povíme o tom, jestli můžeme na pozici řidiče za jízdy jíst. A na silnicích zůstáváme stále, protože teď je tady Kuba Vodička s aktuálními dopravními informacemi. Kubo, tak jaká je situace?
3: Hezké odpoledne. Drobnější problém je stále na příjezdu do Prahy po D1, kousek před Pražským okruhem, zhruba na 12,5 kilometru stále stojí nákladní auto s defektem kola a zasahuje lehce do pravého pruhu. Nesouvislá kolona ze 16. kilometru je ale na 10, maximálně 15 minut. Pomalu pojedete stále na Pražském okruhu směrem na letiště, popojíždí se v nesouvislé koloně od sjezdu na Vestec až za nájezd od Barandova, celý úsek na 20 až 25 minut. V Radlické směrem z centra komplikuje provoz omezení, které je kousek před metrem Jinonice. Nesouvislá kolona proto popojíždí od tunelu Mrázovka od úrovně Dobřížské až nahoru, je to na 25 až 30 minut. A silný provoz čekejte stále ještě ve Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou. Kolony aktuálně začínají zhruba u Novopatské, zdržení 15, maximálně 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je 18 hodin, ve studiu Radia Praha je už Mirek Kasan a přináší další zprávy.
1: Hezký podvečer. Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací. Rozhodla o tom vláda. Dagmar Havlová předá licenci na používání jména Václava Havla městské knihovně v Praze. Parlamentní volby v Rusku vyhrálo proputinovské jednotné Rusko. A zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. K večeru se postupně vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2,50 korun na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu benzínu a nafty pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
3: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Václav Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Kabinet zároveň uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérii. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Dagmar Havlová ji předá instituci kvůli tomu, že knihovna dokáže zpřístupnit dílo prezidenta, dramatika a myslitele široké veřejnosti.
4: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
5: Vysvětluje Dagmar Havlová.
4: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
5: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
6: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
5: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Praha 3 opraví plácek mezi ulicemi v Rozkvětu a Podjarovém. Prostor kromě hlavního města vlastnilo i bytové družstvo. Žižkovská radnice ho získala odkupem a výměnou za jiné pozemky, říká mluvčí úřadu Petr Habáň.
7: Revitalizaci Jarovského plácku plánuje Praha 3 už několik let. Bohužel pozemek byl v majetku několik různých vlastníků a bylo proto potřeba pozemky získat. Nyní se tedy otvírá možnost tento vnitroblok proměnit. Do výsledné podoby mohou samozřejmě promluvit i lidé ze sousedství.
1: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom Ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat taky lidé na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Čeští volejbalisté končí na evropském šampionátu v Turíně v osmifinále. S Belgií prohráli po setech 25-20, 24-26, 14-25 a 15-25. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přeháňkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů a povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Kuba Vodička, teď má pro nás čerstvé zprávy.
8: Hezké odpoledne. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kousek před Pražským okruhem, zhruba na 12,5 kilometru, stále stojí nepojízdné nákladní auto, které mělo defekt kola. Zasahuje do pravého pruhu, auta musí vybočovat do prostředního pruhu. Kolona, která se vytvořila, začíná na 15. kilometru, ale to zdržení by mělo být jen na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy pozor za Lanovým mostem, za Esíčkem před Průmyslovou stojí nepojízdné osobní auto, které částečně zasahuje do jízdního pruhu. Kolona od sjezdu na Strašnice na 10 až 15 minut. V Radlické ulici směrem z centra stále čekejte kolonu od tunelu Mrázovka až nahoru před metro Jinonice, kde je dopravní omezení, zdržení 20 až 25 minut. A ve spojovací ulici směrem na Balabenku se také zdržíte před omezením, a to před omezením, které je u křížení s ulicí k Žižkovu. Z Českobrodské od Jarova čekejte zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3.

0: na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Dobrý pondělní večer. V rubrice Pražský hnej se kolem 3/4 vydáme do metra. Věděli jste, proč se stanice na lince metra A od sebe rozlišují barvou? Podrobnosti nám prozradí naše létající redaktorka Sabina Vosecká. S Petrem Jungmanem se ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie 21. zářijového dne. Připomeneme, že pražské metro nejsou jen tunely, koleje a nástupiště, ale taky chodby a štoly pro úkryt obyvatel v případě krizových situací. A už za chvíli uslyšíte, že záchranáři v Praze mají 25 nových sanitek. Řekneme si, v čem jsou lepší než starší vozy a taky jak dlouho trvá, než se auta opotřebují. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionů korun. Záchranáři by je měli začít využívat do konce roku. No a více informací teď do studia přináší reportér Dominik Kučera. Dominiku, zdravím tě.
2: Hezký den. Od starších typů sanitek se ty nově pořízené liší třeba tím, že ambulantní prostor je přímo v autě a není vyrobený jako nástavba. Nové sanitky jsou menší, ale vejde se do nich stejné vybavení. Novinkou je například upravený prostor na záchranářské batohy, který umožní záchranářům vzít batoh buď zvenku po odsunutí bočních dveří, nebo zevnitř sanitky i za jízdy. To záchranářům uspoří čas. Dalšími výhodami jsou upravená nástupní madla nebo speciální polštář na nosítkách pro pacienty s vážným poraněním hlavy nebo krční páteře. Sanitky mají také lepší klimatizaci. Auta budou využívat takzvané posádky rychlé zdravotnické pomoci, které řeší většinu výjezdů v Praze. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse budou právě tato nová auta lidé vídat na ulicích v budoucnu nejčastěji.
1: Tak kolik jich bude celkem?
2: Minulý rok získali záchranáři 25 aut stejného typu. Právě získané vozy jsou součástí zakázky na 50 nových aut. Za ty Praha zaplatí více než 223 milionů korun, včetně DPH. Část z nich teď záchranáři převzali a druhou polovinu získají na podzim a v průběhu příštího roku. Pak budou mít těchto sanitek celkem 75.
1: Dominiku, teď důležitá otázka, jak rychle se ta auta opotřebují?
2: Sanitky nového typu pořízené v loni mají najeto zhruba 60 tisíc kilometrů. Po asi 300 tisících kilometrech záchranáři sanitky obměňují a tak by mělo každé auto sloužit asi 5 let. Podle Ilji Chocholouše, náměstka ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby, bylo obtížné obnovovat flotilu sanitek například v době pandemie koronaviru kvůli narušení dodavatelských vztahů. Nově pořízená kompaktnější auta doplní auta záchranářů a nahradí některé stárnoucí sanitky ve tvaru krabice.
1: Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek, proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. No a podrobnosti nám k tomu nabídl reportér Dominik Kučera. Dominiku, díky, hezký večer.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A přidáme aktuální dopravní informace s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké odpoledne. Drobnější problémy stále očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 na 12,5 kilometru kousek před Pražským okruhem mění nákladní auto. Kolo, které mělo defekt, zabrán je pravý jízdní pruh, kolona je nesouvislá zhruba z 15. kilometru a zdrží vás asi 10 minut. Na Pražském okruhu stále čekejte zdržení směrem na letiště. Kolona popojíždí od sjezdu na Písnici přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek je asi na 25 minut. V Radlické ulici směrem z centra budete popojíždět od Dobřížské ulice až nahoru k tunelu až nahoru před metro Jinonice, kde je dopravní omezení, projíždí se jen jedním pruhem a to zdržení je zde stále minimálně na 25 minut až na půl hodiny. A ve spojovací ulici směrem na Balabenku se také stále zdržíte před omezením, které je u křižovatky s ulicí Křižkovu. Od velké křižovatky na Jarově čekejte zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Dělníci dál rekonstruují stanici metra Florence, obnovují mimo jiné ventilátory, které zajišťují výměnu vzduchu ve stanici. Jejich funkci teď dočasně přebírají sousední stanice. Metro ale není jen dostavba nebo dopravní stavba. V případě mimořádné situace může sloužit také jako úkryt v takzvaném ochranném systému metra.
2: Jsme ve stanici metra Křižíkova. Systém chodeb a šachet nás dovedl k masivním vratům. Místnost za nimi je součástí takzvaného ochranného systému metra, zkráceně OSM. Metro totiž neslouží jen k přepravě lidí. V případě mimořádné události může být využité také k jejich úkrytu. Jsem tu s technikem dopravního podniku hlavního města Prahy Jaroslavem Špitalským.
3: Tady máme tlakový uzávěr T98. Vidíte tady tu gumu? To je vlastně hermetizační guma, když ty vrata se zavřou, tak se vlastně opřou do tohohle masivního rámu. A je to v podstatě jako trezor, se přezavře, ta guma se přimáčkne a vlastně vrata jsou plnotěsný. Udrží to i vodu.
2: V jakých situacích se teda tohle dá využít?
3: Povodeň, havárie a případně bojové otravné látky.
2: Na povrch vede 30 metrů dlouhá větrací šachta. Slouží i jako únikový výlez.
3: Jsou tady žebříky, dostaneme se tady, najednou přijdeme do prostoru pod tou šachtou, vidíme velkou železobetonovou stěnu, po levé straně jsou tlakový uzávěry malý a pak tady máme obrovský uzávěr, který zavírá celou tu větrací šachtu. No.
2: Větrání metra zajišťují taky ventilátory, říká Jaroslav Špitalský.
3: Tyhle ty ventilátory vlastně se dají i použít v případě požáru, že by to odvětrávalo spaliny.
2: Potřeby by se ve stanici mohly ukrýt Pražané, konkrétně do asi 300-metrové ochozí štoly. Na jejím konci je takzvaná hygibuňka.
3: Tamhle vzadu za těma ocelovými dveřma plnotěsnýma tam je vrt. No a tady je asi prvek ochrany, v podstatě ochranného systému, že to je vlastně těsné šoupě, který vlastně ten celý vrt dokáže hermeticky utěsnit.
2: To, co cestující běžně vidí při jízdě metrem, je podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka jen malá část celého systému metra.
4: Každá stanice má velké množství technických prostor, ať už je to pro vzduchotechniku, pak jsou to samozřejmě systémy v rámci ochranného systému metra.
2: V ochranném systému metra je podle něj většina pražských stanic. Technici úkryty a zařízení pravidelně kontrolují podle předem stanoveného harmonogramu kontrol. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: 18.30, s vámi je Rádio Praha. V pražském updateu teď pražský souhrn přináší Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Pražské byty v prvním pololetí zdražily za půl roku o 2,4% na 153 100 korun za metr čtvereční. Nejdražší byly v Praze 1 nejrychleji, ale zdražovaly v Praze 2. Ceny bytů ale rostly ve všech sledovaných městských částech. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na skoro 42,5 milionů korun bez DPH. Pražští radní dnes schválili výběr dodavatele. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu. Vznikne tam mimo jiné nový atletický oval, což umožní pořádání národních a mezinárodních soutěží. Kongresové centrum Praha zmodernizovalo divadelní a jevištní techniku ve dvou svých největších sálech. V hlavním sále také nainstalovalo nové ozvučení, které by mělo poskytnout stejně silný a čistý zvuk všem divákům bez ohledu na to, kde v sále sedí. Do modernizace ozvučení a technik Pražské kongresové centrum investovalo 120 milionů korun. Tři nově zrekonstruovaná hřiště můžou využívat obyvatelé Prahy 12. Jde o sportoviště v Modřanech, Komořanech a Kamíku. Jsou na nich nové povrchy, herní prvky a oplocení. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové městská část za opravy zaplatila skoro 7 milionů korun. Vstup na všechna tři hřiště je zdarma. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomněl 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce nabídla debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Pro trvalou instalaci lavičky podle návrhu architekta a designéra Bořka Šípka byla zvolena jedna z lip na Mariánském náměstí. Český rozhlas Radiožurnál spolu s Českou alzheimerskou společností pořádá od dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí a nabízí taky testování paměti. Zítra ráno bude v Praze polojasno, během dne pak většinou oblačno. Večer bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Příjemné odpoledne. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1 před Pražským okruhem zhruba na 12,5 km je stále zabrán pravý jízdní pruh kvůli nákladnímu autu s defektem kola do vozovky do dálnice. Zdržíte se v tuto chvíli, ale jen velmi krátce v kratší koloně, spíše opatrně dojíždět před 12,5 km do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na letiště budete stále popojíždět v koloně, ta začíná v okolí sjezdu na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely až za nájezd od Barandova, celý úsek stále pojedete až půl hodinu. V Radlické ulici směrem z centra komplikuje provoz omezení, kousek před metrem je Jinonice na úrovni Valtrovky, kolona popojíždí kousek nad Dobřížskou na začátku Radlické dole pod kopcem, zdrží vás stále až 20 minut a ve spojovací ulici směrem na Balabenku stále popojíždí kolona od Jarova až do omezení, které je před ulicí k Žižkovu. Od Jarova tedy zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé konce.

koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusičnanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. fanoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
2: Jak by ne?
3: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás?
3: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Je 12. srpna roku 1978 a na lince A se otevírá první úsek pro cestující. Prvních 7 stanic vedlo z náměstí Míru do stanice Leninova, dnešní Davidské. Od sebe se liší dodnes barevným obložením. Proč? Tak to už se dozvíte v dalším vydání Pražský hnej.
1: 7 stanic, necelých 5 kilometrů a několik zajímavých prvenství. Třeba muzeum na lince A bylo první přestupní stanicí pražského metra a mezi Malostranskou a Staroměstskou vznikl první tunel metra pod Vltavou. Ale pojďme k tomu, čeho si v Ačku všimnete na první pohled. A to jsou barevné stěny. Charakteristické kovové obklady navrhnul architekt a designér Jaroslav Otruba. Jsou z hliníku, mají 1 mm a jsou vytvarované do vypouklých a vydutých tvarů. Zajímavostí je, že neslouží jen jako dekorace. Otruba použil barvu totiž jako orientační systém. Každá stanice tak dostala vlastní barevnou kombinaci. Náměstí Míru je modré, tedy barva Míru. Muzeum zase hnědé jako připomínka někdejších městských hradeb. Můstek má šampaň a zlaté tóny, které odkazují na obchod a peníze, a stanice Staroměstská je v červené barvě jako připomínka komunistického převratu z února roku 1948. Zajímavostí je, že barva se do hliníku nedostávala obyčejným natřením. Používala se technologie takzvaného eloxování, při které se barvivo dostávalo přímo do materiálu. A protože se při procesu vytváří různé odstíny, není jedna dlaždice úplně stejná jako druhá. Každá má rozměr 48x48 cm a v jediné stanici jich mohou být i tisíce. Takže až příště pojedete Ačkem, zkuste si na chvíli prohlédnout stěny. Možná zjistíte, že pražské metro není jen způsob, jak se rychle dostat z bodu A do bodu B. Je to taky jeden z nejvýraznějších příkladů českého designu 70. let. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. A teď už opět aktuální situace na silnicích a Kuba Vodička.
2: Hezký podvečer. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kousek před Pražským okruhem, zhruba na 12,5 kilometru, je blokován pravý jízdní pruh, mění se zde kolona v nákladním vozidle. V tuto chvíli už se ale kolona netvoří, v místě se jen vybočuje a zpomaluje, tak určitě projíždějte velmi opatrně. V Radlické ulici směrem z centra stále komplikuje lehce provoz omezení před metrem Jinonice, kousek nad Valtrovkou. Kolona se o něco zkrátila, stále ale začíná už před metrem Radlická. Zdržíte se stále až čtvrt hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu čekejte silnější provoz mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou. Je to asi na 10 minut. A zdržíte se aktuálně také v Bělohorské směrem z centra. Kolona začíná na úrovni Břevnovského kláštera. Pomalu se jede jak před křižovatkou na Vypichu, tak následně i před Bílou horou. Celkové zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V noci na zítřek bude oblačno až polojasno, v první polovině noci se lokálně vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 9 až 7 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. V úterý ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. 25 nových sanitek začnou od podzimu využívat pražští záchranáři. Irské úřady uložily Google obří pokutu za porušení nařízení o ochraně osobních údajů. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, k večeru se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
2: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
3: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
2: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
2: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Za jednu zaplatila Praha skoro 4,5 milionu korun. Proti starším sanitním vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Pokračuje Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
5: Poté, co ta auta budou zajeta, budou vybavena potřebnou zdravotnickou technikou a přiřadí se jednotlivým základnám. Počítáme, že v průběhu listopadu, nejpozději prosince, už budou na svých základnách a budou výjíždět.
0: Dalších 25 sanitek stejného typu mají záchranáři dostat na konci letošního a v průběhu příštího roku. Novou stálou expozici bude mít v domě Pážat na Pražských Hradčanech Muzeum paměti 20. století. Radní hlavního města schválili vypsání zakázky za bezmála 22 milionů korun na její přípravu. Výstava by měla připomínat historii Československa a zločiny totalitních režimů a má být interaktivní. Její součástí bude například replika komunistické výslechové místnosti nebo socha maršála Koněva. V novém sídle Muzea paměti 20. století vznikne také přednáškový sál a knihovna. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila Irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich nevždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy. Čeští volejbalisté prohráli s Belgičany 1-3 na sety a na evropském šampionátu skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
6: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
0: Češi se tak s turnajem v Itálii loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přehánkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům a povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jak vypadá situace v Praze a okolí na silnicích teď po 19. hodině, to nám řekne Kuba Vodička.
8: Příjemný podvečer. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kousek před sjezdem na Říčany a Pražský okruh na 12,5 kilometru je stále zabrán pravý jízdní pruh kvůli defektu na nákladním vozidle. Vše je označeno světelnou šipkou, vybočuje se, ale kolona se netvoří. V Radlické ulici směrem z centra ještě stále čekejte kolonu před omezením, které je kousek nad Valtrovkou. V tuto chvíli se auta zastavují na úrovni metra Radlická, to zdržení ale jen na 10, maximálně 15 minut a zdržíte se ještě v Bělohorské ulici směrem z centra, kde je kolona od Břevnovského kláštera a v koloně se popojíždí jak před Vypichem, tak následně před Bílou horou. Celý úsek pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Další zářijové pondělí pokračuje a máme 6,5 minuty po 19. hodině. Ve večerní Praze jsou před námi například aktuální tipy pro volný čas. Člověče, vy jste tady zas? Ptá se Zdeněk Svěrák jistého pana učitele, ať už v Praze nebo na zájezdech. Petr Porjanda, učitel angličtiny, zasvětil svůj život divadlu Járy Cimrmana. Na jeho představení cestuje do Prahy i na zájezdy, přestože sám bydlí ve Studence. V příštích minutách si ho představíme v prvním z dílů týdenního seriálu Cimrmaniaci, který předznamenává, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. A další vybrané songy v příštích chvílích přidají Madonna a Kylie Minogue. Callum Scott. Every time it takes me to my roots, like a dizzy solo bloom, got me thinking about you. Nebo skupina Opět a Radeček. Dokud dobrou náladu i posle vám přeje Vláďa Malošík.

0: flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jmenuje se Petr Porjanda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru, povoláním učitel angličtiny ze Studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl. On ale tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porjanda je první, kterého představíme v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Náš reportér pana učitele zastihl na prvním představení sezóny na jeho nejoblíbenější hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přešlete to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové, a to proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně po každé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední 2 roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před 2 lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatrách. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani 1 koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
3: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
2: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví. A v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
3: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
2: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
3: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
2: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
3: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Nejvíc hitů v digitálu.
5: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
6: Hit týdne.
5: Ty další 2 už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak

čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadism.

0: 19.45, to je aktuální čas a s vámi je pondělní večerní Praha. V muzeu Kampa můžete v těchto dnech vidět výstavu 111 obrazů, které vytvořili lidé s mentálním postižením z Česka a Slovenska. Přehlídka nabízí jejich osobité pohledy na svět a letos je poprvé taky prodejní. Výtěžek z každého prodaného obrazu putuje přímo jeho autorovi. No a další pražské typy teď ve večerní Praze přináší Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V karlínských kasárnách budou v úterý večer promítat film Klub rváčů. Muž unavený stereotypem, konzumním životem a vlastní prázdnotou objeví tajný klub, kde si lidé vybíjejí frustraci v brutálních soubojích. Z nevinného úniku od reality se ale postupně stává radikální hnutí, které chce otřást celou společností. Na Klub rváčů se vydejte v úterý, začíná ve 20 hodin. A v úterý se poprvé můžete svést novými vozy lanové dráhy na Petřín. Budou zatím jezdit ve zkušebním provozu denně, a to v 10-minutových intervalech. Zajímavostí je, že jeden vůz bude při cestě mrkat a druhý se začervená. Cesta na romantický Petřín tak bude opět o něco zajímavější. Cena jízdenky je 100 korun, jestli ale máte dlouhodobý kupon, tak další jízdenku neřešíte. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pondělním poledním hostem Rádia Praha byla moderátorka a novinářka Monika Zavřelová, která má za sebou rozhovory s osobnostmi, jako je třeba Brad Pitt, Tom Felton nebo Madeleine Albrightová. Jedním z témat, která jsme probrali, bylo taky to, jak se někoho, kdo už na spoustu otázek odpověděl, zeptat na něco nového.
4: Já mám pár pravidel, jedno z nich je jako nesnažit se vlastně být na sílu originální, protože ano, je dost pravděpodobné, že ti lidi odpověděli už úplně na všechno. Zároveň ale oni s tím počítají a jsou trénovaní. Já jediné, v čem to můžu jako změnit a udělat to pro ně jiné v rámci toho svého rozhovoru, je to, jak k ním budu přistupovat.
3: V úterý 22. září dorazí režisérka Diana Šoltýsová. Budeme rádi, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Rádio Praha. Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 20 hodin, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy a ve studiu už je připravený Mirek Kasan. Ahoj Mirku.
1: Ahoj, hezký večer. Vláda bude od října znovu regulovat ceny pohonných hmot. Mezi Pražským Smíchovem a Jinonicemi ode dneška jezdí nová trolejbusová linka číslo 52. Členské státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí vůči Rusům a Bělorusům. A zítra ráno bude polojasno, během dne pak většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. K večeru se postupně vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot a od října sníží taky spotřební daň na naftu. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
3: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
3: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
5: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
3: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
6: Pokud to nebude srovnáno s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
3: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Historickou budovu Národního divadla v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
7: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Autobusovou linku 137 v Praze od dneška plně nahradila trolejbusová linka 52. Jezdí ze zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj také nově zajíždí do Jinonic. Start plnohodnotného provozu umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Výhodou elektrických vozů je tižší bezemisní provoz a schopnost získávat energii z brzdění při jízdě z kopce. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři Michail Friedman a Alisher Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez 6 hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Jeho svěřenci mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěly. Cíl pro Ligu národů uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
8: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině. Což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: První zápasový blok sezóny zahájí naši fotbalisté v sobotu proti Chorvatsku. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přehánkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 16 až 18 stupňům a povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na nehody v pražských ulicích. V Bělohorské máme problém ve směru z centra u křižovatky s Liborovou. Je tady nehoda osobního auta a tramvaje. Nehoda je také v ulici Utopíren u křižovatky s Argentinskou. Tady havaroval motocykl s osobním autem. A pozor na nehody tramvaje s osobními vozy, jednak v Táborské ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. A nehoda tramvaje s osobním autem je také v ulici Na Poříčí, a to na úrovni Bílé Labutě. I tam projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pondělní večerní Praha pokračuje a je 20 hodin a 6 minut. Laserové oči vozidla. I tak se říká lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici, třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak fungují, uslyšíte už kolem 3/4. Ale ještě předtím, dokonce už za okamžik, probereme jiné téma. Uniklé fotky a videa, vydírání, ale taky digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. A s další muzikou jsou tady Regard a Years and Years. Zoe Wies. I Tina Turner. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám hezký poslech.
2: Večerní Praha.

0: Tak tohle byla legenda světové hudby Tina Turner na Rádiu Praha. Je krátce po 8:45. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Rádio
6: Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je 8:30, večerní Praha pokračuje. Další kolo hlasování do Vinylu skončilo právě dnes v poledne a tentokrát jste v něm svými hlasy rozhodovali, jestli z něho vítězně odejde Gracie Abrams nebo Ellie Goulding. Je tedy rozhodnuto a už za pár minut, hned po zprávách v 21 hodin, vám ve Vinylu na rádiu Praha pustíme vítěznou desku. A bude to Gracie Abrams a deska Daughter from Hell. Tak si to nerušeně vychutnejte a sbírejte energii na další kolo hlasování, ve kterém budou tentokrát o vaši přízeň a hlavně hlasy usilovat Leonard Cohen a proti němu Nick Cave. Tak sledujte náš Facebook a díky za vaše hlasy.

0: Na Rádiu Praha dospíval Ray Dalton, necelá minuta zbývá do 8:45. Krásný pondělní večer vám všem. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a taky jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v jízdních pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo jiným manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary a tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: 21 hodin ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami.
1: Dobrý večer. Silničáři omezili provoz na mimoúrovňové křižovatce Pražského okruhu a dálnice D5. Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Aukční síň v Paříži draží majetek zesnulé herečky Brigitte Bardotové. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno, k večeru se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta bude od dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam také snížili rychlost na 80 km v hodině. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
1: Obě dálnice by v místě měly do konce roku 2028 mít 6 pruhů. Celkové náklady mají činit zhruba 570 milionů korun. 3 nově zrekonstruovaná hřiště můžou využívat obyvatelé Prahy 12. Jde o sportoviště v Modřanech, Komořanech a Kamíku. Jsou na nich nové povrchy, herní prvky a oplocení. Vstup na všechna 3 hřiště je zdarma. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové městská část za opravy zaplatila skoro 7 milionů korun.
4: Rekonstrukce přinesla především bezpečnější a komfortnější podmínky pro sportování dětí i dalších návštěvníků. Společným prvkem všech 3 hřišť je nový pružný EPDM povrch s lajnováním, který nahradil původní asfalt.
1: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Podle Andreje Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od Bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Pařížská aukční síň Mion draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek aukce půjde na ochranu zvířat a část dostane hereččin syn.
5: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté po druhé v řadě vypadli na mistrovství Evropy v 8. finále. Belgii dnes v Turíně podlehli 1-3 po setech 25-20, 24-26, 14-25 a 15-25. Svěřenci kouče Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přeháňkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů. Povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Vinyl. Vinyl.
7: Dobrý vinilový a tudíž pondělní večer. Zprávy v 9 na Praze skončily, budeme si hrát. Dvě současné hvězdy pop music se utkaly v hlasování. Britská blondýnka Ellie Goulding se musela sklonit před o 13 let mladší Kaliforniankou Gracie Abrams. A to příjmení Abrams by vám mělo být i povědomé. Její táta J.J. Abrams je totiž uznávaný a velmi úspěšný filmmaker. Jako scénář ho proslavil Armageddon. Jako režiséra třeba třetí Mission Impossible, poslední filmy Star Trek nebo Star Wars. Jeho dcera se vydala do světa po té hudební cestičce. Hned za debutové album Good Riddance byla nominována na Grammy jako nejlepší nováček. O rok později v roce 2024 vydala druhou a zatím nejúspěšnější desku The Secret of Us. S tou oslovila celý svět a hity That's So True nebo I Love You, I'm Sorry hrála většina rádií. Letos 17. července přišla Gracie Abrams třetí deskou Daughter from Hell. Na ní se rozmáchla stopáží hned k dvojalbu se skoro 650 minutami muziky, která je především jejím dílem a taky vynikajícího muzikanta, skladatele a producenta Aarona Dessnera. Člen skupiny The National patří mezi největší současné studiové machry a ty největší hvězdy se v jeho studiu střídají jak sochy na orloji. Tak si pojďme poslechnout, co vytvořil společně s Gracie Abrams na její nejnovější desce The Daughter from Hell, která patří už několik měsíců mezi nejprodávanější desky vůbec. Díky za všechny vaše hlasy, teď muzika Gracie Abrams, dobře se bavte.

0: Je 22 hodin. Dobrý večer. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Petřínská lanovka se po dvou letech celkové rekonstrukce vrací do provozu. Pražští záchranáři začnou od podzimu využívat 25 nových sanitek. Ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. K večeru se postupně vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
2: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
3: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
2: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
2: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Pražský dopravní podnik po dvou letech slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Jezdit začne od zítřejších 7 hodin ráno. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Důležitý pro ně byl podle jejich slov dobrý výhled z vozu.
5: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka na petřínskou lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Protestující s dlouhodobými jízdenkami městské hromadné dopravy se nic nemění. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Za jednu zaplatila Praha skoro 4,5 milionu korun. Proti starším sanitním vozům jsou menší a lépe se tak hodí do městského provozu. Pokračuje Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
6: Poté, co ta auta budou zajeta, budou vybavena potřebnou zdravotnickou technikou a přiřadí se jednotlivým základnám. Počítáme, že v průběhu listopadu později prosince už budou na svých základnách a budou výjíždět.
0: Dalších 25 sanitek stejného typu mají záchranáři dostat na konci letošního a v průběhu příštího roku. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už včera. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Lukáš Provod a Tomáš Chorý a taky plzeňský Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, Václava Sejka a 4 nováčky. Ondřeje Kryčfalušiho, Martina Šubrta, Jiřího Slámu a Daniela Vašulína. Vedení národního týmu to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy s přeháňkami. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů a vát bude jen mírný vítr, který bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
7: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne, od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát jste pořadím zase pořádně zamíchali. Máme tři novinky, velký skok z osmičky až na bronz a po minulém vítězství také střídání na samotném vrcholu. Tak jdeme na to.
8: Hit týdne.
9: Nasazená novinka.
7: Martin Garrix a Ed Sheeran už letos společně vydali skladbu Repeat It. Autorsky jsou pod ní podepsaní Ed Sheeran a Martin Garrix vlastním jménem Martin Garrison a také Amy Wedge, se kterou Sheeran spolupracuje už dlouhou řadu let. A Repeat It se teď vrací do boje o vaše body. Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.

0: hit týdne. Nasazená
1: novinka. The Rolling Stones pokračují ve své neuvěřitelně dlouhé kariéře novou hudbou. Jealous Lover najdeme na jejich letošním albu Foreign Tongues, které vyšlo v červenci. Autorsky jsou pod skladbou podepsaní Mick Jagger a Keith Richards. The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: A tohle je úplně čerstvá věc. Miley Cyrus právě 18. září vydala své 10. studiové album Buzz Pursuits. Stejně se jmenuje i titulní skladba, která album otevírá, a právě tu posíláme do hry o vaše hlasy. Miley Cyrus, Buzz Pursuits. Let's go.

Česká zpěvačka, autorka Michaela Charvátová, vystupující jako Myla, přichází se skladbou Crying to God. Píseň si napsala sama a pohybuje se na pomezí popu a elektroniky. Myla, Crying to God.

0: nasazená novinka.
1: A pětici nasazených uzavírá Benson Boone. The Time of My Life vydal letos v červnu a na skladbě se autorsky podílel společně s Jackem LaFrancem, Jasonem Evinianem a Tančem Barncem. Tady je Benson Boone, The Time of My Life.

žebříčku tentokrát zůstaneme u příběhu, který jsme sledovali celé léto. Sam Fender a Olivia Dean se skladbou Rain Me In dokázali něco, co se v britském singlovém chartu nestalo přes 70 let. Nejprve vyrovnali 18 týdnů Frankieho Lane'a na prvním místě a potom jeho rekord překonali. Jejich cesta navíc nebyla souvislá. Rain Me In se na vrchol několikrát vracelo a právě tím postupně přepisovalo historické tabu. Nasazené skladby jsme si představili, do britského chartu nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste je sestavili svými hlasy. Desáté místo a první ze tří novinek tohoto kola, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit číslo 6.
3: A šestka? To je pád z minule druhého místa, tedy Swims Break Up in Reverse.

0: No a teď k první pětce hitu týdne na Rádiu Praha.
1: Číslo pět.
0: Páté místo a česká novinka. Eli, Ďábel a Prada.

Bronz znamená největší skok tohoto kola. Z osmičky rovnou na třetí místo šli Patrik Malý a Sebastian 2005.

0: Hit týdne s Honzou Chlaněm. Honzou Chlaněm.
1: Tři novinky pro nás znamenají také tři odchody. Ten první je povinný. Ella Langley má za sebou maximálních 8 týdnů v hitu týdne a Choose in Texas tak po minulém třetím místě končí. Můžem si začít hrát. Ze sedmé příčky po jediném týdnu vypadávají Krištof a Sergej Barakuda Movie Stars. A z desátého místa, taky po jediném týdnu, odcházejí Karol G a Bruno Mars, Still. Jsme na druhém místě hitu týdne. Minule vstoupil Shaboozey z Born to Die rovnou na samotný vrchol. Tentokrát o jednu příčku klesá, ale pořád zůstává těsně pod jedničkou. Shaboozey, Born to Die.

A druhý je Shabouzi, Born to Die. A vítěz 38. kola z 5. místa až na samotný vrchol. Calvin Harris a irská zpěvačka Jay-Z jsou v pořadí 6. týden a tentokrát se Satisfy dostává úplně nejvýš. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.

0: dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní letání, ale mám, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za posledních 12 měsíců. Takže to je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu, takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a doletím, nevím, někam k poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluji na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
2: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
1: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
2: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
1: Já jsem nechtěla být tak
2: střídáme
1: krutá.
2: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přes že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítá i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
2: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se mě někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
1: prostě
2: co.
1: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
2: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví. Díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
2: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodu, procházka a tak dále.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Se mnou stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění, ta nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volným, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak, co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester hodinky, když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
1: A je to se?
0: Právě, že se neschodují. Za prvé a za druhé, každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců, takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat, 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený, v jakým konkrétním prostě, který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
1: No ale když se tam úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
0: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
1: tak
0: ne.
1: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu, operace a večer máte přednášku.
0: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
1: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
0: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního Aha. spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
1: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
0: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo, takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
1: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
0: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
1: Když kolik lidí to dodržuje?
0: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30x tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc. A třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych, dneska ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni. Pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: ve finále, se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď
0: a pořád to rezonuje tím prostorem.
1: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál. Ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afghánistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor. Někdy černý humor a hlavně, že jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba. Může to být, teď myslím, politických představitelů. Může to být relativně jako ve zlomku času. Může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
2: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
3: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
4: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
5: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
6: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
0: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
7: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
7: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, tak že vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
0: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
7: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
0: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
8: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
0: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
8: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací. Jeho cílem
0: on totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
8: Chceme tedy, že nám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
0: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
7: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou a prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů a z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne, podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
0: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě, tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
7: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy SPD, ale právě i část, kritici ano? jsou i z hnutí ANO. Aha, aha. Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly byly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
9: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
6: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
0: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
10: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
0: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
10: V žádném případě my nejsme pro to, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF.
7: Objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
11: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
7: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
11: A nově se z ní má stát prostředek naplnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
7: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
0: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
7: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
0: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá a dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
7: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a minister už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to takže rovnou poslal do připomínkového řízení.
0: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
7: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Hmm. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají pro to dítě odpovídající zázemí.
12: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
0: Jedna z těch dalších výtek, si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
7: To je pro a proti a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
0: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
7: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spolu vlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, iCare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
13: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
7: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
0: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
7: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tady k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
0: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
7: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek, ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu s reprodukční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklů s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotnět, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stáli za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
14: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
7: To jsou ta data z roku 2023.
14: Ani nic která, novějšího nemáme.
7: Jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Hmm. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval covid a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
14: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
7: Přesně tak.
14: 12.
7: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
14: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
7: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
14: můžou přijít takhle i cizinci teda?
7: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv.
14: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
7: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další. Další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
14: Ale
7: a samozřejmě
14: musí tam být ta indikace gynekologa teda, protože
7: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takové to dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
14: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš, v Maďarsku tam to nepůjde.
7: Nepůjde to ve Slovensku, ve Švýcarsku, prostě to si každý stát nastavuje v Rakousku nebo v Polsku a každý stát si to vlastně nastavuje, jak mu to vyhovuje, jaký tam je požadavek na tu změnu od občanů. Tady se to vyvíjí tímto směrem v tuhle chvíli.
14: Jak to bude vypadat v té sněmovně? Co opozice na ten návrh říká? Tak dobře, ano, někdo jo, někdo ne. SPD, motoristé, tam jsme ty názory slyšeli, ale co současná opozice podpoří tento návrh i přesto, že samozřejmě asi vnímá, že to je součást toho biznisu pana premiéra, s tím asi souhlasit úplně nemusí.
7: No, tak tam se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
14: Piráti jsou asi pro,
7: starostové jsou pro.
15: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohly podstupovat umělé oplodnění.
14: Jak by to měla ODSka?
7: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
16: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
7: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá, právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznesu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
14: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
7: Je to tak.
14: A ta vláda to bude řešit?
7: V řádu týdnu.
14: Takže
7: respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a ta se s tím vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
14: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
7: Začít na vládě určitě.
14: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
7: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
14: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
7: Díky za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.

Brněnské vily, Červený kostel nebo starý byt básníka Zena Kaprála. I na takových místech známé osobnosti předčítali z knih současných evropských spisovatelů. Noc literatury se odehrála ve stovce míst Česka. My zamíříme do Brna. Jak se režisérka Pepa Lubojacky připravuje na úkoly související s nominací za Českou republiku na

0: Akademie její krátký snímek Volklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Popisuje přímo ze slavnostního ceremoniálu Viktorie Štěpánová.
1: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko a moravský tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
0: Řekla Viktorie Štěpánová při přebírání studentského Oscara. Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Windows Bay. Hororová komedie zvítězila celkem v 6 kategoriích.
2: What was that?
3: We said bad things happen here.
4: Série zavede diváky do novoanglického města Widows Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý.
3: Was there cannibalism?
2: No.
4: Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent.
5: Your replacement came in early.
6: She's just covering while I go on my little sabbatical.
4: Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze 2 ceny. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Jeden z nejcennějších obrazů v českých sbírkách Růžencovou slavnost od Alberta Dürera čeká až 5letá oprava. Dílo vlastní Národní galerie Praha. Odborná zkoumání naposledy v letech 2010 až 2012 odhalila vážná narušení původní malby. Nejdůležitější otázkou bude míra zásahu, kterou bude český tým konzultovat se speciálně sestavenou mezinárodní komisí, vysvětluje hlavní restaurátor Národní galerie Adam Pokorný.
7: Abychom vlastně byli schopni pochopit tu velmi komplexní problematiku, tak je nejprve nutné vytvořit velmi detailní restaurátorský průzkum, který je zaměřen jednak na poznání originální techniky malby, tak vlastně, a to zejména v tomto případě, na poznání stavu díla.
0: Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
8: Máma? Máma zpívá. Ha, ha, ha.
9: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
10: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
9: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
11: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
9: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: V desítkách měst po celém Česku ze střed na čtvrtek lidé poslouchali ukázky ze současné evropské tvorby. Do festivalu Noc literatury, který pořádají česká centra, se letos zapojilo i Brno. Na rozdíl od minulých let program organizátoři na Moravě výrazně rozšířili. Ke společnému celorepublikovému výběru přidali díla místních autorů a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
12: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu, který byl jako akvarijní hotel, takže všichni ti hosté hoteloví, co tam jezdili, tak byly akvarijní ryby.
13: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
14: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město. Hypnoza úniku. Hypnoza horkého léta. Ostatně myslím si, že celý svět leží pod hypnózou jako pod těžkou duchnou z kachního peří už nějaký ten pátek.
12: Pro mě osobně je to možná nejvíc o lásce, o síle dobroty, o nebezpečí iluzí a černé magie, tak trochu o diktátorovi Titovi, tak o tom všem ta kniha je.
13: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon. Původní interiér se ale téměř nezměnil.
12: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta psal v noci, ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodin. hodiny, který odbíjeli každou hodinu, jak šílený, že jo, každou čtvrt hodinu. Takže jsem trpěla nespavostí. Vypadalo to tady jako zabydlený byt. Teď to zabydlený byt není, tak to vypadá spíš tajemně a rozostřeně a trošku

0: roztřeseně taky všechno.
1: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
2: Mně právě jméno Dura Kaprávola už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera i právě zhoda právě Kafe Kapral, tak jsem se to pak jako propojil a tak nás to zajímalo.
1: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno Střed Petr Štika.
3: Řada z těch míst, kde noc literatury probíhá, není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek nebo velmi pěkný salonek v Grand Hotelu, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa, kam se také dá dostat poměrně obtížně, protože o návštěvu je velký zájem, jako Villa Tugendhat, Villa Lefbér, Arnoldova vila a podobně.
1: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
3: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, o romskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa. Například pro letošní noc literatury byla vybrána kniha slavného argentinského spisovatele Jorge Nediče.
4: Tou dobou jsme nebyli tolik na cestách, takže jsem mohl začít chodit na základní školu, ale ekonomické potřeby a malý zájem o vzdělání.
1: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
5: Kulturní magazín Českého rozhlasu Plus týden co týden mapuje důležité či pozoruhodné události těchto dní. A k těm patří i novinka Národního divadla Praha. Vznikla tam mezigenerační autorská inscenace na motivy eseje Moc bezmocných dramatika Václava Havla. 13 příslušníků generace Z si v ní klade otázku, jak se na prahu dospělosti vyrovnat s nejistotou dneška a co dělat ve chvíli, kdy máme pocit, že nemůžeme dělat nic.
6: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla, vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
7: Já myslím, že dílo Václava Havla právě mluví o pravdě, jak s pravdou zacházet ve společnosti, kde tu pravdu říct vlastně nemůžete. A my jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
6: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí, mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Pokračuje jeden z herců Richard Gašparovič.
8: Myslím si osobně, že keď príde divák, tak asi nebude schopný tak spracovať všetky tie myšlienky a všetky si ich možno zobrať nejakú k srdiečku, ale je to naozaj pestrofarebné a povedal by som, že každý človek si tam nájde nejaké téma, pri ktorom by sa nejako pozastavil a že možno by sa nad ním zamyslel. Moja téma je ekologická kríza, lebo nemám pocit, že by sa tomu kládlo takej pozornosti, ako si to naozaj zaslúži. Lebo nie je vyslovene ten problém, že by sme nevedeli, čo sa deje, ale že my to vieme, ale nerieši sa to.
6: Co by chtěli mladí umělci divákům předat, vysvětluje herečka Anna Weissová.
9: Ta inscenace může sloužit jako dobrý otvírač témat právě mezi generacema a možná i sloužit víc jako komfort toho, že jsme v tom nějak všichni společně.
7: Pro mě je důležitý, aby jsme je neviděli jako naše, moje generace, právě tím prizmatem, je to křehká generace.
6: Doplňuje Adéla Laštovková-Stodolová.
7: Tohle představení není o tom, že nás z něčeho ta generace viní, že my za něco můžeme a že oni jsou ta oběť společnosti, ale oni nám spíš tak podávají ruku a říkají nám, my něco cítíme, my se něčím trápíme, pojďte s náma o tom mluvit a pojďme to společně s námi nějak znovu utvářet tu společnost. A pak, co bych přála, aby se stalo s tou jejich generací, aby je to právě oslovilo v tom, pojďme být otevřený, pojďme neskandovat, nekřičet, neosočovat, nevinit, ale pojďme vést dialog.
6: Projekt z velké části tvořili samotní herci, a to pod vedením zkušeného tvůrčího týmu. Skládali hudbu, psali texty, básně, ale pracovali také s kostýmy a scénografií.
10: Když spolu hledáme bodu, pořád se ptáme, kdo od koho ke komu.
7: Ta spolupráce byla hodně založená na dialogu, aby jsme nedělali představení o nich bez nich. A každý si myslím, že v tom projektu nějakým způsobem i zvládal svoje limity, protože třeba právě jedna z dívek chtěla to všechno zaspívat a dát do textu, přitom nikdy nespívala, takže tam i se děly tyhle ty zajímavé odstraňování těch nějakých vnitřních hranic a limitů.
6: 13 mladých Čechů a Slováků tak v inscenaci Národního divadla Moc bezmocných promluví za generaci Z. Diváci ji budou moci vidět i ve studiu nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě, a to začátkem října. Valeria Oros, Český rozhlas.
5: K Havlovu odkazu se v těchto dnech hlásí také stanice Českého rozhlasu. Nově si na stanici, kterou právě posloucháte, tedy na Plusce, můžete poslechnout rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Unikátní rozhovor mezi Václavem Havlem a Ferdinandem Peroutkou odvysílal Český rozhlas Plus jako součást cyklu Slyšet Havla. Nahrávka byla dlouhá desetiletí považována za ztracenou. Na světlo světa se dostala až v únoru letošního roku. Příběh nepravděpodobného rozhovoru vypráví David Hertl.
11: Nahrávku pořídil v dubnu 68 ve Spojených státech Václav Havel s legendou české prvorepublikové žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Havel na začátku roku 68 oslovil významné osobnosti československého po únorového exilu dvěma otázkami. Chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu? Chtěl byste se tam vrátit natrvalo? Zeptal se více než 20 prominentních exulantů, mezi kterými byli například národně socialistický politik Petr Zenkl, herec Jiří Voskovec nebo novinář Pavel Tigrit. Někteří Havlovi odpověděli písemně, někteří neodpověděli, a odpovědi Ferdinanda Peroutky zaznamenal Havel na magnetofon.
12: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
13: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
11: Nahrávku rozhovoru odevzdal Václav Havel po návratu ze Spojených států do Československého rozhlasu, kde se uvažovalo o jejím odvysílání. Jenže 21. srpna přijeli sovětské tanky a bylo po všem. Nahrávka zmizela, 20 let se o ní nemluvilo a po listopadu 89 začalo její hledání, o kterém se zdálo, že je zcela marné. Historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu popisuje, za jakých okolností byla nalezena.
14: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišel na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel. A ty indicie, podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídali, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být, nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
11: Posluchači Českého rozhlasu si tak mohou unikátní nahrávku poslechnout poprvé 58 let po jejím vzniku. Jak potvrzuje editorka Havlova literárního díla Anna Frejmanová, objev nahrávky je událostí, protože ji nikdy neslyšel ani Václav Havel, který sám léta hledal. Neví také, zda Havel natočil i některé další exulanty a kde případně tyto nahrávky jsou.
15: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. ale nenapadá. Mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel.
11: Více než 70-minutový rozhovor je zajímavým střetem 32-letého začínajícího dramatika Havla s více než o 40 let starším novinářem Peroutkou, kterému se na Havlovy otázky odpovídá velmi těžko. Vytrvalý Havel se ale nakonec dočká, byť Peroutkova odpověď je velmi trpká.
13: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
11: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz.
16: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď Pepa Lubojacky usiluje za Česko o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a také peníze na propagaci.
17: Víš, ale potřebuji si zlat.
18: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
19: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
20: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
19: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
21: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytečila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
17: Já si potřebuju něco dát.
18: Taťka umřel.
17: Víš, ale potřebuju si něco dát.
19: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
21: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale stahy pomoc k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
22: A chceš pít do konce života?
21: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. Já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle vlastně si lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť když třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
19: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
23: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
19: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
24: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademiků, pouštíte jim ten film, rozpráváte se s nimi, vlastně přicházíte do nějakého osobného kontaktu, který funguje pri tých akademikoch najviac, že vidia aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
19: Čo stojí ďalšie peníze?
24: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva Český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
19: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
24: My už komunikujeme s nejakými PR-istami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PR-istu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PR-istu, lebo je to samostatný trh, takže tých PR-istov budeme mať asi troch, štyroch na celú tú kampaň.
0: Co přijde dál?
19: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: A posluchači Janáčkovy Filharmonie Ostrava byli tento týden u vzniku nové nahrávky 15. symfonie Dmitrie Šostakoviče. Dva zahajovací koncerty byly zároveň inaugurací Daniela Rajskina, který se po letech spolupráce stává oficiálním šéfdirigentem a uměleckým šéfem orchestru.
1: Just think about this.
2: Daniel Rajskin, který odmítá obvyklé oslovení maestro, dává své podněty hudebníkům. Patnáctou symfonií Dmitrij Šostakovič završil svoje dílo.
3: Je to asi jedno z nejtajemnějších hudebních děl napsaných ve 20. století. Je tam hodně vyslovených otázek, ale také skrytých náznaků.
4: Shostakovich written it in 1971. Šostakovič
3: to napsal v roce 1971 v době, kterou můžeme nazvat soumrakem sovětského systému. Šostakovič nikdy nějak otevřeně nevystupoval proti systému, ale jeho hudba taková byla. Je to trochu jako shakespearovský šašek, který si může dovolit říci i ty nejtrestuhodnější věci krutému králi, ale nikdy nebude potrestaný, protože je šašek.
2: Nahrávka 15. symfonie bude součástí dlouhodobého projektu, kdy orchestr s Danielem Rajskinem mapuje Šostakovičovo symfonické dílo. Podobně už společně nahráli první a devátou symfonii. A šéfdirigent vysvětluje, proč je důležité nahrávky pořizovat právě během koncertů.
3: Nikdy nemůžete opakovat to napětí a atmosféru, která je nezbytná pro opravdový zážitek. To ve studiu bez obecenstva neuděláte. Hodně energie se vrací v těch krátkých chvilkách ticha, vzrušení publika, když na chvíli nikdo ani nedýchá. To jsou věci, které se budeme snažit zachytit na CD.
2: Jak říká ředitel Filharmonie Jan Žemla, díky každodenní práci sám zapomněl, jaká jména se v nadcházející sezóně v Ostravě objeví a pohled do katalogu ho trochu překvapil.
25: Když jsem ten katalog otevřel, tak jsem vlastně viděl opravdu nekompromisní solisty a dirigenty. Samozřejmě naprosto zásadní je Daniel Rajskin, který touto sezónou vstupuje oficiálně do role šéfdirigenta a tuto sezónu otevře hned s naší rezidenční solistkou Alenou Bájevou, což je prostě vynikající houslistka.
2: Právě v podání této solistky zazní v první části zahajovacího koncertu Brahmsův houslový koncert D-dur. Výčet jmen tím ale nekončí.
25: Jsem strašně rád za to, že se nám podařilo pozvat dva mladé dirigenty, dvě mladé star, Azize Chokakimova a Andrise Pogu, o co jsme se snažili opravdu dlouhé roky a shodou okolností se nám to podařilo teď v jednom koncertním cyklu. Je tam několik vynikajících pianistů, například Anna Vinickaja, Jeanette Lambavouzet. V řadě recitálů je to například vynikající Konrad Tao nebo debutující Roman Borisov.
2: Kvůli zdržení stavby nového sálu Vox budou muset filharmonici vydržet v provizoriu bývalého kina déle, než počítali. To se podle ředitele zřejmě neobejde bez menších úprav.
25: Z největší pravděpodobností, pokud budeme muset ve vesmíru setrvat déle, tak v tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy, konkrétní investice spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšily.
2: Jde hlavně o šatny nebo vzduchotechniku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Takový byl přehled kulturních událostí týdne. Inspirací může být ještě pozvánka na výstavu korunovačních klenotů do Vladislavského sálu Pražského hradu. Pestrý program nabízí také festival Dvořákova Praha a v novém týdnu připomeneme 60. výročí divadla Járy Cimrmana. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a za týden naslyšenou.
16: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
0: na Rádiu Praha.
16: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Je to opět tady desítka Pavla Horváta s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Lukáš Michalík taky.
3: Hezký den, nechci se dočkat dne, kdy bude desítka Pavla Horváta bez Pavla Horváta.
2: No, taky už se to blíží, kluci. Nechci napovídat, ale...
1: Počkej, tak to rozveď. Začíná repre pauza.
2: Já myslím, že jeden den jako něco mám důležitýho.
1: Aha.
2: Teď nevím, jestli doktora nebo něco takového.
1: Je takhle.
3: Ale se určitě vyřeší.
2: Ale to se vyřeší nějakým tou taštičkou, co nosíte sebou s těma sluchátkama.
1: Kodekem. Jo. No, já jsem chtěl říct, že desítka Pavla Horváta je opět tady, tak snad na ní nečekáte moc dlouho, anebo se vám nezdá, že je moc brzy po té předchozí. Protože třeba když začíná teď opět sraz reprezentantů, tak někomu se může zdát, že třeba je dost brzy po mistrovství světa, na které jste ještě třeba nestačili zapomenout, protože vašemu oblíbenému týmu se nedařilo.
2: Já si myslím, že právě je dobře, že ten sraz je, že můžeme trošku začít nějakou novou etapu. To, že nám to nevyšlo, to všichni víme, rozebrali jsme to xkrát. Já si myslím, že jsme plní očekávání toho, jak bude vypadat národní tým pod novým trenérem, pod novým vedením a myslím, že se do toho můžeme pustit. No.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Budeme reprezentaci rozebírat i v dalších desítkách. Nebojte se, že bychom dnes věnovali extra pozornost začínajícímu reprezentačnímu srazu, který teď předuší nejvyšší soutěž až do 2. říjnového víkendu. Nicméně, aktuality zní, že z té nominace 26 hráčů už vypadly zranění David Zima a Denis Višinský. Nahrazují je Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert, který teoreticky by mohl aspirovat i na jednoho z hráčů toho uplynulého 9. kola, protože proti Zbrojovce opět skóroval a opět potvrdil svou pozici objevu možná sezony.
2: No, měl štěstí v ten moment, kdy mu to, myslím Dante, si mu to pravou nohou, která není jeho silnou stránkou, prostě nalil a okamžitě bylo vidět to sebevědomí. No. Prostě hned měl tu myšlenku a vlastně, nechci říct jednoduše, ale tak jako ono to vypadá jednoduše, když to umíš, tak tou svojí levačkou přes ten kříž prostě to obalil na zadek a to se těžko chytá těm golmanům a potvrdil tu svoji formu. Já si myslím, že ta nominace je zasloužená a že si myslím, že nebo trošku mě překvapilo, že nebyl hned v té první nominaci.
3: Na to jsem chtěl přesně navázat. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby jak Martin Schubert, tak Ondřej Kryčfaluši byli už v té původní nominaci. Kryčfaluši byl v nominaci 21. Hraje pravidelně v Royalu Union Saint-Gilloise a hraje dobře. Viděli to i čeští fanoušci při zápase v Plzni v evropské lize, takže hraje levého stopera navíc. Češi mají dost stoperů, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Teď tedy vypadl David Zima, uvidíme, co Tomáš Vlček, Ladislav Krejčí nehrál, řešili jsme to.
1: To jsme řešili mimo pořad, abychom připomenuli, jasně. Nehrál o víkendu v Championship kvůli údajně problémům s lítkem, v nominaci zatím zůstává. A možná, jak jsi říkal, problémy i třeba s malým herním vytížením, takový Robin Hranáč.
3: Ano, to je další věc, to je samozřejmě špatný signál. A obecně, já když si vezmu tu nominaci, čekal jsem, že se do toho řízne trochu více. Problematická pozice pravého obránce, Vladimír Coufal hraje v Hoffenheimu, ale ta pozice za ním. Já bych se nebál dát šanci třeba Filipu Lisahovi, který hraje pravidelně ve Svoncí. Michal Sáček, nic proti němu, neměl jsem ho úplně na očích v Polsku, ale nemyslím si, že by to byl úplně jiný hráč než ve Spartě. Je mu 29 let, to samé Ondřej Linger, myslím si, že i na těch ofenzivních pozicích je z čeho vybírat. Co myslíš,
2: Pavle? Já třeba tady k tomu pravému obránci, vím, že ty k tomu máš blízko, ale já znám Pepu Koželuha, myslím si, že potenciálně udělal velký progres, samozřejmě je to furt mladý hráč, takže nějaký výkyvy tam jsou, ale za mě fyzicky, kondičně vůbec žádný problém, v obě nohy taky žádný problém, zajímavý hráč, prosazuje se víc a víc v Liberci a jako potenciál pro reprezentaci tam já vidím, no.
1: Jenom se dostanu třeba k dalšímu znováčku Matěji Radostovi, o kterém mluvil manažer reprezentace Pavel Nedvěd, takže už o něm uvažovali před mistrovstvím světa. A i třeba, když jste zmiňovali tady Sáčka, tu lehce úsměvnou i jako kuriozitu, kdy si popletl asi Sáčka s Mackem, trenér Denia. Trošku tam mě dělá dojem, že přece jenom jako mu bylo hodně napovězeno, jak to teda je, kdo tady je, koho jsme měli hledáčku, koho povolat trenére. Ostatně i Denia mluvil o tom, že se ústně spojil třeba z 10 hráči jenom, jo? Jako, že by člověk čekal, že to začne obvolávat od konce července, to byla docela dlouhá doba. Působilo to trošku zvláštně.
2: Působilo to zvláštně, ta tiskovka obecně působila zvláštně, už to, že jsme se dozvěděli tu nominaci hodinu předtím, než vlastně byla oficiálně jako ta tiskovka, tak to taky není obvyklý, jestli se nepletu teda.
1: Tak normálně to bývalo, takže ti dali ty
3: vytisky. To je velké překvapení pro mě, protože i když byly dřívější ty tiskové konference, tak skutečně dokud se neodprezentoval ten list nominovaných na nějaké té velkoplošné tabuli nebo obrazovce, tak jste ani nedostali do ruky zkrátka tu vytištěnou nominaci. Hmm. Takže to bylo opravdu až na poslední chvíli.
2: To zaskočilo i mě.
3: Já mám takovou zkušenost.
2: Já vlastně jsem byl požádaný o vstup, bylo domluvený, já nevím teď, kolik to mělo být, ale hodinu a půl předtím mi vlastně někdo z rádia volal, jestli bych mohl vstoupit, že už ta nominace je venku. Hmm. Takže to pro mě bylo taky překvapení. Samozřejmě to, že si trenér poplete nějaký jména, to bych úplně neřešil. Musím říct teda, že to si pletli český trenéři jména a fakt jich bylo spoustu, že jako u soupeřů si splet písmenka, samozřejmě nedej bože, když to byl pohár, když jsme začínali hrát poháry, teď nejenom Pavel Vrba, ale ono to není jednoduchý přejít z men Novák a Procházka na Mukelele a teď nevím, koho bych řekl dalšího. Takže to, já ještě bych chtěl říct jednu věc tam k tomu, jsi říkal, že Kryčval už hraje levýho stopera ve třech, ale já si vlastně neuvědomuji žádný španělský nároďák, který by hrál ve třech obráncích. Jo. Uvidíme, co trenér bude chtít hrát. Samozřejmě ono je to závisí na těch hráčích, který máš k dispozici, ale teď nevím, jako Barcelona hraje ve čtyřech, Real Madrid hraje ve čtyřech, neuvědomuji si, kdy někdy hráli jako v pěti vzadu, nebo ve třech stoperech, takže jsem zvědavý na to, jak samozřejmě tohle to vyřeší.
3: Mohlo to hrát taky roli, ještě že do toho Honzo skočím, obecně to téma tvorby nominace národního týmu Santim Deniou je hodně zajímavé, asi můžu prozradit, že budeme mluvit s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a určitě to je věc, na kterou se chceme zeptat, protože samozřejmě Santi Denia přišel v nějakém období po mistrovství světa k českému týmu a nedělám si iluze, že by měl nějak extra nasledovaného Michala Sáčka nebo Ondřeje Lingra, a takže s kým se třeba ta nominace hlavně konzultovala?
1: Můžeme propojit teď to téma ještě s těmi zápasy, kterým třeba nemůžeme dát takový prostor z toho uplynulého kola, když jsme zrovna u Mladé Boleslavy se Zbrojovkou, tak asi jedním z klíčových momentů neproměněná penalta. Daniel Vašulín dal dotyče, taky se o něm mluvilo, že teoreticky by mohl vzhledem k té formě aspirovat na post reprezentace. Martin Svědík po zápase mluvil o tom, že ho dost zklamali někteří ti očekávání lídři týmu, protože Zbrojovka by měla třeba šance, tak je neproměnila. Na druhé straně Jiří Klíma fantasticky, nevím, jestli jste viděli, jak převzal tu přidávku a skóroval.
2: Jo, tak on už tam v první půli ten gól, který nebyl uznaný kvůli malýmu offsideu, vlastně zase od Schuberta, skvělej balón levou nohou do té kapsy a vlastně s odrazem vozem ta Klíma to proměnil hlavou a tam si myslím, že to byla jedna krásná akce a tahle ta druhá prostě udělal to skvěle. No, taky je vidět, když ty kluci prostě mají to sebevědomí, daří se jim a daří se tomu mužstvu. Prostě to je paráda, pak se na to koukat a vyjdou ti věci, které třeba před rokem nebo před rokem a půl, my jsme se tady o tom taky bavili, že jsme si mysleli, že Klíma prostě jako to je konec, jako tam prostě není kam se posunout a už má věk a to a on teďka začal hrát a dává góly a je velmi důležitý pro Boleslav, takže jako je to zajímavý, jak ty hráči prostě chytnou ten lauf, jak se říká, a jsou dobrý. No.
3: No je to pro mě zjevení Mladá Boleslav. Zajímavé bylo, když jsme mluvili ráno s Dušanem Uhrynem mladším, který Boleslav dřív trénoval, tak já jsem si obecně myslel, že zkrátka, nebo vnímám to tak, že Boleslav oslabila před tou sezónou. Odešli Kabongo, Ševčík, Kostka, ale on si to nemyslí. On,
1: Macek ještě na začátku
3: Macek,
1: sezóny.
3: Samozřejmě. On řekl, že si to nemyslí, že ti hráči tam jsou kvalitní dlouhodobě a že teď si to zkrátka sedlo, tak dává mu to za pravdu.
2: Jo, ne, je velká výhoda, když to mužstvo, on to tam říkal Dušan taky ráno, že vlastně to mužstvo je dlouho pohromadě. To, že pak jako odejdou dva hráči, tři hráči, ale furt, já jsem tady říkal taky historku, protože my máme Most, máme Boleslav Bčko ve skupině, takže já jsem na některý zápasy si jezdil koukat a na spoustu zápasů chodili ty mladí hráči hrát za to Bčko. Byť třeba poločas na umělku, prostě bez nějakých, řekl bych, keců a výhrad. Trenér je tam sledoval, chodil tam Aleš Majer na ně se koukat. Určitě tam je výborný propojení mezi Bčkem a Ačkem a je to na těch hráčích vidět, že prostě mají tu praxi. Teď, abych nespletl, Zika je tam? Je
3: ano, tam Zika.
2: Jo, za mě velmi zajímavý hráč, který jsem si říkal, že už jako je v Ačku, ale on odehrál za to Bčko, teď fakt jako si troufnu dít 3-4 zápasy, který ti 100% pomůžou v tom, že prostě máš zátěž, jedeš si to svoje tempo, nevypadneš z toho, no a ty kluci se teďka začínají prosazovat, no.
1: Ano, tak samozřejmě u zbrojovky jenom mě zaujalo to, že se i trenéři shodli na tom, že poslední 20-minutovka patřila hostům, ale že zasluženě vyhrála Boleslav. Na druhé straně, když prostě jsem viděl ty šance třeba Lakyho Ezeha, tak prostě jeden gol dáš, pak to zdramatizuje. Jako mohli klidně vyhrát ty Boleslavy.
2: Když si vezmeš tu penaltu, že jo, to prostě je to rozhodující moment. Samozřejmě nedali lepší hráči, jo, ale v tu chvíli, kdy se Danu Vašulínovi prostě takhle daří, tak si řekneš, no to je jasný, to je prostě jasný gól. Vlastně měl smůlu, tam si myslím, že kdyby to bylo 3 cm líp do prostě, tak je to o tyče do brány, ale jde to o tyče do házeného autu, to prostě jako takhle někdy je a tenhle moment to 100% jako ovlivní plus ty další šance, ale zbrojovka, nic to nemění na tom, že zbrojovka prostě do začátku toho té ligy vstoupila výborně. Myslím si, že byli optimisti, ale že by jako si mysleli, že budou mít tolik bodů, to si úplně nemyslím.
1: Už jsou tedy v tom nabitém čele tabulky v té elitní šestce vlastně teď na šesté pozici, protože klesly za Teplice, které vyhrály v Hradci Králové 2-0. Klíčovým momentem pro domácí neúspěch odstoupení Vladimíra Daridy po 20 minutách, píchlo ho ve svalu a Matěj Valenta podle i dalších ohlasů ze zápasu, nejen podle toho, co jsme viděli, ho nahradit nedokázal, což je samozřejmě věc nesmírně složitá.
2: No, tak je to těžké. Hlavně je těžký to, že to mužstvo je na toho hráče, teď samozřejmě se vám Voláďovi Daridovi, že to mužstvo na něj je zvyklý. To prostě ty víš, že ten hráč tam je, kde bude, kde se pohybuje, v jakých prostorech ty hráči kolem něj to taky vnímají, protože Hradec, byť má široký kádr, tak taky to úplně není, že by jako tam byly 5 změn a 4 změny a 6 změn, to tam určitě úplně nefunguje. A ten Láďa prostě je tak důležitý, že ono třeba by trvalo 2 zápasy a ten Matěj Valenta by hrál dobře, ale prostě takhle jenom ho nahradit najednou, není to úplně jednoduchý. No.
3: Určitě, hodně pomáhá Hradci s rozehrávkou neustále v nabídce, dostává balony v těžkých pozicích a ještě si rozumí navíc velmi dobře s Dancákem ve středu hřiště, takže jakmile to bylo rozbité, bylo to extrémně znát, možná víc, než jsem čekal na výkonu Hradce.
1: Tak ještě než odstoupil, tam připravil vlastně dobrou pozici Van Burenovi, ale tomu trvalo zpracování ve vápně. Největší šancí vlastně Hradce za stavu 0-0 byla Čihákova hlavička po rohu, kdy famózně zastavil ten balon dnešní oslavenec s mají jmeniny Matouš Trmal, tak všechno nejlepší přejeme. No a pak ten gol, komu byste ho dali? Půlkrabovi anebo vlastně k Čiháka po centru Ryzniče?
2: Krásný centr, jako krásná akce a myslím si, že Teplice na tohle hodně spolíhají. Z jedné strany von, z druhé strany Radosta, prostě jsou to fofrníci, který se do těchto situací dostávají často a Teplice z toho těžej. Samozřejmě, kdyby tam Matěj Půlkrab nešel, no tak ten gol samozřejmě nepadne, ale jak to říkal Lukáš zase předtím ráno, otřel se o nohu, ono to někdy stačí samozřejmě v té rychlosti a v té razanci toho centru stačí minimální téč a Filip Čihák samozřejmě chtěl zabránit, ale doklep to asi se dostaneme do Olomouce k tomu krásnému vlastňáku, prostě takovýhle góly padají. No.
3: Jestli se nepletu, byla to ta situace, ve které rozhodl jeden centimetr? Jaké? To nebyl offside, Matěj Půlkrab.
2: Jo, to se zkoumalo, ne?
3: Zkoumalo se to a byl tam jeden centimetr, to jsem ještě nikdy neviděl, to je opravdu neuvěřitelné, takže rozhodují...
2: To je v podstatě velký mrknutí.
3: No, rozhodují neuvěřitelné maličkosti. Matěj Půlkrab v pozápasovém rozhovoru říkal, že si ten gol počítá, že je to útočník,
2: to je jasný,
3: a že to šlo na branku.
2: To je jasný, já jsem viděl některý oslavy Ronalda, když to letělo kolem vlasů a to, ten se jako čílaky. Já ještě bych se jako chtěl vyjádřit k tomu druhému gólu.
1: Jo.
2: Protože to je nádhera, no to jako vedeš to na tom křídle, tam Adam Zadražil samozřejmě čekal centr a Jakubko to trefil prostě nádherně. Tam je vidět ten zmar toho Adama, teď to se vůbec neposmívám samozřejmě, ale ty máš takovou radost jako útočník, když takhle toho golmana nachytáš, prostě, že mu vlastně celou dobu signalizuješ, že koukáš.
3: Myslíš, že to chtěl, Jakubko?
2: Já doufám, že to, no počkej, tak jestli to nechtěl, tak se ukop o 15 metrů. Jako
1: mu tam ale nabíhal totiž spoluhráč.
2: No, já vím, ale zase Adam stál jako hodně, jo, a takhle ty golmani
1: úplně. Ty jsi ale říkal, jako útočník to chceš, ale on to je obránce.
2: No tak, tak pro mě jako útočící hráč, jako, jo, já tohleto hodněkrát, určitě všichni znají takový ty centry, co se hrajou po tréninkách a vlastně platí gol i z toho centru a když vidíš, že ten golman už jde ven, tak kolikrát se pokusíš ho překonat a většinou, když to trefíš, tak to mají ty golmani těžký, takže samozřejmě s touhle ranou bych řekl, těžko ty golmani něco udělají, když jí trefíš a takhle jako to využil Jakubko fantasticky a dobře, já doufám, že to chtěl teda.
3: A když, tak ať to nepřiznává, že to
2: no jasně, to nemůžeš přiznat. To je stejný jako Matěj Půlkrab, já si ho počítám, to je jasný.
1: Je pravda, že Uhrinča těsně předtím taky centroval a tomu to uletělo na břevno a tam teda ho podezírám, že to opravdu nechtěl, ale to je jedno. Hradec prohrál doma poprvé od začátku března po 9 zápasech v lize a naopak trenér Zdenko Frtěla vyhrál v Hradci s Teplicemi poprvé vlastně v angažmá, on je dovedl před
2: poprvé
1: 5 lety.
2: Poprvé, co odešel z Hradce.
1: No, co je dovedl do první ligy, takže pro ně určitě emotivní vítězství a hlavně, jak jsme říkali, Teplice aktuálně na 5. pozici, byť ta tabulka ještě není úplně...
2: A stínadla se bouří.
1: Stínadla se můžou bouřit brzy třeba, takže ta tabulka vypadá, vepředu je tým, který jsme ještě neřešili, to je Slavia, pak je tam druhý Liberec s 20 body, 3 body před Boleslaví, tam má zápas k dobru s Bohemkou, Sigma, tu jsme taky ještě neřešili, 16 bodů, stejně jako Teplice a Zbrojovka. Takže myslím, že můžeme zmínit ještě ten zápas, který ale opravdu jenom krátce tady může Lukáš zhodnotit taky s Pavlem. Artis Slovan 0-0, 1856 diváků, takže návštěva nebyla. A šance musím říct podobně početné jako ve Zlíně tehdy, kdy stačil Liberci jeden gol. Tady vlastně ten jeden gol padl, ale z offsideu.
2: Já teda se fotbal 0-0, řekl to teďka. Já jsem se tohodle bál, že přesně tady ty návštěvy tam budou na ty jako, nechci říct průměrný týmy, ale na ty jako ne Sparta, Slávie, Plzeň, že na tyhle týmy tam prostě tyhle návštěvy budou chodit a
1: ještě to jsou možná nadsazené trošku návštěvy.
2: No, je mi to líto prostě, i těch hráčů je mi líto, protože ty hraješ první ligu a tohle je v podstatě, řekl bych, skoro covidová návštěva, no.
3: To určitě, bylo to vlastně až takové zvláštní, když člověk slyšel pod kulisou nebo pod hlasem komentátora neustále vlastně možná jednoho fanouška Artisu, který to roztleskával nebo hrál na buben, občas to bylo trošku vulgární, ale u toho zápasu se skutečně nemusíme dlouho zdržovat. Liberec možná nejhorší výkon v sezóně, sice dali gol v úvodu zápasu, byl tam těsný offside Patrika Dulaje, takže Mašku v gol neplatil, ale bylo to strašně málo z libereckého pohledu a zasloužená remíza. Artis určitě si bod zasloužil.
1: A naopak měl taky šance, musí říct, prostě hráči jako Allegri a Dedidan, ale třeba ti prostě čeští,
3: Papalele.
1: Jo, ale myslím i třeba Jeřábka, který hrál s nějakou tou maskou, nebo Boháč, co přišel z Plzně, jak prostě jsou hráči, kteří můžou ten Artis v lize jako s nějakým způsobem,
2: no,
1: nebo stabilizovat, jsem chtěl říct. Jako...
3: Albert Labík hrál dobře ve středu hřiště, takže ten kádr není
2: jména,
3: vůbec špatný.
2: No jasně, jména tam jsou prostě velmi zajímavý, je to tak jako uplácaný na poslední chvíli, jo, otázkou je prostě pro mě, samozřejmě ten fotbal se hraje pro lidi, je to divadlo a otázka je, jestli si tam ty fanoušci Artisu najdou prostě svoje oblíbence. Ne?
3: A zase teda ještě dodám závěrem, úplně nejvíce mi líbil Neil Glosso a ten vypadá opravdu velmi dobře na pravém kraji obrany. A když Jindřich Trpišovský mluvil po tom zápase s Plzní, ke kterému se dostaneme, že bych chtěl posílit ještě na pravém kraji obrany, že o tom budou uvažovat, tak já si myslím, že Glosso může být variantou do budoucna.
1: Mimochodem tam ve
3: druhém poločase... Je to jejich hráč, abych ještě přidal, že hostuje v Artisu ze Slávie.
1: Ne, jenom, že on tam upálil Maškovi tutovku potenciálně, nepočítá se to pak mezi střely šance, ale strašně důležité zákroky. Zajímavostí mi přijde, že Liberec vlastně až pátý výjezd nezvládl vítězně. No. Že dosud měl 4 vítězné výjezdy, teď na popáté tedy remizoval.
2: Ale to, Honzo, jak se říká, bod zvenku.
1: Je to bod zvenku, no.
2: Musovej do tabulky.
1: A čím víc jich přivezeš, tím se šťastnější. Ve fotbale to platí, ano.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak, posloucháte Radiožurnál Sport, desítku Pavla Horváta. A když to bereme zatím mimo ty týmy, o kterých se nejvíc mluví, tak samozřejmě můžeme pogratulovat Pardubicím ke druhému vítězství za sebou a ke druhému vítězství v sezóně a taky teda k perfektnímu debitu Davidu Krčíkovi.
2: No, ty seš optimista samozřejmě.
1: Myslíš to tak, že po necelých 2 minutách prostě dal gol?
2: To jo, já k tomu hned musím přidat to, jako myslím si, že tam Romana Květa hlídal on před tím vyrovnávacím gólem, ale samozřejmě tahle akce na ten gól, to byla paráda, já si myslím, že si lepší vstup do toho angažmá nemohl vysnít a Bohemka mu dala spoustu času, z levý strany si to naváděl, tuším možná 4-5 doteků až skoro na 18 metrů a trefil přesně na první tyč pravou nohou. Ta rána byla prudká, těžko chytatelná a pro Krčíka velmi dobrý vstup, no. I samozřejmě pro Pardubice.
3: No, řešili jsme to, já si myslím, že David Krčík Pardubicím hodně pomůže. Bylo to pro nás překvapení, že skončil v Plzni, kde s ním Radoslav Kováč nepočítal. Je to nadstandardní ligový stoper, vlastně slovenský reprezentant a vzhledem k tomu, jaké problémy Pardubice v úvodu sezony měli v defenzivě, tak příchod Krčíka, ale taky Halinského, který je ještě lepší do té defenzivy. Krčík je spíš lepší směrem dopředu, paradoxně, když to je obránce, a tak tyto příchody určitě Pardubicím hodně pomůžou.
1: Pomohla vytažení stoperu dopředu, protože i Halinský tam přispěl vlastně k tomu, že pak Drchal mohl dorážet do brány, ve které nebyl brankář Frival, který tam svedl ten souboj s Halinským. Já jsem tady minulý týden nebyl, ale vlastně pardubický výkon na Baníku byl neuvěřitelný v té první půli. Teď nebylo tolik šancí z mého pohledu od východu Čechu, ale ten možná výsledek kontrolovali víc než v tom předchozím duelu. Tehdy tam byl vlastně ten příběh, to jste taky možná nezmiňovali, útočníka Smekala, kterému se víkendu narodilo dítě a vlastně trenér Trusil ho tam dal a pak ho zastřídal, to byla jako neuvěřitelná věc, tak teď jsem koukal, že ho tam teda nového čerstvého otce raději vůbec nedával, ale když si člověk opravdu pouštěl ten zápas na Baníku ještě, tak to byla vlastně jako ta jako -1 jako role, ale to je jedno, to jsem chtěl zmínit, protože minulý týden jsem chyběl. Gratulujeme Pardubicím, opravdu teď pro ně klidnější repre pouza.
2: Řekl jedno téma, Venca Drchal dal ten gól. A kdyby to byl kdokoliv jiný, teď plácnu ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, tak teď budeme rozebírat, jestli se radoval nebo neradoval. Já si myslím, že se radoval, celkem upřímně, já s tím nemám vůbec žádný problém, dal gol Bohemce, kde strávil dost sezon. A jako já jsem s tím v pohodě, jako dal gol, měl radost a to jenom bych chtěl, aby jsme byli objektivní pro všechny hráče.
3: Jasně, já jsem s tím taky v pohodě, ale upřímně mě to překvapilo.
2: Já jsem čekal, že on tak jako dělal těma rukama a já jsem si říkal, že bude dělat, jako se omlouval, ale radoval se v pohodě.
3: Bylo vidět, že měl radost.
2: Jo.
1: Tak vyrovnal se minulé sezóní maximum, dal druhý gol.
3: No?
1: Za 9 kol, takže samozřejmě může to překonat, samozřejmě, ano. Tak máme tady prvního z volajících do desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady posluchač Filip. Já bych se chtěl jenom malinko vrátit k pohárovému zápasu Plzně a chtěl bych takhle aspoň na dálku podpořit Karla Spáčila, který několikátý zápas vypadá naprosto šíleně. Ale já to, nebo všichni to vidíme, že to v něm je. A chtěl bych mu jako vyjádřit takovou podporu, aby se vrátil do nějaký formy, který byl, protože teď je to naprosto strašný.
1: Děkujeme, že podporujete takhle na dálku svého oblíbeného hráče, ale jak se říká prostě, někdy to prostě nejde a třeba bude zase svítit sluníčko na Karla Spáčila.
4: Přesně tak, chtěl bych mu to mohl.
1: Výborně, děkujeme za zavolání.
2: Já si, to je fajn, tohle to je jasný, prostě... Já jsem teda byl nadšený, když přišel do Plzně, nebo z Hradce, když už v Hradci byl výborný, pak přišel do Plzně, pokračoval v tom. Samozřejmě může být, že v Plzni ten tlak je větší, určitě měl nějaký zdravotní problémy, to je bez pochyby, jo, a někomu to trvá prostě díl, než se do té formy dostane. Samozřejmě, když jdeš nepřipravený do toho zápasu, tak pak se můžou stát tyhle ty výkony, že se ti prostě něco nepovede a já bych neřekl, že byl úplně strašidelný, protože prostě zapadl do toho, jak to Plzni v úvozovkách nešlo nebo nejde a bohužel na něm to bylo jako skoro nejvíc vidět. No.
3: Přitom ten přechod z Hradce do Plzně i ten úvod angažmá v Plzni měl podle mě dobrý, to byla skoro až reprezentační forma, ale tak může se projevit i to, že zkrátka předtím angažmá v Hradci, on snad hrál krajský přebor, jestli se nepletu, ten skok byl veliký.
2: Ale on měl zdravotní problémy, jako on měl nějaký dvě zranění, já teď nevím konkrétně, ale vím, že vlastně jsem ho párkrát vídal u staďáku vlastně v tu dobu, kdy tam nikdo není, že chodil na tu fyzioterapii, prostě ten to tě může taky rozhodit, když na to nejsi zvyklý, nejsi na to připravený, jo, samozřejmě je tam spousta kondičáků nebo trenérů, který by se měli postarat o to, aby ten hráč byl v top formě co nejdřív, ale ne u každého to úplně takhle funguje. No.
3: Potenciál určitě má, ale samozřejmě otázkou je, co z jeho pozicí případně pak udělá to, když se uzdraví Václav Jemelka, takže se ukáže. No. Ta konkurence pořád, i když odešel David Krčík v obraně Plzně, je si myslím veliká.
2: No tak tady to jsou dva leváci, který zrovna, bavíme se o tom nároďáku, že Láďa Krejčí je levák, samozřejmě vždycky je lepší, když tam ten levák je na té levý straně, protože prostě přes tu nohu je to malinko jiný, neřekl bych, že si s tím ty hráči neumějí poradit, ale je to trošku jiný a jak Jem, tak jak Vence Jemelka, tak Karel Spáčil, prostě jsou ty leváci, který ty levý stopery hrajou.
1: Mm-hmm. Tomu se říká Václavu Jemelkovi Jem podle Jemu nebo podle hudebního Jemu?
2: Já jsem taky myslel, že je to nějaký Jem, ale ono je to vlastně jako normálně, když tobě se říká Pěry, tak jeme je jako Jeme, no. Jako jeme.
3: Zní to lépe. Jo?
1: Dobře.
2: Je lepší Jem než Jem.
1: Dostali jsme se tedy...
2: Tam se blížíme trošku do Asie.
1: Dostali jsme se tedy trošku jinam, to nevadí, ale tak můžeme to stáhnout k naší soutěži, protože opět dneska budeme soutěžit o dva lístky na desítku Pavla Horváta do plzeňské šeříkovky, jak jsme byli u plzeňského tématu, proč ne? Byť od plzeňského se ještě odkloníme pak. Odkud přišel do Plzně? Václav Jemelka, teď myslím ten jeho vlastně jako mateřský klub nebo prostě původní české angažmá. Tak volejte 221-552-222, můžete získat dva lístky na 5. října, kdy budeme v plzeňské Šeříkovce s Pavlem Horvátem, Pavlem Královcem a taky Antonínem Panenkou. 221-552-222, to je číslo k nám do soutěže. Jaký je předchozí klub Václava Jemelky, odkud vlastně původně zamířil do Viktorky Plzeň. Nemyslím to zahraniční angažmá, ale myslím ten jeden český klub. Tak vítáme prvního z posluchačů, který volá. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Filip.
1: Filipe, tak povídejte.
5: Já myslím, že to byla Sigma Alma, on se nepletl.
1: Gratulujeme. Slyšíte naší novou, zbrusu novou znělku. Moc vám gratulujeme, Filipe. Těšíme se za 14 dnů na viděnou, naslyšenou v Šeříkovce.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Těšíme se do Šeříkovky na další posluchače, kteří si třeba zakoupí lístky, více informací na webu radiozurnalsport.cz. Gratulujeme k prvnímu získanému bodu v sezóně fotbalistům z Lína, kteří remizovali v Jablonci 1-1. Vypadá to, že kolem kopce Širuch, pokud se tomu tak říká na Slovácku, to teď úplně nekvete bodově, protože i další, tedy ten tým z této oblasti Moravy čeká na ligové vítězství. Být Slovácko už má 4 remízy a čtvrtou z těch remíz urvalo teď proti Baníku ve velmi zajímavém utkání, které skončilo 2-2.
2: No, těžký zápas pro oba ty týmy, samozřejmě. Já bych jenom ještě připomněl teda ten podtext toho Ludi Mikloška samozřejmě, kdy Baník určitě chtěl i z tohohle důvodu to urvat. Vedli 2-1, prohrávali, nakonec vybojovali, bych řekl, bod. Samozřejmě já bych ten zápas považoval za remízovej a musíme zmínit Lukáše Vodlického, prostě, který nastoupil prvně v České lize od začátku, jak jste tady zmiňovali vy. Je to až neskutečný, samozřejmě kam ty jeho zdravotní peripety jeho dovedly, ale ten výkon byl zase skvělý a bylo vidět i po tom prvním góle, co Slovácko dalo, byť ho nedal on, tak vlastně většina hráčů se běžela radovat s ním, takže tam je vidět asi, jakou pozici má v té šatně, v tom mužstvu a samozřejmě pozápasová tiskovka znovu ukázala, že to v jeho hlavě má smysl všechno a hezky se to poslouchá, hezky se na něj dívá na hřišti.
1: Tak si poslechneme, co říká Lukáš Vodlický.
6: Sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi, kteří jsou na stadion. Jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion, a jenom píšou a hodnotí finální výsledek, který vidí na fotce. A tohle je zase česká tady neustále jako hodnotící, že po dvou kolech tebe budeme někoho někde vyhazovat a řešit. A to, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je to výstavba, není náš problém. A my to vevnitř neřešíme. My jsme vděční za to, že za náma jde tribuna B3, která je pro nás hlavní, že nám fandí lidi, kteří jsou na stadioně. Doufáme, že tady s náma bude celou tu cestu trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale ta sezóna má, já nevím kolik, 30 zápasů.
1: Takhle mluvil Lukáš Vodlický na konto, ale abychom to jenom upřesnili, opravdu lidi, kteří spíš jsou za klávesnicami, kritizují, myslel i kritiky, kteří se ozývají na stadionu, ale ty v dobrém vlastně zmiňoval, že prostě není proti kritice lidí, kteří opravdu je podporují na stadionu i třeba touhle kritikou, ale prostě dneska anonymní účty, když takhle píšou Kameník ven a Vodlický je dřevák a takhle nic nedokázal, to asi víme, já myslím, že to nazval spíš, jo, to souvisí s tím, že prostě Slovácko něco asi buduje v jeho očích a jo, neboduje
2: to. Ty kluci tomu věřejí, no, tak oni se o tom asi všatně taky baví, že jo. My nevíme, jaká je atmosféra. Takhle, myslím si, že Lukáš tímhletím tak jako řekl bych uklidnil tu veřejnost kolem týmu na Slovácku. Nicméně samozřejmě, pokud budeš mít 4 body po 15 kolech, tak to jako úplně na žádný velký klid není. Samozřejmě já to úplně chápu z toho pohledu toho hráče. Tobě můžou vyhovovat tréninky, vyhovuje ti prostě pozice na hřišti, jakou ti trenér dává. S trenérem se dá mluvit, ale prostě vidíme to i ve ostatních klubech. Je to prostě tak rychlý, že pokud ty výsledky nepřijdou, tak ty sestupový starosti nebo barážový starosti tam prostě okamžitě budou a jsou hodně reální teďka z pohledu Slovácka a ty výsledky by měly přijít co nejdřív. No.
3: Já jsem chtěl říct něco podobného, jako ty, chápu Lukáše Vodlického, byl toho asi plný, tak to zkrátka řekl, ale 9 kol a žádné vítězství a nevím, jaký to má mít efekt, ta jeho řeč, protože si myslím, že jestli si někdo myslí, že potom to jeho prohlášení si po další prohře případně nějaký fanoušek Slovácka tedy před klávesnicí řekne,
2: tak dneska psát nebudu.
3: Dneska ne, dneska kluky radši podpořím, tak to si myslím, že je lichá představa.
1: Ale prostě to zase správné na to upozorňovat, protože že ti lidi nevidí jako třeba širší kontext těch výkonů a těch výsledků.
3: Na konci dne ale rozhodují výsledky, jo. Tak to je všude a vždycky to tak
2: jo,
3: bude.
2: Ne, já zase Lukáš má jasně pravdu, to je, ale to vlastně možná teď jako to řeknu takhle, že vlastně možná teďka dal najevo těmhletěm, jak se říká, hejterům nebo hejterům,
3: ne,
2: jo, který vlastně se v tomhletom vyžívají v jakýkoliv branži, to je prostě úplně jedno, jestli hraješ fotbal, hokej, ping-pong, děláš politiku nebo sběrný suroviny, prostě všude ti někdo bude jako napadat nebo za něco hanit, takže tady si myslím, že Lukáš to zmínil, já si myslím, že všichni ty hráči i trenéři to vnímají, že někdo na tebe nadává nebo je na tebe kritický, to k tomu prostě patří a Lukáš asi líp ještě bude vědět, jak to je v Itálii třeba, kde prostě ten fotbal je náboženství, takže toho to asi nepřekvapí.

0: není zraněný, ve Slovácku je samozřejmě Modla, dnes už legenda a hraje pořád.
1: Jo, souhlasím.
2: Ano, a druhé jméno z Baníku Víč Krkoň, který sice gól nedal, ale přišel mi, že zase ukázal, že tu šanci po zranění Jenga vzal za pačesy.
1: No, už ji vzal za pačesy předtím. V tom poháru, tam to bylo neskutečný samozřejmě.
2: Ale proti Pardubicím měl taky krásný gol vlastně.
1: Jo, a já chci říct, že ono to je jako hezký, že dáš někde v poháru proti slabšímu mužstvu góly, ale dej je. Jo, vždycky tyhle ty kanoníři to říkali, tak je dej taky, jako z metrů nebo ze dvou metrů, tak je dej. A myslím si, že on ukazuje, že prostě ten Baník ty talenty produkuje a taky je to zajímavý jméno.
0: Myslím, že dobrá reakce Romana Skuhravého, že posadil Václava Jurečku, kterému to zkrátka úplně nelepí v úvodu sezony, a taky jsme o tom s Pavlem několikrát mluvili. Myslím si, že dobře, že hrál Mušák od začátku, protože prostě ten potenciál má, šikovný s balónem v té předfinální fázi, ještě se do toho musí dostat, ale podle mě je to hráč do základu Baníku aktuálně.
1: Jo, byť střídal vlastně před tím vyrovnávacím gólem, tak si myslím, že jako souhlas, jasný.
2: Ano. V desítce Pavla Horváta míříme teď ke dvěma asi nejsledovanějším zápasům.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Pavel Horvát byl v Edenu, kde Slavia vyhrála nad Plzní 2-1 v nesmírně dramatickém závěru. Jenom otázka, která se týká obecně toho duelu z tvého pohledu. Jak se Plzni povedlo konzolidovat tu obranu, že vlastně až do závěru sahala v Edenu minimálně po bodu?
1: No tak Lukáš se mě ptal na tu defenzivní trojici. Musím říct, že Pališťák, který fakt je mladý hráč, není úplně vysoký, ale svoje si odehraje. Musím říct, že jsem čekal, co v něm bude, samozřejmě jsem ho vůbec neznal, ale je zápas od zápasu lepší. A Lukáš se mě ptal na tu trojici defenzivní a já jsem vlastně mu odpověděl, že to, co řeknu teďka, je vlastně hodně té defenzivě prostě pomohlo celý to mužstvo, protože fakt jako dobře bránili, bylo to velmi dobře zvolený, ta taktika. Myslím si, že v první půli Memič tam utek vlastně trošku z úhlu, Štěpán Chaloupek ho nechal jít na tu levou nohu a Markovič to fantasticky vytáhnul, to byla gólová střela. No a to samé se vlastně stalo potom, když Patrik Hrošovský tam se dostal k tomu balónu u té zase chyby Chaloupka, který trošku přehrál tu situaci jeden na jednoho a tam už Memiče nikdo nechytil a tu svoji šanci proměnil. Takže to Plzni vyšlo dokonale. Bohužel nepřidala druhý gól po tom vyrovnání. Bohužel pro Plzeň, protože tam já jsem teda si myslel, že to byl větší offside, nakonec se tam mluvilo o 40 centimetrech, ale byl to offside, byla pro Plzeň škoda, že to nebylo o ten půl metr jinak, ale ten závěr prostě bohužel rozhodl o tom, že Plzeň nemá ani bod.
0: Některé ty situace šly zkrátka pro Slávy, to je potřeba říct, nebyl to úplně dominantní výkon, třeba když Adu vlastně mohl přehazovat Markoviče, ten byl mimo branku, dal ruce nad hlavu a dostal balonem přímo do obličeje, takže štěstí, jinak červená karta, nebo kdyby to Adu lépe vyřešil, ale zajímavý zápas určitě.
2: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do desítky. Dobrý den,
4: Vašek z Davica na Letné. Prosím vás pěkně, to bylo v pořadu vašem řečeno, že trenér Realu Madrid Mourinho po prohrané zápase s Atletikem Madrid říkal, že rozhodčí připískávají Barceloně a Atletiku Madrid. Prosím vás pěkně, co by říkal asi u nás, protože rozhodčí nepřipískávají Slávy, ale pískají vyloženě pro Slávy. A Slávie na to doplácí potom v evropských pohárech, kde skončí 34. ze 36 manšaftů.
2: Rozumíme, že se vám asi nelíbily některé verdiky včerejšího večera. Osobně bych se zaměřil tedy, děkujeme za zavolání, především zdravíme, zaměřil bych se tedy na to, že penalta odpískaná pro Slávy po faulu Roskyho jako není nějakým způsobem asi napadnutelná, ne?
1: No, já si myslím, že to byla jasná penalta, no, že tam Dosky prostě neodhad to, jak si Ajal si bude rychlej a prostě tam to byl faul. Tam si myslím, že proti tomu asi nikdo nemůže říct nic. Samozřejmě já budu souhlasit s Radkem Kováčem, že od teďka budu fakt sledovat ty dobíhající hráče při všech penaltách a to je jedno, jestli to bude jako u nás v lize nebo i v těch cizích ligách, protože málo kdy se stane, že opravdu nikdo do toho vápna nevleze. Je pravda, že ten balonce kdo s kým mu odrazil a prostě podle pravdy

0: viděl, jako tohle bohužel pro Plzeň je opakovaná penalta, kterou Tomáš Chorý proměnil. Hmm.
1: To bylo naprosto klíčové a myslím si, že to se moc často dít nebude, že zkrátka ten hráč vběhne dřív a dotkne se.
0: A ještě se to k němu odrazilo. No. Já teda musím říct, že z té tribuny jsem vlastně koukal na to a jsem si myslel, že samozřejmě Wiegele nezůstal na čáře, ale pak bylo jasný, že tam zůstal. No a Merchas Dosky, jako bohužel prostě takhle ty pravidla jsou.
2: To jsou ty situace, kdy se pak na to člověk zaměřuje, tak vzpomenete, když Slavia hrála před kolo tehdy z Pryského Mitulenem v Lize mistrů a tehdy taky Kolář chytil penaltu a opakovala se a do té doby nevím, jako kdo z nás koukal na to, jestli golman se předčasně hne a říkal si, ježišmarja, to jsou hnidopiši. No jo, tak teď buďme hnidopiši a koukejme na ty hráče, jestli se zapojí. Ono tam samozřejmě to souvisí s tím, jestli se zapojí pak do hry, jasně, když běhnou jasně, brzo.
1: Protože i ta opakovaná penalta Ayaosi byl dřív ve Vápně, ale tím, že padl gol, vůbec se nezapojil, tak se to zkrátka neřešilo. Zase, kdyby Dosky nehrál, a odkopl to Hrošovský třeba, tak ta penalta se neopakuje.
2: Hmm. Máme tady dalšího z posluchačů, dobrý den.
3: Dobrý den, Ivan Novápaka. Já mám takový dotaz, nebo spíš prosbu. Tuhle jsem poslouchal utkání Baník Ostrava Pardubice. Ovšem tam byl takový randál, že to komentátora nebylo vůbec slyšet. Já vím, že ta kulisa je důležitá, je to v pořádku, ale tam by spíš mělo trošku, já nevím, dohlídnout na tu modulaci, kdy teda ta kulisa, která je tak silná, že prostě není možný toho komentátora vůbec vyluštit.
2: Moc vám rozumíme, samozřejmě taky občas mám problém slyšet třeba v autě něco z rádia, ale je to na technické záležitosti, pochopitelně vyřešíme to snad k vaší spokojenosti. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Tak, pánové, chci se zeptat samozřejmě na osobnost, která se zmiňuje často, teď je ovšem psychická odolnost Tomáše Chorého zase v jiném úhlu pohledu. Pavel Horvát, který tady sedí, tak nejvíc proměněných penalt v historii samostatné ligy po Pepi Bicanovi, druhý historicky. Tak co, ty ses do téhle situace dostal někdy?
0: Já si myslím, že ne, že jsem to nekopal jako nikdy takhle dvakrát, ale vlastně spoustu bylo. Já si myslím, že bych nešel, jako kdybych takhle nedal, že vždycky v tom mužstvu jsou kluci, který jako by si to vzali. Samozřejmě můžeme se pak někde zeptat, nebo jsme mohli na tiskovce se zeptat, jaká byla komunikace mezi těma hráčama, protože na to chvilku měli, bylo jasný, že se ta penalta bude opakovat, protože Lukáš Provod držel balón, byli tam další hráči, už byl na hřišti Ivan Šranc, který prostě má zkušenosti. Samozřejmě Tomáš Chorý vzhledem k té statistice, kterou měl, že tohle byla 21. penalta a první, kterou neproměnil vlastně soutěžně.
1: Ale pořád je 100%, protože ta první byla v podstatě neregulární. Okay. Takže má 20 z 20 a už má jenom jednu na daníčka.
0: Jasně. Jo, takže prostě samozřejmě s tím sebevědomím, který ten hráč má, vlastně chápu, že si to vzal znova, viděli jsme to několikrát, kdy ty střelci prostě to mají v těch hlavách jinak, jako jo. Já si myslím, že prostě v každém týmu jsou hráči, kteří jsou schopní tu penaltu zahrát a záleží na té komunikaci, jak ty kluci si to mezi sebou prostě v tu chvíli řeknou.
1: Ale určitě si někdy zažil, že si třeba nedal v zápase penaltu a pak už si to zkrátka vzal někdo jiný. Nebo že jsi na to nešel?
0: No, bylo to tak, jako když pak nedáš, vím, že třeba Michal Bílek mi říkal, že podle mě nedal za tu kariéru, někde to bylo, že nedal 3 po sobě a pak už říkal, že já nejdu, protože i ty spoluhráči vlastně věděli, že to umí kopat, ale vlastně pak už sám cítíš, že jako se na to jako úplně necítíš, no, prostě není to úplně jednoduchá situace, ona fakt jako ta penalta je hodně vo hlavě, a když seš sebevědomý, když se ti daří, tak je to vlastně hrozně jednoduchý proměnit. Ale pak, když se ti nedaří, nebo i ty sám cítíš, jaký ten výkon podáváš, tak v tom zápase taky já si uvědomuji derby, když jsem hrál za Slávii, kopal jsem na Pepu Čalouna, který chytal za Spartu a já jsem fakt hrál blbě, jako úplně hrozně a byla penalta, no já jsem je kopal a byl jsem na ní určený, no a kop jsem jí tak, že vlastně podle mě jsem měl problém v trenkách, jestli mi jako rozumíte. A kop jsem jí tak, že jsem jí kop skoro po zemi doprostřed brány, ale měla nějakou razanci, takže se od Pepy Čalouna odrazila do země, do břevna a za čáru. Mm-hmm. Takže jsem měl hrozný štěstí, samozřejmě jsem dělal jako, že to bylo super kopnutý, měl jsem z toho hroznou radost, ale věděl jsem, že prostě nehraju dobře a taky ta penalta tak jako vypadala a měl jsem štěstí. Prostě.
1: Když už jsme u sebe vědomí střelců při penaltách, tak si vždycky vzpomenu na argentinského někdejšího útočníka Martina Palerma, který v 1999 roce, já jsem to řekl trošku klopotně, v roce 1999 na mistrovství Jižní Ameriky v zápase Argentina-Kolumbie nedal v jednom zápase 3 penalty. To už skutečně chce mít sebevědomí na třetí po dvou neproměněných.
2: No, to je. A pak si zahráli na městečko Palermo s ním asi.
0: To je hezký. Já třeba si uvědomu Alan Shearer, se anglický kanonýr, ten kopal penalty vlastně v klubu i v nároďáku a všechny kopal stejně, kopal je vlastně jako pravák křížem a vůbec nad ničím nepřijde, že prostě narval to a věděl, že to trefí a já si, můžem se podívat nějaký statistiky, ale já si myslím, že jako většinu jich proměnil. No.
1: A Tomáš Chodý vlastně většinu těch penalt zahrává ano. Stejně tak křížem, ano. Křížem doleva ze svého pohledu a udělal to tak i v utkání a z Plzní.
2: To vypětí se na ně možná podepsalo pak v závěru, kdy tam vlastně téměř skolaboval a byť přišel na pozápasový rozhovor, protože se dal dokupy nějak, tak to vypadalo chvilkama hrozivě, no, tak nevím, jestli to viděli z tribuny tohle.
0: No viděli samozřejmě, tak je to nepříjemný, když hráč jako takhle padne, mě teda napadaly úplně ty nejhorší myšlenky, protože já furt si uvědomuji Fehera v Benfice, kdy prostě zdravý člověk, mladý kluk, takhle skolabuje na tom hřiště.
1: Jsi byl v tu dobu v Portugalsku?
0: Já si myslím, že jsem jako tam byl, no, že tam byl prostě velký smutek. Teď já fakt jako nevím, buď to bylo jako když jsem tam byl, anebo těsně jako...
2: Ty jsi byl podle mě už Teplicích.
1: No, ale máš skvělého pamatováka.
0: No, protože to byl moment, který jako byl nepříjemný pro všechny. Bylo tak jako prvně, co jsem to takhle viděl, že se tohle může stát. Samozřejmě zase spousta hejtů jako na něj. Já si myslím, že teď, jestli se nepletu, tak nehrál dlouho jako celý zápas. A včera, teď teda se můžeme dostat trošku už k tomu zápasu, doufám, že vlastně Slávě neměla úplně kam šáhnout. Jo. Byl Šranc, byl Moses, Kačor a pak samý mladí kluci a obránci. Jo. Takže tam úplně nebylo kam šáhnout a Lukáš Provod samozřejmě. Jo. Takže bylo jasný, že Tomáš Chorý odehraje celý zápas. Myslím si, že ten zápas stál všechny ty účastníky spoustu sil a to vypětí, ať už fyzický nebo psychický, prostě se na tobě může takhle jako podepsat, jo, já si...
2: Tam byl ještě zákrok Adama Gabriela za žlutou, kdy ho naremploval ze zadu. Udělat to Chorý, tak si dokážu představit, že samozřejmě z toho je velká no, jako lavina hejtu. A je pravda, že když dostaneš do té krční páteře v tomhle ohledu, to může být fakt nepříjemné.
0: Jo, tak to k tomu můžem přidat, jako jo, já vůbec si netroufnu obvinovat někoho, že tady to jako dělá, to vůbec to...
2: A to jsou možná ale ti, na které narážel Lukáš Vorlický.
0: No jasně.
2: Jo, jako, že to na internetu si to napíšeš, jo, vyleješ si srdíčko.
0: Tak to je prostě jasný, ale já si myslím, že prostě takhle jako byl vyčerpaný a to k tomu patří, no.
2: K tomu zápasu si chtěl říct, ty jsi to viděl ze zhora, i trenér Trpišovský říkal, že od něj čekal víc.
0: No, mně se to taky samozřejmě nelíbilo, tak Plzeň bylo jasný, že Plzeň bude výborně bránit, i to rozestavení bylo k tomu, že si myslím, že Memič byl jednoznačně na to, k čemu ho v první půli, jednou se to povedlo, ve druhé půli, jednou se to povedlo, pat z toho gól. Já bych zmínil z Plzně znova Alexandra Sojku, prostě konečně hrál ve prostřed a byl dobrý, prostě byl dobrý, udržel těžký balóny, zase já pro ty leváky mám slabost, ale je to podle mě hráč, na kterým by Plzeň měla stavět. Já si myslím, že je to hráč, samozřejmě, když to není Panoš, který taky ty fotbalové přednosti má, je to taky levák, tak by to měl být Saša Sojka, který prostě má finální fázi, předfinální fázi, rozehrávku. Je velký, on je veliký, samozřejmě nevím, jestli si to třeba posluchači uvědomují, ale on určitě prostě bude mít přes 180 cm, je to kus chlapa, takže v osobních soubojích taky to s ním není jednoduchý. Za mě to je výborný hráč, který by měl dostat daleko víc ještě šancí a měl by to být za mě jeden z klíčových hráčů Plzně.
1: Pavle, Plzeň v nové ligové sezóně 9 kol 10 bodů. Skóre 17-17, desáté místo a los doma Boleslav, pak Evropská liga na Ferencvároši, venku Jablonec. Nic moc.
0: No, tak to je jasný, tak ta sezona, tak nejsou lehký zápasy. Vidíme, že spousta těch týmů prostě posílila nebo posiluje. Bavili jsme se tady o tom před ligou i teďka několikrát, prostě spousta týmů má náboje, jak bych řekl, ale všichni prostě nemůžou vyhrávat, budou tam ty fáze, kdy ty mužstva budou tápat, budou hledat z toho východisko a v tom je teďka Plzeň. Bohužel po tom špatným vstupu, potom, kdy to mužstvo fakt nevypadalo dobře, teď přišel Radekováč, já si myslím, že včera si bod zasloužili stoprocentně a ten výkon byl zlepšený, ale furt mi tam jako chybí ještě taková jako větší, bych řekl, jako týmovost, takový větší jako to srdce prostě, jednoduše řečeno.
2: Slavia vede tabulku po 9 kolech s 23 body, o 3 body před Slovanem Liberec. Viktoria Plzeň je na 10. pozici, 10 bodů. Ztráta třeba na elitní šestku je stále 6-bodová. A třeba na pražskou Spartu Viktorka ztrácí 5 bodů.
4: Desítka Pavla Horváta.
2: Sparta vyhrála na Sigmě před více než 11 tisíci fanoušky 3-0. Krásný gol Merkáda. Václav Sejk neproměnil po hodině hry svůj únik, kdy se tam srazili, respektive míč narazil Gudal do Enemeho. Velká šance, neproměněná.
0: No, tak tohle jeho jako trošku brzdí, no. Bavili jsme se o tom taky ráno. Já si myslím, že on prostě nemá v těch statistikách každou sezonu 10 gólů, 12 gólů. Prostě je to dříč, který samozřejmě, já si myslím, že určitě v tréninku pracuje na tom, aby proměňoval šance, ale protože on se do nich prostě dostává. Je dobrý v mezihře. Já jsem byl na tom zápase minulý týden v Plzni a fakt jako je dobrý. Oni vědí dobře, jak ho využívat. Těžko se před něj dostává, je silný, je to takovej somatotyp, není to ten útočník 1,90 m, ale pohybově na tom výborně. A Sigma si s ním hodně pomáhá. To, že nepromění šanci, to prostě k němu tak trošku jako bohužel patří, proto si myslím, že třeba není někde vejš, ale teďka je v Sigmě, která buduje dobrý mužstvo a může být, že kolem Venci Sejka se to prostě postaví. No.
2: Ale hodně to setnulo teda v tom zápase. Tam kolem 35. minuty byl určitý tlak, šance, závary spíš bych řekl, no, to jsou, ale neproměná šance.
0: Já řeknu jednu takovouhle věc, když jsi jako v úzovkách papírově slabší, tak musíš proměnit svoje šance a když je neproměníš, no tak to dopadne, tak jak to dopadlo včera pro Olomouc. Vlastně to samý se dá říct, že Brno jelo do Boleslavy jako trošku papírově slabší, nepromění šance a prostě ten zápas prohraješ. No.
1: Klíčová byla obrovská individuální kvalita těch spartianských křídel, i když chyběl Alcocer, tak Singatech asi odehrál nejlepší zápas zatím ve Spartě. Mercado, toho to už člověk tak nějak čeká, skvěle to vyřešil před tím prvním gólem, to byla opravdu parádní rána, navíc doplňovaní Karabcem.
2: A kdo by to řekl, že před časem, když se objeví sestava Sparty, tak přesně někteří ti fanoušci na Twitteru třeba budou psát, proč tam je Singatech, proč tam není Matěj Jurásek. Ale tak vlastně hrál taky dobře, viď?
1: Nehrál vůbec špatně, měl tam zajímavé věci, jo. Třeba jak pálil z toho úhlu, no,
0: to bylo
1: mého kupu.
0: To byl
1: granát. Trestňák to byl.
0: Ze strany, no, jako to je výjimečnost těch hráčů, jestli tohle vůbec dovolej. Samozřejmě ten průběh toho zápasu mu to povolil, ale...
2: To bylo v 93. jo, tohle.
0: No, je to jedno, ale jako i tam měl dobrý věci, ten druhý gol vlastně zařídil on, tam
2: tomu Soldo nahrál, pak to naběhl Jurásek a pak to zase Soldo uklidil, no, že dobrá spolupráce.
0: Jo, tak tam já jsem slyšel i ty názory, samozřejmě, že to je prostě kopyto a to je přesně ono, jo, ale zase Soldo se vrací jako sprintem, chce to zachránit, no a ono se to prostě do tebe odrazí, to viděli jsme spoustu takovýchhle vlastňáků, samozřejmě pak vypadá to blbě a jenom rychle příhodu, když jsem byl ve spartianském dorostu, jsme hráli nějaký zápas na hlavním staďáku na Spartě, myslím si proti Budějovice, ono to je jedno, a já jsem jako hlídal hráče a prolítlo to přímej kop, prolít ze strany tak jako celým vápnem, no a mě to samozřejmě bouchlo do ruky a rozhodčí písk penaltu, že jo. A vím, že tenkrát pan Šafařík, trenér, ten mě měl hrozně rád a zastával se mě v šatně, jako říkal, a pak je takováhle penalta, co s tím má asi ten Pavel dělat, jako místo toho, abyste to někdo odkop. Jo, takže prostě to je tak rychlý, že najednou ten balon vylítne a to, že do toho kopneš nebo plácneš rukou, prostě je v tu chvíli štěstí nebo neštěstí. No.
1: No bohužel pro Spartu se to zatím neodráží k Brunesovi, který teda čeká na gol už hodně dlouho. Jsem zvědavý, jestli ho bude trenér Priske držet i dál v základu, nebo dostane šanci někde.
2: Musí před ním poskakovat jako před Grimaldem po těch gólech. Tleskat a emotivně ho pozbuzovat.
0: No, tak, no,
2: tak to je všechno. Pavel Horváth tady bude zase během reprepauzy, budeme se zaměřovat víc na nároďák, budeme sledovat hráče z České ligy, reprezentanty, držíme jim palce. Lukáš Michalík, reportér národního týmu, u národního týmu teda.
1: Reportér národního týmu no. Nejsem, ale děkuji. Dobře. Budu u něj, naslyšenou.
2: Tak, těšíme se a Pavel Horváth, glosátor u národního týmu, respektive Radiožurnálu Sport. Pavle, těšíme se, naslyšenou.
0: Hezký den, hezký den. Poslouchali